až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

ženy jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kde nepřekvapí,

se nočním chladem chvěl, ať se na hucovský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

se zdrpnú třeba zejtra, tomu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom spíší ty najmout.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023 a já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připravila. Tak vyražme za ní domů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to jde?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte, pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Naďo, tady tě nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to je ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo, jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nema. Podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řekl.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako no. Jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písnice. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti se ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, a byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teď uvaříme a upečeme, tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav, bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled, a přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kyselého zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení. A já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí, smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek, a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme

0: Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
0: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
0: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
0: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
0: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku.

0: Mícháme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovýrok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku na podzim rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe De Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly, to si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě, já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kuřecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu a to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje, jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: A jedno polívko, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst tam o jednom velkoobchodu, o francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita.
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech Pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařili. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, že jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si už bolíkáš. A ty se těšíš na ty špecle.
0: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesný, i to hezky vypadalo. Přesný. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najeli jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, chutný, že ač je štílej, dá se říct, je hubenej kluk, tak opravdu je jako je to skvělej strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Co je po tobě asi konstitučně?
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických kuchyní.
1: Přes maďarskou,
2: kuchyní,
1: že jo?
2: Ano.
1: A i slovenskou.
2: I ta naše československá vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Když jste viděl moji zástěru. Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď už teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak ji podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se zrovna na sebe, že proboha, co to máš. Jak přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý vystříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje občas tím obrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bálo chutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně, prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebudete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně. A podobně. Je to velké potěšení jídlo. Života.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí. Pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Nebo? Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání. Už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí. Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se v rámci naší výpravy za lidovou kulturou vydáme na jih Čech, do malebné zvlněné krajiny šumavského Podlesí. Tam totiž stojí už od středověku unikátní vodní mlýn, který je nejstarší u nás i ve střední Evropě, je stále funkční a navíc to, co zažil on a jeho poslední majitelé, názorně ilustruje dějiny první poloviny 20. století. A proto, abychom nezapomněli ani na stará řemesla, ani na staré písně a ani na nespravedlnosti, které se tehdy děly, míříme na Strakonicko, do Hoslovic. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Tak milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích, je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné a jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov, no a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce, no a jak říkáte, první zmínka 1352, no a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantově se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví nad tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni sem nikoho nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec. Ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlyně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeva. Vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle ty věci.

0: Tak a my si tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu. A poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlejn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlhčený ječmen, pustil se mlýn a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo, za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně přitom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít, takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí, to se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák, ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
0: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny, také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem, takže jak to vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny?
1: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to oblí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
0: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
1: Jemnější. Ale ono se tenkrát se dělaly jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrná, to bylo vlastně ještě s těma otrubama, s těma slupkama a pak se dělala ta vejra. To bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta bílá z toho prostředka.
0: Ano, která byla tehdy nejceněnější. Tak. A právě ono byli někteří mlynáři obviňováni, že si to, co zůstalo mezi těmi mlýnskými kameny za tím lubem, že si nechávali a z toho vzniklo to pořekadlo, mít něco za lubem, že?
1: Tak. Ale je to tak, že ten lub je vždycky o něco větší než ty kameny, aby se nešoupaly. A to, co zůstalo mezi těma kamenama a tím lubem, to bylo vlastně to, co ten mlynář měl jako by navíc a z toho vzniklo to přísloví.

0: Jací mlynáři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak co víme ze záznamů, tak to byli vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byli od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí. Ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhé světové války už byli ten mlyn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablomovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlyně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se jako bývá zvykem, že mlyn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karoli bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlyn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopní začít hospodařit, tak začali vyvážet hnůj na ty svý pozemky, které už ale byly v onech JZD. Což se nelíbilo tehdejším funkcionářům, takže zavolali SMBáky, no a ty SMBáci z těch polí začali vyhánět. Stalo se neopatrností toho jednoho bratra, že nakydal tomu SMBákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova odvezli, znova je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrama asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakém čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
0: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány bratry, že to vůbec přežili a vydrželi. Tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco dalšího, jak se jim vlastně tady o těch 50. let ve zcela totální izolaci dařilo.

0: izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom znesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedená elektrická energie.
0: No, je to dost neuvěřitelné. Ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská Krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla, tak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady jim dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říká, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí, oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce, ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jakoby nesvéprávnej a o restituce zažádali vlastně až potom dědici.

0: Pane Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem naspátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináž se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, koho zemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vypristoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Přesně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No. Tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů a to je...

0: vstoupili do maštale nebo do takových chlévů. Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, v 17., 18., 19. století, takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byli dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu. Jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře. No a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy, tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák,
1: to
0: že ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věci, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sýrky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami?
1: Dokázali vyrobit sami. Když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pec chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede, vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, jeho usušit.
0: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
1: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl zase vrátit.
0: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Dnes jsme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální – paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví? O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná. Tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Umgeld Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
2: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl také rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky, Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
1: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl, pocitový i psychický?
2: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi, a kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama, že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
1: Tak je tam zavolat.
2: Ano.
1: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
2: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína je jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mně to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
1: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii.
2: Ma.
1: Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
3: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici. To je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit. Tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza je opravdu kratička na dny a těch obtížích přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
2: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci. A když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl. Aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
2: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
3: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k ním a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
2: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích, tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý a mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta lidí vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvíli hovořili s paní primářkou Křemenovou z Tomérovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě, i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo, takže prodlouží skutečně tu aktivní část života. No jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem. Předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhle tom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
3: Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
3: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví. Někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulovaný preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
0: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
3: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc, což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
0: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor. A přeji vám vše dobré.
2: Děkuji.
0: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
2: Děkuji vám moc.
0: Děkuji i vám, paní primářko.
3: Já vám taky děkuji za tu možnost tady promluvit k posluchačům.
0: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
4: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kroměřížská radnice má v budově B nový výtah. V Uherském Hradišti začne v místní části Jarošov stavba nového sportovního hřiště i parkovacích míst. Problémovým návštěvníkům koupaliště v Přerově hrozí zákaz vstupu na celou sezonu. Dnes bude v regionu převládat polojasno, později pak převáží oblačno a na teploměru naměříme až 28 stupňů. Matěj Neraděleka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobré nedělní ráno. V budově B městského úřadu Kroměříž na Husově náměstí je v provozu nový trakční výtah. Radnice za něj zaplatila téměř 2,4 miliony korun. Původní hydraulický výtah byl už značně poruchový. Podle Šárky Kučerové z tiskového odboru města se zejména starší občané a lidé s handicapem nyní dostanou do vyšších pater radničních budov a mohou tak osobně vyřídit úřední záležitosti.
2: Rekonstrukce probíhala za plného provozu všech odborů města. Výtah byl mimo provoz od letošního dubna. Zcela imobilní občané, kteří se nedostali do vyšších pater, se tak museli po dobu rekonstrukce domlouvat s danými úředníky na individuálním řešení.
0: Obyvatelé sídliště Louky v uhersko-hradištské části Jarošov získají nové sportovní hřiště pro malou kopanou a streetball. Stavba za 4,6 milionu korun začne v srpnu a dokončena má být do konce září. Po přesunu hřiště vznikne na místě dosavadní asfaltové plochy s více než 30 novými parkovacími místy. Podle starosty Stanislava Blahy z ODS je cílem nabídnout obyvatelům kvalitnější sportovní zázemí a zároveň rozšířit dlouhodobě nedostatečné parkovací kapacity. Provozovatel městského koupaliště v Přerově nechce tolerovat incidenty v rekreačním areálu. Návštěvníkům, kteří opakovaně poruší provozní řád, nově hrozí zákaz vstupu na celou sezonu. Do areálu také pravidelně dochází hlídky strážníků a asistenti prevence kriminality. Pokračuje zástupce velitele městské policie Miroslav Komínek.
3: Jsme si jasně stanovili spolu s provozovatelem, jaká mají práva ti plavčici a jak je potřeba poměrně kompromisně tato práva vymáhat, takže myslím si, že ta nastavená pravidla by mohla fungovat v rámci té spolupráce a uvidí se, ukáže nám čas, jak se nám to povede.
0: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a zpočátku dopoledne skoro jasno až polojasno. Během dne pak začne od západu přibývat oblačnost, později odpoledne a večer až na zataženo. Povane slabý proměnlivý, postupně mírný jižní vítr. Aktuální teploty se pohybují mezi 17 až 12 stupni, nejvýše dnes vyšplhají na 25 až 28, na jihu kraje lokálně až na 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pěkné nedělní ráno, jsme rádi, milí posluchači, že startujete nový den právě s námi. My vám v našem ranním vysílání mimo jiné přineseme také řadu tipů, jak si tu neděli s datem 19. července v našem regionu užít. Jen tak namátkou, když se dívám na naše webové stránky na adresu zlinrozhlas.cz, tak zajímavým programem určitě bude šermířský víkend, na který můžete právě dnes vyrazit na hrad Cimburg. Čeká vás představení šermířského spolku Rotenburg z Vyškova. Představení se budou konat vždy od 14. a potom od 16. hodiny. No a v přestávce mezi představeními bude probíhat komentovaná prohlídka hradu. No já myslím, že to může být příjemně strávené odpoledne. A doufáme, že příjemně strávené ráno bude s Českým rozhlasem Zlín. A teď také s Věrou Martinovou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dozněla píseň ze stejnojmenného filmu, píseň s názvem Fair Play, dospíval nám Miroš Birka. 5:11 to je aktuální čas, i když časový údaj vás o víkendu asi zase až tak nezajímá. Možná vás ale může zajímat, které významné osobnosti z našeho regionu jsou spjaté s dnešním datem s 19. červencem. Je to jednak Jaroslav Očenášek, který zemřel ve Zlíně právě 19. července roku 1967. Byl hudebním skladatelem a sbormistrem. No a ta druhá osobnost, tak ta je také ze světa hudby a je to rodák z Napojedel Rudolf Firkušný, který zemřel 19. července 1994. Byl vynikajícím klavíristou, hudebním skladatelem, velkým propagátorem české hudby v zahraničí. Už když mu bylo 5 let, tak jeho mimořádné nadání objevil sám Leoš Janáček. V 7 letech potom už poprvé vystupoval v Praze, posléze také ve Vídni a následně koncertoval nejen v Evropě, ale také v Americe.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Přesně ve 17:15 dospíval ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Ladislav Vodička.
1: Počasí.
0: Na venkovním teploměru byste teď měli mít hodnotu mezi 11 až 17 stupni, přesně takové je rozmezí teplot, tak jak to naměřili před chvílí meteorologové v našem Zlínském kraji na jednotlivých meteostanicích. Nejnižší teplota je hlášena z Velkých Karlovic, to je zmiňovaných 11 stupňů Celsia, nejvyšší teplota 17 stupňů, tak ta byla naměřena hned na třech meteostanicích a těmi jsou Maruška Hostýnské Vrchy, Kateřinice Ojičná a také Kroměříž. Dnes

0: počítejte, ojedinělé si při intenzivních srážkách můžou vyskytovat i menší kroupy.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Letní filmová škola už desítky let spojuje lásku k filmu, inspirativní setkání i neopakovatelnou atmosféru Uherského Hradiště. Co přinese letošní ročník, prozradí ředitelka festivalu Radana Korená a jeho programový ředitel Jan Hýlek. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 21. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
4: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
3: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
4: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
3: Strom lásky mý.
4: Pavel Mašek
3: a Standa Hložek.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Půl šesté.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty připravil Matěj Naradilek. Podle krajské hygienické stanice je ve Zlínském kraji nahlášeno 81 táborů, kterých se účastní přes 5000 dětí. Hygienická stanice zatím udělala více než 20 kontrol. Hygienici při nich nezjistili žádná pochybení. Krajská hygienická stanice se při kontrolách zaměřila na zásobování pitnou vodou, hygienické zázemí, ale i provoz kuchyní. V Chropini na Kroměřížsku je až do konce července uzavřen úsek cyklostezky vedoucí kolem chropinského rybníka v blízkosti zámku. Důvodem je rekonstrukce cesty v této lokalitě. Na omezení upozornilo město Chropině. Vedení Přerova investuje do obnovy zchátralého parku na náměstí Svobody. Dělníci v něm už zlikvidovali kiosek, který nahradí hudební altán a kavárna se zelenou střechou. Hrubá stavba je už hotová. Na práce samospráva vyčlenila 32 milionů korun. Dokončené budou na podzim. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany. Teď do Česka jezdí zhruba 200 000 Číňanů ročně. Opozice předsedu sněmovny ale v posledních dnech vyzývala, aby cestu zrušil kvůli zadržení českého občana v Číně. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a zpočátku dopoledne i skoro jasnou až polojasnou oblohu. Během dne však začne od západu přibývat oblačnosti, později odpoledne a večer bude až zataženo. Povene slabý proměnlivý postupně mírný jižní vítr. Aktuální teploty měříme mezi 11 až 17 stupni, nejvýše dnes vystoupají na 25 až 28, na jihu kraje lokálně až na 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vsetíně je uzavřena ulice Nádražní. Důvodem jsou stavební práce. Objízdná trasa je tu vyznačena. Krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Další informace zase za půl hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli vás v našem vysílání vezmeme na kurz sebeobrany. Dozvíte se, jak se bránit před útočníkem a jak ho také zneškodnit. Na to si určitě počkejte, to se může rozhodně hodit. A teď nás bude bavit slovenská PH.

0: Nebát se ubránit nebezpečí, které číhá za rohem nebo třeba v noční tramvaji. Instruktoři městské policie Ostrava si vyhradili prázdninové úterky na to, aby sebeobranu naučili co nejvíce lidí. Sami mají velké svaly, ale ty rozhodně nejsou podmínkou. Do tělocvičny zvou úplně každého, od dětí až po seniory.
1: Tam se bojí, stojí zhruba na šířku ramen, lehce si pokrčit kolena, být uvolněný.
2: Instruktor z řad městských policistů dává 30 účastníků kurzu sebeobrany základní pokyny, jak pevně stát a ubránit se, když na vás někdo zaútočí.
1: Ruce nahoru, uklidňují situaci. Stůjte, nepřibližujte se ke mně, stůjte, uklidněte se.
2: Zkouší rány přijímat i rozdávat, je tu matka s dospívajícím synem. A vnukové s dědečkem.
3: Už jsem cítil horší.
2: Jo.
3: Jsme bráchové.
2: Jo.
3: Já ho mlátím furt.
1: 10 opakovaní, 1, 10 druhý. Střídejte se.
2: Natálie je mladá žena z Ostravy. Přišla si pro dávku sebevědomí, aby nebezpečné situace zvládla řešit.
4: Víš, že potom není třeba člověk tak zaražený, když něco takového přijde. A třeba ženy jsme hnedka v nějakém šoku a můžeme aspoň nějak reagovat.
2: Instruktor městské policie Ostrava Roman Martínek všem radí, aby byli obezřetní a vystupovali sebejistě.
5: Pokud něco nechcete, tak je třeba to tomu člověku říct. Nechoďte ke mně, běžte ode mě pryč. Snaží se nějakým způsobem vnímat toho člověka, netočit se k němu zády, pozorovat jeho chování, předvídat tu situaci a popřípadě nedopustit, abyste se do té situace dostala.
2: A když už k něčemu dojde, tak překvapit rychlou protireakcí a pak utéct do bezpečí a volat policii. Z rohu tělocvičny vše sleduje seniorka Olga. Jednou ji obtěžoval muž ve vlaku a od té doby se občas bojí.
6: Ten pocit, jo, že někdo večer za váma jde, kde nikde nikdo, to tak už jsem potom jako nabírala ten strach větší. No, ale byla to nějaká paní s pejskem.
2: Olga dnes necvičí, protože má zdravotní problémy, ale už se to zlepšuje, tak přijde zas. Má na to ještě 4 prázdninové úterky. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
7: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Zahraniční hudební scénu právě zastupovala v raném vysílání Českého rozhlasu Zlín Sandra.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne by mělo být ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno, odpoledne už to bude vypadat jinak, protože během odpoledních hodin by se měly začít vyskytovat místní přehánky, které budou v pozdějších odpoledních a večerních hodinách četnější a intenzivnější, můžou být doprovázeny i silnými bouřkami a v rámci těch bouřek počítejte s tím, že se můžou vyskytnout i menší kroupy a počítejte také s nárazy větru až kolem 70 km v hodině. Co se týká teplot, tak ty maximální odpolední by měly stoupat na 25 až 30 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dospíval nám zpěvák, mnohostranný hudebník a také kulturista Jiří Helekal. No a po něm nás budou bavit Bolek Polívka a Bob Klepl, kteří budou v našem vysílání právě teď hovořit o fanoušcích.
1: Ale když jsme to hráli po druhé nebo po třetí, tak jsem vešel na scénu a v první řadě seděl pán a řekl: Ježišmarja, Klepl. Takže já mám takovýhle věci.
2: Říkaj, jako co? Jako nějaký obdivovatel, nebo co?
1: No, to nevypadalo na obdiv. To vypadalo, že má ten pán zkažený večer. Já nevím, jestli si nečet program, nebo co,
2: víš co? Protože tam bude vystupovat. Já jsem zase jednou hrál Trosečníka a teď se ozvalo krásným ženským zvonivým hláskem: To bych chtěla mít doma. No, do dneška s ní žiju, mám s ní dvě děti.

0: Kvalitní matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy v Uherském Brodě. V parku zahájené v Bystřici pod Hostýnem vzniklo nové vodní hřiště. Lidé by si měli před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje na to ministerstvo vnitra. Dnes bude v regionu převládat polojasno, později převáží oblačno a na teploměru naměříme až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u mikrofonu je Matěj Neradělek. Téměř 12 milionů korun získá od Zlínského kraje střední škola Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Částka je určená na nákup nového strojního vybavení, pokračuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
3: V rámci projektu škola pořídí celkem 10 nových obráběcích strojů. Moderní vybavení studentům umožní osvojit si práci s technologiemi, které se využívají v současném průmyslu, vyzkouší si digitálně řízenou výrobu a současně se tím zvýší bezpečnost výuky i energetická efektivita provozu.
1: V Bystřici pod Hostýnem je nově v provozu vodní hřiště pro děti v parku zahájené. Vzniklo jako vítězný projekt prvního ročníku programu, ve kterém o využití části městských peněz rozhodovali obyvatelé. Nabízí dřevěná vodní koryta, stavidla i ruční pumpu pro čerpání vody z náhonu. Náklady na vybudování přesáhly 1 milion korun, uvedlo to město Bystřice pod Hostýnem. Stovkám tisíc osobních dokladů končí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
4: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
5: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
4: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
6: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
4: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Na stadionu MetLife u New Yorku se dnes rozhodne o vítězi 23. mistrovství světa ve fotbale. Od 21 hodin českého času se tam utkají Španělsko a Argentina. Trofej předá americký prezident Donald Trump. Přípravu týmů narušily toxické zplodiny z požárů v Kanadě, ale i bouřky. Dnes se ovšem mají podmínky zlepšit.
7: Argentinští fanoušci ovládli náměstí Times Square, jiné newyorské ulice pro změnu zaplavila voda po přívalových deštích. Kvůli bouřce svůj trénink museli posunout Argentinci a Španělé ho úplně zrušili. Dešť ale pomohl pročistit vzduch od kouře z požáru. Ještě v sobotu byly podmínky pro venkovní sportování nevhodné. Americký prezident Trump pozval na finále lídry spolupořadatelských zemí, mexickou prezidentku Sheinbaumovou a kanadského premiéra Carneyho. Vítěznou trofej by měl Trump předat se šéfem FIFA Infantinem. Nezvyklou součástí programu bude poločasová show s Madonou nebo Shakirou. Z New Yorku Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a zpočátku dopoledne i skoro jasno až polojasno. Během dne pak začne od západu přibývat oblačnost, později odpoledne a večer až na zataženo. Povane slabý proměnlivý, postupně mírný jižní vítr. Aktuální teploty 17 až 11, nejvýše dnes 25 až 28, na jihu kraje lokálně až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Buchlovicích na Uherskohradišťsku je uzavřena ulice Kostelní, a to mezi křižovatkami ulic Náměstí Svobody a Masarykova. Důvodem je přestavba a částečné rozšíření mostu přes Buchlovický potok. Ze zpráv bylo vše. Český rozhlas Zlín přeje pohodovou neděli.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pro náš Zlínský kraj byla vydána výstraha před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i menší kroupy. My to upřesníme s odborníkem z Českého hydrometeorologického ústavu v našem vysílání už zhruba za 15 minut. Teď bude zpívat Karel Gott.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Dobré ráno, dnes máme 19. července, toto datum se výrazně zapsalo do naší sportovní historie, protože právě 19. července roku 1952 byly v Helsinkách zahájeny 15-letní olympijské hry. Svět tehdy doslova uchvátil Emil Zátopek, který přitom kvůli politickým tlakům na sever Evropy málem neodletěl. Legendární běžec z Kopřivnice, který atleticky vyrostl ve Zlíně, si nakonec z Helsinek odvezl 3 zlaté medaile z desítky, ze závodu na 5000 metrů a triumfoval i v maratonu, který tehdy běžel vůbec poprvé v životě. Zlato navíc získala i pozdější Zátopkova manželka, oštěpařka Dana Rozená Ingrová z Uherského Hradiště. A připomeneme si také další významné události. 19. července 1987 byl uveden do provozu poslední čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany. Elektrárna začala dodávat elektřinu do sítě už o 2 roky dříve po spuštění prvního bloku. Teď s ní míří 1/5 elektřiny spotřebované v tuzemsku. No a 19. července 2003 byla ve Vídni ve Všeobecné nemocnici provedena první úspěšná transplantace lidského jazyka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Pokud jste zvažovali, milí posluchači, že navštívíte horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou na Veselsku, tak na to máte poslední den. Na programu jsou dnes dvě mše, jarmark i vystoupení dechové hudby nebo třeba také pásmo, které připravovali děti z Kuželova a Hrubé Vrbky. Podle organizátorů už letos na slavnosti dorazili tisíce lidí. Folklorní soubory přijeli i z okolních obcí.
1: Na programu k 30. výročí mužského sboru v Lipově vystoupil i soubor z Hrubé Vrbky s téměř 75-letým Jiřím Miškaříkem.
2: To je pěsnička Trent Trent za Bzencem, taková srandovní víceméně. Právě na konci té pěsničky se zpívá, že v Hrubé Vrbce nižší svět, tam jsou dívky jak ten květ, malované, vyšívané, v Hrubé Vrbce nižší svět.
1: Podle něj mají horňácké písně specifické rysy.
2: Třeba takové ty táhové věci, a to jsou převážně takové molové záležitosti, táhle pěsničky. Sedlácká, potom to už je něco jiného, to už je jiný brink, ale to nám vždycky jde zpíváme, to vy zpíváte samé také smutné věci.
1: Folklor Jiřího Miškeříka provází celý život, zpěvu a muzice se věnuje už od dětských let.
2: Otec hrával jako muzikant a chodil jako zpěvák, když jsme jako malí začali třeba už tomu kroji, že? Takže jak si ta láska k tomu a k té oblasti, které jsme žili, tak to už nese sebou prostě, že ten zájem o ten zpěv třeba o tu muziku je a začalo se to nabalovat jedno na druhé. Jezdilo se dekady, ono toho bylo i dneska, ale člověk to už odmítá, protože už ty roky jsou tady.
1: Miškařík říká, že tradice je potřeba udržovat a předávat dalším generacím, aby se z nich také stali srdcaři.
2: Něco se ví, jako tak nějak všeobecně některé ty věci a některé ty věci jsme dohledávali ve zpěvníkoch. Akorát je horší, že těch mladých u toho třeba moc nezostane. Rada jich prchne prostě pryč a už s tím nesu mít víceméně nic společného. Ale to gro, které tam zůstává, tak se předává tyto záležitosti, nech je to tanec, nech je to píseň, nech je to muzika, což je dobré teda.
3: Naše Horňácko je prostě čarovný kraj. Tu atmosféru musí každý zažít na vlastní kůži.
1: Říká za organizátory Irena Mikésková.
3: Kromě toho vlastně atmosféra Strážné Hůrky na ty návštěvníky dýchne takovým zvláštním kouzlem. Ožívá zpěvem a tancem až dočasný hraní hodin. Máme tady specifické samozřejmě kroje, specifické nářečí a specifické tance, písně, ale opravdu to chce zažít na vlastní kůži.
1: Že na horňácké slavnosti dorazili tisíce lidí, to se dalo poznat i podle množství zaparkovaných aut v ulicích a na krajích cest nebo na trávnicích.
3: Návštěvníci u nás mohou parkovat na vyhrazeném parkovišti autobusového nádraží. Vlastně návštěvníků je hodně, takže někteří parkují třeba v přilehlých ulicích a podobně.
1: Lidé můžou přijet i vlakem nebo autobusem. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Jsme správci paměti tohoto regionu, říká ředitel Zlínského státního okresního archivu David Valůšek. O kolik kilometrů dokumentů pečují? Které písemnosti jsou nejvzácnější a která je nejstarší? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před

příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: Dospíval Lešek Semelka a v našem vysílání v následujících okamžicích bude hovořit pan Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně, protože na řadě je podrobná předpověď počasí. Zdravím a přeji dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Tady ve Zlíně, odkud vysíláme, před pár minutami proběhla taková lehká přeháňka, ani deštěm bych to nenazval. Teď někde prší ve Zlínském kraji?
1: Tak pár přeháněk se v kraji vyskytuje, spíše tak napříč krajem, ale nejsou nějak výrazné.

0: výrazné, jinak máme v celém kraji přechodně zvětšenou oblačnost. Teploměry ukazují hodnoty od 13 do 18 stupňů.
1: Jaké počasí přinese do našeho regionu nedělní den?
0: Tak ráno dopoledne bude převažovat oblačno, přechodně i polojasno, mohou se lokálně vyskytovat přehánky. Odpoledne čekáme přechod studené fronty, takže začne od západu přibývat oblačnost postupně až na zataženo a postupně také s deštěm nebo četnými přehánkami a na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a postupně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na severu kraje místy jen kolem 25. Slabý proměnlivý vítr vystřídá v průběhu dne vítr mírný jižní. V odpoledních bouřkách a přehánkách se potom bude měnit na severozápadní a přechodně výrazně zesilovat.
1: Dá se zhruba odhadnout, v kolik hodin nebo kolem kolikáté hodiny by ty bouřky mohly do našeho regionu dorazit?
0: Největší pravděpodobnost a na tyto hodiny je vydaná i výstraha, je mezi 15. a 19. hodinou. Nárazy větru mohou dosáhnout rychlosti kolem 70 km za hodinu, ojedinělé i intenzivnější srážky nebo menší kroupy.
1: Co pondělí? Bude už počasí klidnější, anebo se také máme připravit na nějaký silný vítr a na možnost bouřek?
0: Tak klidněji bude, ochladí se, už noc bude výrazně chladnější, než jsme byli teď v noci zvyklí, protože ranní teploty poklesnou na 11 až 8 stupňů a bude převažovat polojasno až jasno se slabým větrem západních směrů. Zítra po nějakém slunečnějším ránu bude převažovat přes den polojasno až oblačno, s menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky, ale spíše takové slabší a hlavně v severní části kraje. Odpolední teploty 21 až 24, na Valašsku jen kolem 20 stupňů. No a foukat bude slabý, v průběhu dne mírný severozápadní až západní vítr, no a večer zase se ten vítr bude uklidňovat.
1: Máme potom počítat v dalších dnech s tím, že ty teploty půjdou zase nahoru, třeba někam ke 30, a nebo bude spíš, tak jak říkáte, chladněji?
0: Zůstane chladněji, ranní teploty kolem 10, odpolední 19 až 23 stupňů a spíše očekáváme takový proměnlivý charakter, občas slunce, občas zaprší.
1: To říká pan Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nás teď budou bavit Beatles.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Matěj Neradilek. V rámci mezinárodních dirigentských kurzů se dnes v Kroměříži v 19 hodin uskuteční koncert klasické hudby. Akce bude ve sněmovním sále arcibiskupského zámku. Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů zahraje posluchačům pod taktovkou mladých dirigentů z celého světa. Desítky milionů korun v letošním roce investuje Vsetín do oprav a modernizací svých základních škol. Největší akcí je oprava střechy celého komplexu základní školy Ohrada za 32 milionů korun. Jejíž součástí je podle mluvčí města Jany Raškové taky instalace fotovoltaických panelů. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna proto upozorňuje, abyste na něj neklikali a nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschrbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi. Ta by zajišťovala servis pro satelity. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a dopoledne oblačno, přechodně i polojasno a lokálně taky přeháňky. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, postupně až na zataženo a očekáváme taky déšť nebo četné přeháňky. Na některých místech se mohou objevit i bouřky, které mají být i silné. Večer budou srážky postupně ubývat a oblačnost taky. Povane slabý proměnlivý, postupně mírný jižní vítr. Aktuálně měříme 18 až 12, nejvýš je dnes 26 až 29. Na severu kraje bude místy jen kolem 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se dnes ráno jede bez nehod. A to už bylo ze zpráv vše. Pohodovou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pokud nás posloucháte za volantem, přejeme šťastnou cestu. No a teď v létě jezděte zejména po ránu a k večeru hodně opatrně, konkrétně kolem polí a také v lesních úsecích. Během srnčí říje, totiž až do poloviny srpna, hrozí na silnicích velké riziko srážek se zvěří. Co si budeme povídat, srnci nějak auta neřeší a hlavně pronásledují srny. My si teď dáme Kutila a Čenasky.

0: Po písni skupiny Flaret mám dotaz na vás, kteří často jezdíte autem. Myslíte si, že znáte pravidla silničního provozu skutečně na 100%, že vás nic nezaskočí? No, já myslím, že řada z vás mi dá asi za pravdu, když řeknou, že se vyskytnou na silnicích i takové situace, v rámci kterých zaváhají i ti nejzkušenější řidiči. Proto není špatné si čas od času některá pravidla zopakovat. Hostem pátečního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín byl proto koordinátor BESIPu pro Zlínský kraj Zdeněk Patík. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou mimo jiné zajímalo, jaké chyby dělají řidiči v dopravě nejčastěji. Poslechněte si teď ukázku z rozhovoru.
1: Co se týká chyb v dopravě, tak v podstatě jsou to věci, které se objevují v policejních statistikách jako nejčastější příčina dopravních nehod, a to je to nevěnování se řízení. Nás ovládají různá média a ty lidé bez toho nedokáží ani při řízení auta se oprostit od telefonování. Byť dovolené telefonování přes handsfree sadu také odvádí pozornost, ale abychom to nesváděli všechno jenom na technologie, tak dokáže vás rozptýlit i potomek ječící na zadní sedačce, nebo teď máme léto, jako na schvál to léto je poměrně kritické období na silnici, že se jezdí i ti, kteří nejsou zvyklí na dlouhé trasy, tak je jedou je ve velkém horku. S tím se váže třeba i, že posledních 30 kilometrů cestou z dovolené nebo na dovolenou bývá kritických, že si člověk řekne, už jsem jednou nohou doma, už to dojedu, a zrovna přijde nějaký ten mikrospánek a dojde k tragické dopravní nehodě. Další věc je nedání přednosti v jízdě. To se zase netýká jenom řidičů motorových vozidel, ale bohužel také cyklistů, kteří hřeší na to, že jsou takový jakoby menší a obratnější v tom provozu. No a třetí věc je pochopitelně vysoká rychlost.
2: Které pravidlo si řidiči vykládají nejčastěji špatně?
1: Si dost často vykládají špatně takzvanou přednost zprava, čili postaru pravidlo pravé ruky, zejména pak třeba u nákupních center, což tam vlastně je to nejtypičtější, že člověk si neuvědomí, že do takové zóny 30 s předností zprava vjel.
2: Je povinnost neustále jet v pravém jízdním pruhu. Kdy smím jet v levém pruhu a kdy už porušuji pravidla?
1: Tady to musíme rozvinout, jestli se ta víceproudá komunikace nachází v obci nebo ve městě, případně mimo. My tady, protože jsme rádio Zlínského kraje, tak tady máme jeden učebnicový příklad mezi Otrokovicemi a Zlínem, kdy je velmi krátký úsek čtyřproudé komunikace mimo obec, a bohužel tam vidím velmi často, že se jezdí, že těm lidem nestojí za to, aby se na tu krátkou chvíli zařazovali do pravého jízdního pruhu. Takže když to zhrnu, tak jsme-li mimo obec, tak jezdím v pravém jízdním pruhu, levý používám na předjíždění, případně objíždění. Ale když jsem ve městě, tak si v podstatě mohu ten pruh zvolit sám, s ohledem na to, jak se chystám odbočovat a podobně. Ale tam je háček v tom, že pokud mě dojede v tom městě, aby nedošlo k omylu, v tom městě, pokud mě dojede někdo, kdo jede rychleji, tak já mu musím uhnout a nesmím brát spravedlnost do svých rukou a neříkat, ty počkej hochu, tady je jenom 50 a ty se ženeš tady 70, tak já ti ukážu a naučím tě, jak se má jezdit. Toto prosím do svých rukou žádný řidič nesmí vzít a má povinnost tomu rychlejšímu vozidlu jít z cesty.
2: A pokud není v pravém pruhu místo?
1: Pokud není v pravém pruhu místo, tak se jedná, jsme-li ve městě, nebo i před nějakou dopravní zácpou, tak je to souběžná jízda a v tom případě se to nepovažuje za předjíždění a ten spěchající stejně nemá kam. Pokud se tam nějaký prostor vytvoří, tak abych nevytvářel prostor pro nějakého agresivního jezdce, který potom začne dělat další a další věci, které nejsou v souladu ani ne s pravidly, ale se slušným chováním jednoho k druhému, tak je skutečně lepší v nějakém tom vzniklém prostoru tomuto řidiči raději z cesty.
0: Záznam celé poradny o pravidlech silničního provozu s krajským koordinátorem BESIPu Zdeňkem Patíkem najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz v audioarchivu, konkrétně v záznamu páteční 11. hodiny.
3: Český rozhlas Zlín, písnička.

0: Dobré nedělní ráno vám všem, kteří jste si naladili vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Teď ráno a také dopoledne by mělo být oblačno, přechodně polojasno, místy se může vyskytnout nějaká ta přeháňka. Ten ráz počasí se ale změní v odpoledních hodinách, kdy začne oblačnosti přibývat. No a zhruba od 15. hodiny je vydána výstraha na silné bouřky, takže očekávejte, že se v našem regionu může v odpoledních hodinách vyskytovat déšť, četné přeháňky, na některých místech můžou dorazit i bouřky, a ty můžou být velmi silné, ty bouřky můžou doprovázet také menší kroupy, tak se na to pro jistotu připravte. Nejvyšší odpolední teploty dnes ve Zlínském kraji 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
3: Ale Jenehuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: 6:50. Zdravíme i naše nové posluchače. Teď mám na mysli ty z vás, kteří se třeba probudili před pár okamžiky a ještě tak polehávají v posteli a hned po vzbuzení si pustili naše vysílání. To je docela příjemná představa, ještě si tak v klidu poležet. Proč ne? Je neděle, nikam nespěcháme, můžeme si to užívat v klídku a v pohodě. No a ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vás teď budeme lákat na cyklový let s koupáním. Ten můžete zažít na cestě ze zastávky Kunovice Loučka do Valašského Meziříčí. Já už proto předám slovo Pavlu Backovi, který pro nás potřebné informace zjistí od Zdeňka Urbanovského.
1: Dnešní tip na výlet osloví všechny, kteří se nebojí šlápnout do pedálu a chtějí přitom na trase nalézat zajímavá místa. Kudy se za nimi vydáme? Odpověď na tuto otázku pro nás má Zdeněk Urbanovský, kterého vítám na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Ahoj, Zdeňku.
2: Ahoj, Pavle, a srdečně zdravím všechny naše posluchače. Já navrhuji zajímavý a přitom nepříliš dlouhý výlet vhodný pro horská či treková kola. Využijeme přitom možnosti dopravy jízdních kol vlakem a na výlet vyrazíme ze železniční stanice Kunovice Loučka. Ta leží na trati číslo 303 Kojetín Valašské Meziříčí. Z Loučky vystoupáme na hřebe Hostinských vrchů, zamíříme do Mikulůvky a odtud potom přes Jarcovou po cyklostezce Bečva pojedeme na vlakové nádraží do Valašského Meziříčí.
1: Výborně, co zajímavého trasa nabízí?
2: Já myslím, že hned na počátku trasy si ověříte schopnost se správně zorientovat. Od železniční stanice se vydejte východním směrem kolem trati, za železničním přejezdem odolejte nové cyklostezce a jeďte po cyklotrase s číslem 5034A do Loučky. V Loučce projedete kolem zámečku, který před druhou světovou válkou patřil firmě Baťa, a začnete odtud po cyklotrase číslo 6216 stoupat přes obec Podolí do osady Lázy s oblíbeným cyklistickým osvěžením. Z Lázu potom krátce zhruba 500 metrů využijete cyklotrasu číslo 6118 směrem na Prženské paseky a na další křižovatce potom pokračujte po modře značené cyklotrase číslo 6018 směr Mikulůvka Koupaliště. A osvěžení dle počasí samozřejmě rozhodně využijte. A v Mikulůvce se také můžete zastavit u památkově chráněného vodního mlýna. Ten leží v místě, kde se budete napojovat na cyklostezku Bečva. Ta krátce vede po silnici po levém břehu řeky v Setinské Bečvi a před komunikací 1/57, která vede do Valašského Meziříčí, odbočíte přes Jarcovou do Valmezu. Ve Valašském Meziříčí potom v parku Abácie se zastavte u soutoku v Setinské Bečvi a Rožnovské Bečvi. A na opačném konci parku, nedaleko železničního mostu, si pak všimněte památníku obětí napoleonských válek u Slavkova. Za železničním mostem potom po nádražní ulici se vydejte k železniční stanici ve Valašském Meziříčí pro návrat domů. Celá tato trasa je dlouhá necelých 22 kilometrů a kromě 5-kilometrového stoupání s převýšením zhruba 200 výškových metrů nabízí spíše klesající nebo rovinatý terén a myslím, že ji zvládnete i s většími dětmi.
1: Je jasné, že taková letní cyklistická výjížďka ze zastávky Kunovice Loučka do Valašského Meziříčí, která nabízí i možnost koupání v průběhu trasy, přijde o prázdninách jistě vhod. Tak využijte tip, který nám přinesl do Českého rozhlasu Zlín Zdeněk Urbanovský, se kterým se pro dnešek s díky loučím.
2: Naslyšenou.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj vybuduje podél Cyrilometodějské stezky nová odpočívadla i nocoviště. Investuje 5 milionů korun. Kroměříská radnice má v budově B nový výtah. Fotbalisté Anglie zdolali Francii 6-4 a na mistrovství světa tak berou bronz. Dnes bude v regionu polojasno, později převáží oblačno a na teploměru naměříme až 29 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Téměř 5 milionů korun investuje Zlínský kraj na zlepšení zázemí a pohodlí poutníků a turistů na Cyrilometodějské stezce. Podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívadla, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
3: Do projektu se chce zapojit 7 obcí ležících podél stezky. Ty vytipovaly vhodná místa pro umístění jednotlivých prvků. Zlínský kraj zajistí jejich pořízení i instalaci a následně je bezplatně převede do vlastnictví obcí, které se budou starat o jejich provoz a údržbu.
1: V budově B městského úřadu Kroměříž na Husově náměstí je v provozu nový trakční výtah. Radnice za něj zaplatila téměř 2,4 miliony korun. Původní hydraulický výtah byl už značně poruchový. Podle Šárky Kučerové z tiskového odboru města se zejména starší občané a lidé s handicapem nyní dostanou do vyšších pater radničních budov a mohou tak osobně vyřídit úřední záležitosti.
4: Rekonstrukce probíhala za plného provozu všech odborů města. Výtah byl mimo provoz od letošního dubna. Zcela imobilní občané, kteří se nedostali do vyšších pater, se tak museli po dobu rekonstrukce domlouvat s danými úředníky na individuálním řešení.
1: Novou naučnou stezku dnes v hornorakouském Guglwaldu otevře Sdružení pro připomínání železné opony. Na trase podél rakousko-české hranice je 10 zastavení s interaktivními prvky. Lidé se na přeshraniční stezce vzpomínek železná opona dozví historické souvislosti z tohoto období našich dějin. Z historiky si mohou stezku projít ve 14, v 15 a v 16 hodin.
2: Sport.
1: Fotbalisté Anglie slaví podruhé v historii zisk medailí z mistrovství světa. V zápase o třetí místo zdolali 6-4 Francii, která přitom po poločase prohrávala už 0-4. K vítězství Ostrovanů pomohl 3 góly křídelník Bukayo Saka, který hat-trickem zkompletoval v závěru z penalty. Nejdřív se zdálo, že půjde kopat Jude Bellingham. Saka ale v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA přiznal, že byl hned rozhodnutý pokutový kop zahrát sám.
5: Jude byl první, který mi řekl, běž si pro hat-trick. Jen mi držel míč, aby mě nikdo ze soupeřů nerozptiloval, ale když je penalta, vždy chci kopat. Byl to bláznivý zápas, byli jsme zklamaní, že nejsme ve finále, ale chtěli jsme pro svou zemi získat nejlepší umístění na mistrovství světa po 60 letech, takže s výsledkem jsme spokojení.
1: Světový šampionát fotbalistů dnes zakončí finále mezi Argentinou a Španělskem. To začne v 21 hodin a poslouchat ho můžete i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a dopoledne oblačno, přechodně i polojasno. Lokálně se mohou objevit taky přehánky. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a očekáváme déšť nebo četné přehánky. Na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Večer pak budou srážky postupně ubývat. Povane slabý proměnlivý, místy jižní vítr. Aktuálně měříme 18 až 12 stupňů, nejvyšší teploty dnes 26 až 29, na severu kraje místy jen kolem 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Brumově Bělnici na Zlínsku v ulici Amálie Kutinové je až do konce srpna omezen průjezd. Z důvodu rekonstrukce je totiž zcela uzavřen most přes řeku Nedašovku. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další tady budeme mít zase za půl hodiny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Fanoušci francouzských fotbalistů, kteří si koupili vstupenky, mimochodem nekřesťansky drahé vstupenky na utkání o třetí místo, tak možná ty vstupenky steky chtěli roztrhat. Mám na mysli v poločase, kdy jejich tým prohrával už 0-4. Nakonec se z toho ale ve druhém půli vyvinul pěkný zápas. No a ti, kteří byli na stadionu, viděli celkem 10 branek. My o tom utkání podrobně budeme mluvit také v následujícím vysílací hodině v čase, který obvykle věnujeme sportu. Už za okamžik pro vás máme ale souhrn toho nejzajímavějšího, co se v uplynulém týdnu stalo v našem regionu. Teď je tady Jaroslav Uhlíř a jeho severní vítr.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Škody po požáru budovy 34 ve Zlíně odhadují firmy ve stovkách milionů. Oheň před rokem zničil i pilu ve Velkých Karlovicích, ta dnes opět stojí. A dnešním dnem končí hudební vizovický festival Masters of Rock. Přinášíme vám souhrn toho nejzajímavějšího, co se stalo za uplynulý týden ve Zlínském kraji.
1: Během týdne hasiči pokračovali v hašení 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Hořet začalo ve čtvrtek 9. července ráno. Rozsáhlý požár způsobil zřícení části objektu a v sutinách tak skončilo zboží několika firem. O své kanceláře a majetek přišla i firma Equator Cycling na výrobu a vývoj titanových a karbonových částí jízdních kol. Škodu majitel Milan Šimek odhaduje ve vyšších jednotkách milionů korun.
2: Měli jsme sídlo firmy v 8. patře a dneska v tom prostoru je pustá díra. Měli jsme tam úplně všechno, prostě dílnu, počítače, vzpomínky, zboží, prostě všechno tam totálně padlo, je to v těch sutinách teďka momentálně. Nikdy to nevzdáváme, takže mě by ani nenapadlo, že bychom to mohli prostě zabalit.
1: Podobnou situaci zažili zaměstnanci pily ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku loni v červnu. Požár zničil vybavení i budovu. Dnes na místě trosek ale stojí nová hala a zaměstnanci dokončují poslední stroje. Ty si díky vlastní kovovýrobě pracovníci vyrobili sami, říká ředitel firmy Marian Koňar.
3: Po požáru někdy v zimě v podstatě celá firma začala pracovat na obnově, na výrobě strojů. Zariadenie, ktoré teraz vidíme, je z 80% naše vlastní výroba a z malé části nákup v zahraničí z naší montáží.
1: Vizovicemi na Zlínsku od čtvrtka zní rocková a metalová hudba. Festival Masters of Rock přilákal 20 000 fanoušků z celého světa. První koncert patřil kapele Fleret a zakončí ho dnes zpěvák Marilyn Manson. Na místě byla i naše reportérka Blanka Kovandová.
4: Za 4 dny se jen na hlavní scéně vystřídá 44 kapel.
5: Právě jsem na ploše potkala Jacka Sparrowa. Odkud jste přijel?
6: Z Slovenska, z Nitry.
5: Jste tu už pokolikáte?
6: Od 2010 každý rok.
5: Na kterou kapelu se těšíte nejvíc?
6: In Flames, úplně nejvíc, asi ze všetkého.
1: Celou reportáž najdete na webu iRozhlas v záložce regiony Zlínský kraj. Kromě hudebních fanoušků přijelo ze zahraničí do České republiky 6 dobrovolníků z Mexika, Španělska, Estonska a Belgie. Ti od středy pomáhají s úklidem židovského hřbitova v Holešově na Kroměřížsku. Památku připravují na festival židovské kultury. Svou motivaci pomáhat popisuje dobrovolnice Aitana ze Španělska.
7: Je to dobrá příležitost být tady, naučit se trochu váš jazyk a dozvědět se o židovské kultuře a tradicích.
1: A příští týden se ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme věnovat dění na filmové škole v Uherském Hradišti. Karolína Macejová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: My vás v našem vysílání zveme na zajímavé výšlapy, na zajímavé výlety. Co byste řekli tomu vyrazit si na pradět? Co říkáte, že je to příliš komplikované? Ne, není. Můžete totiž využít speciální autobus a my o tom podrobně budeme v našem vysílání hovořit už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Teď se ale podíváme na aktuální rozmezí teplot v našem regionu. Ty teploty se pohybují mezi 14 až 18 stupni. 14 stupňů nám aktuálně hlásí meteostanice Hošťálková, Vsetín, Valašská Bystřice a Velké Karlovice. 18 stupňů potom Kroměříž, Kateřinice, Ojičná a Maruška, Hostýnské Vrchy. Teploty ty odpolední půjdou samozřejmě směrem nahoru a to výrazně. Odpoledne by měly dosahovat až 29 stupňů Celsia. Počasí bude proměnlivé. Teď ráno a dopoledne by mělo být oblačno. Místy se budou vyskytovat

0: průběhu léta vybrat? Na to se zeptám Milana Vařáka ze Zahradního centra v Kněžpoli na Uhersko-Hradišťsku. Poslouchejte poradnu Českého rozhlasu Zlín 20. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Bolavá kolena ani klouby nemusí být překážkou pro výlet na Pradět. Na nejvyšší horu Moravy a Českého Slezska opět jednou týdně jezdí speciální nízkopodlažní autobus pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Z Karlovy Studánky je vyveze až k vysílači. Autobus nabízí 40 míst k sezení i jedno místo pro invalidní vozík.
1: Vnímám to výborně, protože zdraví už neslouží a stěhujeme se do Čech po celém životě v Jeseníkách, tak se jdeme rozloučit.
2: Na sedadlech hned u řidiče s perfektním výhledem sedí manželé Jana a Stanislav. Ve tvářích mají takový trpký úsměv, protože jak se dozvídám, tímto speciálním autobusem se jedou se svými milovanými Jeseníky rozloučit.
1: Ne, nedošlapala bych.
2: Nohy nebo?
1: Kolena. Takže jsou ráda za ten autobus.
2: A kdy se stěhujete?
1: Konec července.
2: Ještě manžel vedle vás, tomu jak vám se loučí.
3: Tak se jdem podívat na naposled, možná.
1: Přitom je to hora, byl na horské službě, takže se mu bude loučit ještě hůř než mě.
4: Jo, já jenom to jméno, mě stačí.
1: Jan Čebová.
4: Máme lidi hodně.
2: Fakt?
4: Určitě, podívejte, tady máme seznam.
2: Jo, vy máte předem nahlášené.
4: Ano, že tady se u mě neplatí, tady mají všichni zaplacené online.
2: Aha.
4: A já mám jenom jmenný seznam, kdo jede, kdo ne.
2: Pan řidič vlastním, tak je to příjemná práce.
4: Určitě, podle mě je to příjemnější, než když seniori jsou vychovaní. Tak jako že u mě, pozdrav.

0: pozdravit, jsou takový klidnější. Příjemná práce s něma.
1: Nadím, tak sedni. Já nejdu v okno. Nejdeš v okno.
2: V červené šustákovce s hulkami v rukou se na výlet na Pradět těší i Martina Jalamasová.
3: Tak já jsem se přihlásila proto, že bych na Pradět nedošla. Aha. Tak jsem ráda, že tam dojedu a tam si můžu pochodit, teda pokud to dneska vyjde. No, tak když tak uvidíme Pradět v dešti. No. To je taky zážitek, že jo. No, mám problémy se zady.
2: Takže to by bylo na vás moc, takhle.
3: Pěšky bych tam prostě nedošla. Takže mě to vyhovuje, že ten autobus jede až přímo k vysílači, kam bych se normálně nedostala.
2: Speciální autobus má vlastně 3 zastávky, 2 v Karlově Studánce a 3. na rozcestí Hvězda. Z Jeseníku Andrea Brtníková, Český rozhlas. Yeah.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A u nich dobré ráno přeje Matěj Naradilek. Obyvatelé sídliště Louky v uherskohradištské části Jarošov získají nové sportovní hřiště pro Malou Kopanou a streetball. Stavba za 4,6 milionů korun začne v srpnu a dokončena má být do konce září. Po přesunu hřiště vznikne na místě dosavadní asfaltové plochy více než 30 nových parkovacích míst. Podle starosty Stanislava Blahy z ODS je cílem nabídnout obyvatelům kvalitnější sportovní zázemí a zároveň rozšířit dlouhodobě nedostatečné parkovací kapacity. V Chropini na Kroměřížsku je až do konce července uzavřen úsek cyklostezky vedoucí kolem chropinského rybníka v blízkosti zámku. Důvodem je rekonstrukce cesty v této lokalitě. Na omezení upozornilo město Chropině. Do poloviny července zasahovali hasiči v Česku už u téměř 900 lesních požárů. V loňském roce zhořelo při požárech v České republice víc než 300 hektarů lesů a vznikla škoda přes 18 milionů korun. 25 lidí při lesních požárech utrpělo zranění. Během poločasové pauzy při dnešním finálovém zápase fotbalového mistrovství světa vystoupí například Madonna, Shakira, Justin Bieber nebo korejská skupina BTS. Půjde o vůbec první takzvanou halftime show v historii šampionátu. Podobné vystoupení o přestávce je známé například z finále ligy amerického fotbalu NFL, takzvaného Super Bowlu. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a dopoledne oblačno, přechodně i polojasno. Lokálně se mohou vyskytnout přehánky. Odpoledne pak začne od západu přibývat oblačnost, postupně může být až zataženo a očekáváme taky déšť nebo četné přehánky. Na některých místech i s bouřkami a ty mohou být i silné. Večer pak budou srážky a postupně i oblačnost ubývat. Povane slabý proměnlivý, přes den potom jižní vítr. Aktuálně měříme 18 až 14, nejvyšší teploty dnes 26 až 29, na severu kraje bude jen kolem 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobrou chuť, pokud právě teď snídáte, možná, že se, milí posluchači, teď v létě snažíte zdravovat zdravěji, aby vám to třeba někde u rybníka nebo na pláži více slušilo, třeba zařazujete místo koláčků a dalších sladkostí nějaké ty mysli, nějaké ty vločky a tak dále. V takovém případě pro vás ale nemám dobrou zprávu. Podle nejnovější studie vědců prý se milovat sladkosti nikdy neodnaučí. Odborníci rozdělili účastníky studie na několik skupin, některým servírovali sladší pokrmy, některým méně sladké, no a to omezení sladkého u některých účastníků vůbec nevedlo k tomu, že by lidé začali mít sladké méně rádi. No tak upřímně řečeno, takové studie vědci ani nemuseli dělat, stačilo, aby se zeptali mě. Vy se možná teď ptáte, kdo pak nám bude hrát a zpívat, bude to Flamengo a to přichází z písní Pan v černém. Dobré ráno.

0: Kam dnes v našem regionu vyrazit za kulturou? Tak i na tuto otázku vám v ranním vysílání Českého rozhlasu Zlín odpovíme a odpovíme vám právě teď 10 minut po půl osmé. Burzu okrasného ptactva a drobného zvířectva můžete navštívit na výstavišti Kroměříž pravidelně každou třetí neděli v měsíci. Nejinak je tomu dnes. Burza je otevřená už od 6 od rána a bude otevřena až do 10 hodiny dopolední. Hudební neděle oživují letošní zlínské kulturní léto, dnes zahraje Dixieland. Víte, že Dixieland je hudba, která vznikla ve Spojených státech amerických ve městě New Orleans. Před 170 lety se dostala do povědomí celého světa a dala vzniknout jazzu. V Sadu svobody se představí regionální kapela Jazzbook, která hraje osvědčené Dixielandové skladby, proložené improvizovanými pasážemi a zpěvem. Poslechnout si je můžete od 17 hodin před Zlínským zámkem. Druhým dnem pokračuje tradiční šermířský víkend na hradě Cimburk. Tato známá zřícenina hradu, která za 30leté války odolala i Švédům, se nachází na Kroměřížsku u Koryčan. Šermířská skupina Rotenburg zve na představení, která se konají ve 14 a v 16 hodin. Těšit se můžete také na komentované prohlídky. Nedělní čaj o páté se uskuteční ve Valašských Kloboukách s FUO neboli Fufals Orchestra. Uslyšíte jazzové a rockové melodie, chybět nebudou ani world music. Hudební vystoupení začíná v 17 hodin na nádvoří Valašského podnikatelského centra. Vstupné je dobrovolné neboli do Klobouku. Poslední den můžete navštívit horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Nejstarší folklorní festival v nedalekém podhůří Bílých Karpat i dnes nabídne tradiční lidovou zábavu, muziku i jarmark. A pódium komorního amfiteátru rozespívá a roztančí folklorní soubor Haná z Velké Bystřice. Soubor si letos připomíná 50 let od svého založení. Návštěvníkům Valašského muzea v přírodě přiblíží písně, tance a lidové zvyky z Hané a Lipenského záhoří. Odpolední program začíná ve 3 hodiny a končí v půl páté.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz

0: Už máme minutu po 7:45, jsme rádi, že vstáváte ve společnosti našeho vysílání, vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Po ránu a dopoledne by mělo být podle meteorologů v našem regionu oblačno, přechodně polojasno, místy se může vyskytnout nějaká ta přeháňka. Odpoledne už ale počasí bude vypadat jinak, protože přibude oblačnosti, zatáhne se a očekává se déšť nebo četné přeháňky. Na některých místech našeho regionu počítejte také s bouřkami, které můžou být velmi silné, můžou být doprovázeny silným větrem z nárazy až kolem 70 km v hodině a ojediněle se můžou vyskytovat i menší kroupy. Ještě vám dlužím informace o maximálních odpoledních teplotách. Ty se dnes budou ve Zlínském kraji pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Hvězdy jsou jako bonbonky, zpívala Lucie Bílá. My teď budeme v našem vysílání mluvit o hvězdách fotbalových. Fotbalisté Anglie po druhé v historii slaví zisk medailí z mistrovství světa. V zápase o třetí místo zdolali 6-4 Francouze, kteří po poločase prohrávali už 0-4. Šampionát dnes zakončí finále mezi Argentínou a Španělskem. Jihoameričany táhne za obhajobou titulu hlavně hvězdný kapitán Lionel Messi.
1: Šance Argentiny, kterou Messi může zakončit, gól!
2: Za rok mu bude už 40, poslední tři roky hraje v Americe za Inter Miami, i ve fotbalově pokročilém věku ale ukazuje, že pořád patří mezi nejlepší. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa táhne Argentince za obhajobou titulu a na aktuálním mistrostí světa přidal Lionel Messi k 8 gólům i 4 asistence, včetně dvou klíčových v semifinále s Anglií.
1: Lionel Messi může centrovat, zatím to bere na sebe, už ten hranici 16 centruje, do 16! Gól! Lautaro Martinez!
3: Je stělesněním historie, legenda. Dostat se do finále v 39 letech je neuvěřitelné. Musíme si ho užívat, dokud to jde. Diego Maradona nám chybí, ale Messi je stále s námi. Společně s celým týmem, se kterým prožíváme skvělé časy, na něj budeme vždy vzpomínat.
2: Řekl na tiskové konferenci argentinský kouč Lionel Scaloni. Ten zmínil i legendárního krajana Diega Maradonu, který zemřel před 6 lety. Finále mistrovství světa v New Jersey bude mimo jiné soubojem dvou fotbalových hvězd v opačných fázích kariéry. Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně, španělským teenagerem Laminem Yamalem.
4: Lamine je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu. Ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
2: Zdůraznil na setkání s novináři Lionel Messi, který s 8 góly ztrácí 2 trefy na zatím nejlepšího střelce turnaje Francouze Mbappého. Finále fotbalového mistrovství světa začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, radiožurnál.
5: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy v Uherském Brodě. V regionu je nahlášeno 1,80 táborů. Hygienici nezjistili žádná pochybení. Statisícům Čechů v létě končí platnost občanských a cestovních průkazů. Dnes bude polojasno, později převáží oblačno a na teploměru naměříme až 29 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Nradilek. Téměř 12 milionů korun získá od Zlínského kraje střední škola Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Částka je určená na nákup nového strojního vybavení, pokračuje krajská mluvčí Soňa Ličková.
5: V rámci projektu škola pořídí celkem 10 nových obráběcích strojů. Moderní vybavení studentům umožní osvojit si práci s technologiemi, které se využívají v současném průmyslu, vyzkouší si digitálně řízenou výrobu a současně se tím zvýší bezpečnost výuky i energetická efektivita provozu.
3: Škola se bude na financování podílet 1 milion korun ze svého fondu investic. Modernizace by měla být dokončena ještě letos. Podle krajské hygienické stanice je ve Zlínském kraji nahlášeno 1,80 táborů, kterých se účastní přes 5000 dětí. Hygienická stanice zatím udělala více než 20 kontrol. Hygienici při nich nezjistili žádná pochybení. Krajská hygienická stanice se při kontrolách zaměřila na zásobování pitnou vodou, hygienické zázemí, ale i provoz kuchyní. Od června do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanským průkazům a 180 tisícům cestovním pasům. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Guenová.
6: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činný správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
3: I děti totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Během 5 dní navštíví Šanghaj, Hangzhou a Peking. Zaměřit se chce primárně na podporu cestovního ruchu, například zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny, posílení přímých leteckých linek nebo uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. Cílem cesty je podle Okamury přilákat víc čínských turistů do Česka.
7: Před covidem rok 2018-2019 sem jezdilo více než 600 tisíc čínských turistů ročně. V útratách na osobu a na den se pohybovali na prvním místě. Generovali v průměru už kolem miliardy korun ročně jenom na DPH.
4: Počasí.
3: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji z rána a dopoledne oblačno, přechodně i polojasno, lokálně se mohou objevit přehánky. Odpoledne pak začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a očekáváme taky déšť nebo četné přehánky. Na některých místech se objeví také bouřky, které mohou být i silné. Povane slabý proměnlivý, přes den postupně mírný jižní vítr. Aktuální teploty mezi 18 a 14 stupni, nejvýše se dnes vyšplhají na 20 26 až 29, na severu kraje jen kolem 25 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se jezdí kyvadlově, provoz je řízen semaforem a důvodem jsou stavební práce při rekonstrukci křižovatky ulic Osvoboditelů a Hradská. Po zprávách už pokračuje dál nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jak jste slyšeli ve zprávách, dnes si slunečního svitu v našem regionu příliš neužijeme, no co, alespoň se nespálíme. Mimochodem, jak jste na tom teď v létě s opalováním? Snažíte se opálit se, anebo se tomu raději vyhýbáte? Ptám se proto, že bronzová pokožka začíná být opět v módě. Podle průzkumu každý pátý mladý člověk uvádí, že je pro něho opálení důležitější než riziko rakoviny kůže. No, přiznám se, že tady na toto téma jsem často řešil ve škole, že se mě ptali, proč nejsem opálený. Myslím ve škole v druhém zaměstnání, když jsme se vrátili ze sportovního kurzu od moře se studenty, tak v kanceláři se mě vždycky ptali, že vypadám, že jsem nikde nebyl, že vůbec nejsem opálený. No tak jsem přemýšlel, jak na to zareagovat. Nakonec jsem to vyřešil tím, že jsem odvětil na ten jejich dotaz, proč nejsem opálený, že nechápu, proč bych měl vypadat jako, že dřu celý den třeba někde na poli. Správný aristokrat má mít přece pleť bledou. Jako za mladá to teď v našem vysílání rozjede Olympik. Dobrý poslech.
4: Český rozhlas Zlín.

A dnes máme neděli, poslední den tohoto týdne. Nevím, co všechno jste si na tento týden naplánovali, ale pokud jste zvažovali, že navštívíte horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou na Veselsku, tak na to máte poslední den. Na programu jsou dnes dvě mše, jarmark i vystoupení dechové hudby, nebo třeba také pásmo, které připravovali děti z Kuželova a Hrubé Vrbky. Podle organizátorů už letos na slavnosti dorazili tisíce lidí. Folklorní soubory přijeli i z okolních obcí.

0: Na programu k 30. výročí mužského sboru v Lipově vystoupil i soubor z Hrubé Vrbky s téměř 75-letým Jiřím Miškaříkem.
1: To je pěsnička Tren Tren za Bzencem, taková srandovní víceméně. Právě na konci té pěsničky se zpívá, že v Hrubé Vrbce nižší svět, tam jsou dívky jak ten květ, malované, vyšívané, v Hrubé Vrbce nižší svět.
0: Podle něj mají horňácké písně specifické rysy.
1: Třeba takové ty táhové věci a to jsou převážně takové molové záležitosti, táhle pěsničky. Sedlácká potom to už je něco jiného, to už je jiný brink. Ale to nám vždycky jde zpíváme, to vy zpíváte samé také smutné věci.
0: Folklor Jiřího Miškeříka provází celý život. Zpěvu a muzice se věnuje už od dětských let.
1: Otec hrával jako muzikant a chodil jako zpěvák. Když jsme jako malí začali třeba už tomu kroji, že? Takže jak si ta láska k tomu a k té oblasti, které jsme žili, tak to už nese sebou prostě, že ten zájem o ten zpěv třeba o tu muziku je a začalo se to nabalovat jedno na druhé. Jezdilo se dekady, ono toho bylo i dneska, ale člověk to už odmítá, protože už ty roky jsou tady.
0: Miškařík říká, že tradice je potřeba udržovat a předávat dalším generacím, aby se z nich také stali srdcaři.
1: Něco se ví, jako tak nějak všeobecně některé ty věci a některé ty věci jsme dohledávali ve zpěvníkoch. Akorát je horší, že těch mladých u toho třeba moc nezostane. Rada jich prchne prostě pryč a už s tím nesu mít víceméně nic společného. Ale to gro, které tam zůstává, tak se předává tyto záležitosti, nech je to tanec, nech je to píseň, nech je to muzika, což je dobré teda.
2: Naše Horňácko je prostě čarovný kraj. Tu atmosféru musí každý zažít na vlastní kůži.
0: Říká za organizátory Irena Mikésková.
2: Kromě toho vlastně atmosféra Strážné Hůrky na ty návštěvníky dýchne takovým zvláštním kouzlem. Ožívá zpěvem a tancem až dočasný hraní hodin. Máme tady specifické samozřejmě kroje, specifické nářečí a specifické tance, písně, ale opravdu to chce zažít na vlastní kůži.
0: Že na horňácké slavnosti dorazili tisíce lidí, to se dalo poznat i podle množství zaparkovaných aut v ulicích a na krajích cest nebo na trávnicích.
2: Návštěvníci u nás mohou parkovat na vyhrazeném parkovišti autobusového nádraží. Vlastně návštěvníků je hodně, takže někteří parkují třeba v přilehlých ulicích a podobně.
0: Lidé můžou přijet i vlakem nebo autobusem. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: přechod studené fronty, takže začne od západu přibývat oblačnost postupně až na zataženo a postupně také s deštěm nebo četnými přeháňkami a na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a postupně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na severu kraje místy jen kolem 25. Slabý proměnlivý vítr vystřídá v průběhu dne vítr mírný jižní. V odpoledních bouřkách a přehánkách se potom bude měnit na severozápadní a přechodně výrazně zesilovat.
1: Dá se zhruba odhadnout, v kolik hodin nebo kolem kolikáté hodiny by ty bouřky mohly do našeho regionu dorazit?
0: Největší pravděpodobnost a na tyto hodiny je vydaná i výstraha, je mezi 15. a 19. hodinou. Nárazy větru mohou dosáhnout rychlosti kolem 70 km za hodinu, ojediněle i intenzivnější srážky nebo menší kroupy.
1: Co pondělí? Bude už počasí klidnější, anebo se také máme připravit na nějaký silný vítr a na možnost bouřek?
0: Tak klidněji bude, ochladí se, už noc bude výrazně chladnější, než jsme byli teď v noci zvyklí, protože ranní teploty poklesnou na 11 až 8 stupňů a bude převažovat polojasno až jasno se slabým větrem západních směrů. Zítra po nějakém slunečnějším ránu bude převažovat přes den polojasno až oblačnost, menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky, ale spíše takové slabší a hlavně v severní části kraje. Odpolední teploty 21 až 24, na Valašsku jen kolem 20 stupňů. No a foukat bude slabý, v průběhu dne mírný severozápadní až západní vítr, no a večer zase se ten vítr bude uklidňovat.
1: Máme potom počítat v dalších dnech s tím, že ty teploty půjdou zase nahoru, třeba někam ke 30, a nebo bude spíš, tak jak říkáte, chladněji?
0: Zůstane chladněji, ranní teploty kolem 10, odpolední 19 až 23 stupňů a spíše očekáváme takový proměnlivý charakter, občas slunce, občas zaprší.
1: Jaké bude ve Zlínském kraji nejen dnes počasí, tak to nám prozradil pan Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkujeme za to.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Byla nominovaná Natálii, má 4 děti a ví, jaké je to hrát se dvěma úplně nahými muži. I to se dá říct o herečce Slováckého divadla v Uherském Hradišti Kláře Vojtkové, která přednedávnem usedla na pohovku Jožky Kubáníka a my pro vás máme připraveno, co jsme během večera společně zažili. V neděli od 11. vám to rádi pustíme a potěší mě, když u toho budete. Těší se Jožka Kubáník.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Náš kraj se pyšní řadou krásných míst, o kterých kolikrát ani nevíme. K takovým patří i pozůstatky hradu Šarov v Březolupech na Uherskohradišťsku. Ke zřícenině se vydala redaktorka Silvie Pospíšilová. Průvodce jí dělal památkář a odborník na středověkou architekturu z Národního památkového ústavu v Kroměříži Radim Vrla.
1: Půjdeme asi půl hodiny a budeme trošku tápat, protože až poslední cesta je značená díky dobrovolníkům z Březolup. Tady je taková síť cest tajemných, která vede na různé místa a většina ne na ten hrad, takže uvidíme, jestli trefíme.
2: My stoupáme krásnou lesní pěšinou k hradu nebo k tomu, co z něho zůstalo. Řekněte mi, jak to, že se o hradu Šarov nevědělo?
1: Tak o hradu Šarov věděli spíš odborníci, protože o něm je řada zmínek v písemných pramenech. Nicméně, kromě místních lidí, kteří ho znali z pověstí a děcka si tam hráli a podobně, tak vlastně nikdo nevěděl, kde ten hrad je. Vlastně na rozdíl od těch ostatních hradů, které stojí na výrazných kopcoch nebo na nějaké ostrožně, tak tento je neviditelný.
2: Tak se pojďme k tomu zakletému místu přiblížit. A my jsme dorazili na místo určení. Stojíme u první hradby. V kterém století se tady stavělo?
1: Hrad je z toho 13. století a vlastně po většinu času své existence, což je taky velice zvláštní, byl sídlem jednoho jediného rodu, což byli Šárovci ze Šárova. Měli v erbu zlatý domovní krov s červeným praporkem a je možné se domnívat, že to byli i stavitelé toho hradu.
2: Půjdeme se podívat k místu, kde se žilo, kde se bydlelo, kde procházely ty dějiny moravské?
1: Ano, tak ono procházely i kolem těch hradeb, tady se válčilo dost, ale půjdeme se podívat ještě přes jedny hradby a potom už vstoupíme, si nás páni pustí domů, tak přímo k ním třeba do kuchyně.
2: Tak se pozveme na návštěvu. Tak a my jsme s Radimem Vrlou, mým průvodcem, došli na hrad, kam jsme se teda pozvali. Jediným pozůstatkem je tady kousek kamenné zdi, kam se zbytek hradu poděl.
1: Když dneska pojedete přes Březolupy, tak je tam nádherný zámek. No a podle tradice, ale i podle logiky je ten zámek postavený většinou z kamene tady tohoto hradu. To se mu stalo osudným.
2: Které období bylo pro hrad nejnáročnější?
1: Jak každý hrad na Moravě, tak to bylo hlavně to 15. století. Tady žili ti Šárovcové z Šárova. Kčeněk ze Šárova, ten podepsal dokonce stížný list proti upálení mistra Jana Husa v roce 1415 a byl straníkem husitů. Právě hned na začátku husitských válek se tady objevuje Mikuláš z Domamyslic, což je úplně z jiného rodu příslušník a navíc je to katolík, čili odpůrce husitů. Lze předpokládat, že hrad byl dobyt na té husitské straně, pak je dokonce v majetku krále Zikmunda Lucemburského. No a pak se tady zase vracejí Šárovcové ze Šárova, takže to 15. století tady bylo velice dramatické a taky se zasloužilo o to, že ten hrad má to opevnění tak rozsáhlé.
2: Mně nezbývá než konstatovat, že toto místo mezi kopci a loukami Zlínského kraje má gény a loci. Je kouzelné. Přijďte se podívat. Z Březolup Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: S místem je spojená spousta pověstí. Ta jedna vypráví o tom, že pod povrchem je ukrytý sál, který je plný sudů vína. Není známo, zda ho někdo někdy našel. Každopádně hledat už je zakázáno, protože hrad Šarov byl poměrně nedávno vyhlášen kulturní památkou.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U kterých vás vítá Matěj Neradilek. V Bystřici pod Hostýnem je nově v provozu vodní hřiště pro děti v parku zahájené. Vzniklo jako vítězný projekt prvního ročníku programu, ve kterém o využití části městských peněz rozhodovali sami obyvatelé. Nabízí dřevěná vodní koryta, stavidla i ruční pumpu pro čerpání vody z náhonu. Náklady na vybudování hřiště přesáhly 1 000 000 korun. V rámci mezinárodních dirigentských kurzů se dnes v Kroměříži v 19 hodin uskuteční koncert klasické hudby. Akce bude ve sněmovním sále arcibiskupského zámku. Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů zahraje posluchačům pod taktovkou mladých dirigentů z celého světa. Městská policie v Ostravě nabízí o prázdninách bezplatné kurzy sebeobrany. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, povedou každé úterý tréninky pro veřejnost. Rezervace není potřeba. Zájemci mohou přijít přímo do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Kurzy jsou určené pro všechny věkové kategorie, tedy od dětí až po seniory. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, vyplývá to z dat správy Národního parku. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách a aktuálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit zejména počasí. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a dopoledne oblačno, přechodně může být i polojasno, lokálně hrozí taky přehánky. Odpoledne pak začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a očekáváme déšť nebo četné přehánky. Na některých místech se mohou objevit i bouřky, které mají být i silné. Večer pak budou srážky postupně ubývat společně s oblačností. Povane slabý proměnlivý vítr. Aktuální teploty 19 až 15 stupňů, nejvýše se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni. Na severu kraje naměříme jen kolem 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Mezi Lukovem a Kašavou na Zlínsku je doprava řízena kyvadlově semaforem. Důvodem je oprava povrchu komunikace. A takové byly krátké zprávy ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Počasí s námi pravda trošku laškuje, předtím bylo pořádné sucho, teď zas přívalové srážky, jako by to nemohlo být něco mezi tím. No, díky tomu suchu letos ani moc nerostou houby. Dočetl jsem se, že Češi loni nazbírali přes 31 tisíc tun, konkrétně 31,75 tisíce tuny hub a lesních plodů. No tak to by mě zajímalo, jak to tedy přesně zvážili. Nás teď čekají javory a píseň Nechoď do kláštera. Posloucháte stále Český rozhlas Zlín.

choť do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín, speciálně pro Zlínský kraj, ale teď zamíříme k sousedům do kraje Jihomoravského. Zhruba metr hluboké jsou teď archeologické sondy na místě bývalého romského koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. Desítky let byla jeho existence napůl zapomenutá, od roku 2019 tam hrůzy nacismu připomíná památník. Mezinárodní tým archeologů odkrývá nejen základy vězeňských domů, ale i drobné předměty z dob druhé světové války.
1: Student archeologie ze Západočeské univerzity v Plzni František Olach pracuje v asi metr hluboké archeologické sondě s drobným rýčem.
2: Já vlastně tady začišťuju tu spodní vrstvu sondy. Máme tady teďka nějaký plechový nález, takže se pokusím to vzít kolem něj, abychom ho vlastně potom mohli vyjmout.
1: Archeologové předpokládají, že tato vrstva zeminy pochází právě z období, kdy tady fungoval koncentrační tábor Romů a Sintů. V další sondě pracují taky zahraniční studenti pod dohledem profesorky archeologie z Cambridgeské univerzity Jilly Carr.
3: Na dně tohoto výkopu je kamenná terasa, která obklopovala vězeňské baráky. Je docela vzrušující najít důkazy, že tu ten tábor skutečně byl. Kdyby jeho existenci chtěl někdo zpochybnit, můžeme to doložit těmito nálezy, které souhlasí i s historickými fotografiemi.
1: Kromě kamenné terasy tu profesorka se studenty objevila i předměty z období koncentračního tábora. Na stole, kde jsou věci vystavené, leží i nábojnice.
3: Můžete vidět, že je tam napsané 43, tedy 1943, takže víme, že to pochází z druhé světové války.
1: Vidíme tu třeba i zbytky původních vodovodních trubek, ale i výrazně drobnější předměty.
3: Toto jsme našli v místech pod původním vězeňským barákem. Knoflíky jsou nejspíš z oblečení vězňů, které se pod něj zakutálely skrz díry v podlaze.
1: Narazili ale i na mnohem mladší předměty. Po koncentračním táboře tady ještě před otevřením památníku v roce 2019 desítky let fungovalo rekreační středisko. Archeologické výzkumy tady sice od té doby byly, ne ale na všech místech. Vysvětluje Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity.
4: Každý nález nás zase trošičku posouvá, co se týče toho poznání každodenního života toho areálu v období válečném. A tohle jako úplně plnohodnotně historicky podchycené být nikdy nemůže, jaké vlastně procesy tady probíhaly, ale jakmile se zde dělá výzkum, tak skutečně takovéto předměty nacházíme a díky tomu si můžeme udělat obrázek.
1: Ještě před táborem pro Romy a Sinty tady byl pracovní lágr pro nepracující. Ten vznikl ještě na základě předválečných československých zákonů. Upřesňuje vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě Radovan Krhovský.
5: V létě roku 1942 se ta situace radikálně změnila. Na základě Říšského zákona vznikají dva tábory pro romské obyvatelstvo, označované nacisty jako Cigeunerlager. Tábor číslo 1 byl v Letech u Písku, určený vlastně pro Romy z Čech, a tady v Hodoníně vlastně vznikl Cigeunerlager 2, určený pro Romy z Moravy.
1: Táborem prošlo bezmála 1400 lidí. Ve špatných a stísněných podmínkách jich 207 zemřelo. Šimon Franc, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Máme minutu po 8:45. Vy vstáváte s Českým rozhlasem Zlín.
1: Počasí.
0: Dnes se rozhodně budou hodit deštníky, zejména v odpoledních hodinách, pokud se tedy chystáte někam ven. Dopoledne by mělo být ještě oblačno, přechodně polojasno a srážky by se měly vyskytovat pouze místy a mělo by se jednat o přeháňky. Ovšem odpoledne už to začne, zatáhne se, očekává se déšť, četné přeháňky, na některých místech se budou vyskytovat i bouřky, které můžou být silné, s nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině a ojediněle se v rámci bouřek můžou vyskytnout i menší kroupy. Co se týká teplot, tak ty budou vysoké, měly by se pohybovat mezi 25 až 29 stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Jsme správci paměti tohoto regionu, říká ředitel Zlínského státního okresního archivu David Valůšek. O kolik kilometrů dokumentů pečují? Které písemnosti jsou nejvzácnější a která je nejstarší? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Přiznám se, milí posluchači, že jsem zatím stále nepřišel na to, podle jakého klíče si kolega Petr Uhřík vybírá interprety, se kterými nás v našem vysílání pravidelně seznamuje a tím pádem nás vzdělává v rámci hudby. No, dneska trošku tuším, vzhledem k tomu, že Argentina večer bude hrát fotbalové mistrovství světa, respektive finále fotbalového mistrovství světa, protože Petr si tentokrát vybral populárního zpěváka, který se v Argentíně narodil. Ovšem není to argentinský zpěvák, je to britsko-irský zpěvák a jmenuje se Chris DeBerg.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Začátky hudební kariéry mohou být různé. Rodina Davisonova se usadila v hrabství Wexford v Irsku na zámku, který byl v té době ale v dost bídném stavu. Objekt z 12. století, který táta Eric zakoupil v 60. letech, přestavil na hotel a mladý Chris tam pro hosty zpíval. Teď už je správný okamžik prozradit, že Chris DeBerg, o kterém je dnes řeč, má původní příjmení právě Davison. Letos je to 52 let, co podepsal první smlouvu s hudebním vydavatelstvím a rozjel se společně se skupinou Supertramp na turné jako support a tím si vytvořil první fanouškovskou základnu. Ovšem do hitparád se mu ještě dostat nepodařilo. Když přeskočím dalších spoustu let, v jednom rozhovoru padla otázka. Chris DeBerg měl odpovědět na jasný dotaz. Dá se celý život vystačit z peněz, které jste vydělal díky skladbě Lady in Red? Dá se obstojně vyžít z jednoho hitu? Nastalo dvousekundové ticho a pak řekl suše, ano, dá.
1: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj vybuduje podél Cyrilometodějské stezky nová odpočívadla i nocoviště, investuje 5 milionů korun. Největší letošní investice v Setína do škol míří do základní školy Ohrada. Španělé a Argentinci si u New Yorku zahrají o titul fotbalových mistrů světa. Trofej předá i americký prezident Trump. Dnes bude v regionu polojasno, později převáží oblačno a na teploměru naměříme až 29 stupňů. Matěj Nradilek ve studiu a začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín. Téměř 5 milionů korun investuje Zlínský kraj na zlepšení zázemí a pohodlí poutníků a turistů na Cyrilometodějské stezce. Podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívadla, jednoduchá nocoviště, ale i kompostovatelné toalety, pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
2: Do projektu se chce zapojit 7 obcí ležících podél stezky. Ty vytipovaly vhodná místa pro umístění jednotlivých prvků. Zlínský kraj zajistí jejich pořízení i instalaci a následně je bezplatně převede do vlastnictví obcí, které se budou starat o jejich provoz a údržbu.
0: Desítky milionů korun letos investuje Vsetín do oprav a modernizací svých základních škol. Největší akcí je oprava střechy celého komplexu základní školy Ohrada za 32 milionů korun. Jejíž součástí je podle mluvčí Jany Raškové taky instalace fotovoltaických panelů.
3: Na zhruba 2/3 střechy základní školy Ohrada ve Vsetíně přibudou fotovoltaické panely, které škole podle odhadu ušetří až 1 milion korun ročně za energie. Oprava střechy by měla skončit na konci října.
0: Dobrovolníci zachránili před sečí tisíce srnčat. Aktuálně působí v Česku zhruba 90 terénních skupin. K vyhledávání mláďat používají drony s termokamerou nebo louky prochází v rojnici. Výsledky záchranné akce na jihu Čech shrnula předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Bernetová.
4: Náš spolek letos monitoroval, vynesl nebo vyhnal z porostu na 1500 mláďat z parkaté zvěře. Kromě mláďat srnčí a dančí zvěře jsou při preventivních akcích zachraňována zajíčata, ježci a vylíhlá kuřátka drobné pernaté, jako například bažantů, křepelek nebo koroptví. Sport.
0: Na stadionu MetLife u New Yorku se dnes rozhodne o vítězi 23. mistrovství světa ve fotbale. Od 21 hodin českého času se tam utkají Španělsko a Argentina. Trofej předá americký prezident Donald Trump. Přípravu týmu narušily toxické zplodiny z požárů v Kanadě, ale i bouřky. Dnes se však mají podmínky zlepšit.
5: Argentinští fanoušci ovládli náměstí Times Square, jiné newyorské ulice pro změnu zaplavila voda po přívalových deštích. Kvůli bouřce svůj trénink museli posunout Argentinci a Španělé ho úplně zrušili. Dešť ale pomohl pročistit vzduch od kouře z požáru. Ještě v sobotu byly podmínky pro venkovní sportování nevhodné. Americký prezident Trump pozval na finále lídry spolupořadatelských zemí, mexickou prezidentku Sheinbaumovou a kanadského premiéra Carneyho. Vítěznou trofej by měl Trump předat se šéfem FIFA Infantinem. Nezvyklou součástí programu bude poločasová show s Madonou nebo Shakirou. Z New Yorku Jan Kaliba, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji dopoledne oblačno, přechodně může být i polojasno. Odpoledne pak začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo. Očekáváme déšť nebo přehánky, na některých místech taky bouřky, které mohou být i silné. Večer pak budou srážky postupně ubývat, povane slabý proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty 26 až 29, na severu kraje jen kolem 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vsetíně je zcela uzavřena ulice Blahoslavova. Důvodem je oprava povrchu vozovky. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín zase v příští hodině.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Můžeme vám slíbit, milí posluchači, že i nadále budeme nabízet melodie, které máte rádi. Teď vás trošku vyzkouším, jak se vyznáte v interpretech, které vám pravidelně na vlnách Českého rozhlasu Zlín pouštíme. Tak následující píseň nám zaspívá zpěvák, který je inženýrem, protože vystudoval strojní fakultu ČVUT, byl členem skupiny Rangers v jejím nejslavnějším legendárním období a pozor, jako vůbec první člen Rangers tuto kapelu předčasně opustil a věnoval se své vlastní solové dráze. Tak už víte, kdo nám bude hrát a zpívat? Nebudu vás napínat, pokud stále netušíte, bude to Radek Tomášek, který přichází s písní s názvem Stál jsem vedle. Tak ať se vám i nadále příjemně poslouchá.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín se teď vydáme po stopách letní pohody, zajímavých příběhů i lidí, kteří mají co předat ostatním. Poslechněte si souhrn toho, co tento týden během svých cest po regionu zažila naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková.
1: Pondělí jsem vyměnila roh města za pohodu u přehrady Bystřička na Vsetínsku, která láká ke koupání i odpočinku. O tom, jak si naplno užít letní atmosféru tohoto místa, jsem si v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Zlín povídala s moderátorem Tomášem Perutkou.
0: A co si tak nejvíce půjčují návštěvníci v místní půjčovně?
2: Nejvíc jedou šlapadla, takže pokud naši posluchači mají chuť vyrazit třeba za romantikou právě na přehradu tady na Bystřičce, tak je to jasná valba, jak strávit krásné, romantické letní odpoledne.
1: V úterý jsem se vydala do Valašských Klobouk za Amélií Janíkovou. Francouzku, kterou do tohoto města přivedla láska, dnes znají jako zakladatelku Kloboucké manufaktury a muzea klobouků, které vytvořila společně s manželem Martinem. Nápad na jeho vznik přišel po návštěvách jejich známých z Francie, kteří ve městě s takovým názvem marně hledali klobouky. Zajímavých kousků je ve sbírce několik, který ale patří mezi ty nejvzácnější.
3: Je to jeden pokrývek hlavu z Finska. Totiž vypadá trošku, jak mají ty stejné krajky, jak tady na Moravě. Je to tak zácné, že zeptali jsme kamarádka, jestli může to nám posílat. Ona říkala, že většinu tyto pokrývek hlavy je to hodně osobní věc a zůstává jenom pro tu osobu, který jako sosie. Ale ona říkala, že to nám posílá z jednu podmínku, že to nikdo nebude to nosit tam jedna hlavě.
1: Ve středu jsem se vydala do Žeranova na Kroměřížsku za dalšími lidmi, kteří svůj čas věnují druhým. S vedoucí mladých hasičů Simonou Zapletalovou jsme mluvili o tom, proč má smysl vést děti k hasičství už od útlého věku. Nejde totiž jen o technické dovednosti, ale také o odvahu, zodpovědnost a ochotu pomoci.
4: Dva kluci byli u cyklonehody, kde pomohli svojí kamarádce, která byla bezvědomí. Zavolali záchrannou službu, jeden z nich přiběhl k cestě, kde jim ukázal vlastně kam mají jít, protože to bylo nepřehledné místo v lese a pomohli holčičce, takže úplně super.
1: A protože byl týden plný zážitků, ve čtvrtek bylo nutné trochu zpomalit. Vydala jsem se do zahrady Čiperovy vily ve Zlíně, kde si zájemci z řad veřejnosti mohli vyzkoušet bezplatnou lekci jógy. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín jsem přiblížila nejen cvičení a atmosféru celé akce, ale probrali jsme také další program, který se v Čiperově vile během léta uskuteční. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Přesně ve 9:45 dohráli a dospívali na vlnách Českého rozhlasu Zlín UB40. No a my se za okamžik vydáme do historie v cyklu Toulky českou minulostí. Vám tentokrát připomeneme legendu o vladykovi Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi. A to už po další písnice, o kterou se postará Karel Černoch.
1: Rozkvetlé truhlíky zdobí nejedno okno. Tropická horka ale možná některé květiny nezvládly. Má ještě cenu je vysazovat znovu a jaké rostliny v průběhu léta vybrat? Na to se zeptám Milana Vařáka ze Zahradního centra v Kněžpoli na Uhersko-Hradišťsku. Poslouchejte poradnu Českého rozhlasu Zlín 20. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Každý

0: Toulky českou minulostí.
1: Seriál Toulky českou minulostí má dnes na řadě svou 28. část. My jsme uvízli někdy v 9. století, tedy v době, kdy nám dějiny Velké Moravy nabízejí konkrétní jména, události, fakta, ba i data, což neplatí o dějinách Čech. Jistě ani tady nebylo bezvládí, ani tady neběžel čas bez událostí jmen, ba i dat. Jenomže na rozdíl od těch moravských jsou jména, data a události té doby v Čechách legendární. Ale legendy jsou to náramné. Mezi nimi ta snad nejpůvabnější. O Vladykovi Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi.
2: Přemnozí vydali se hledat kovy v hlubinách země, také v potocích rýžovali zlato. Každý chtěl rychle zbohatnout. Doma všeho nechali, pole zůstávala ladem a tam, kde dřív zrálo husté obilí, teď bujela svízel. Lidé bohatli z kovu, ale chleba nebyl. Mnozí vladykové a starostové rodů to těžce nesli, začaly se ozývat hlasy, že v dolech je zhouba polí. Někteří se odebrali až ke knížeti Křesomyslovi na Vyšehrad, v jejich čele Horymír, vladyka Neumětelský.
0: Horymírův příběh se měl odehrát za vlády 6. Přemyslovce na českém knížecím trůně.
2: Tím byl Křesomysl.
1: K jeho titulu český kníže musíme, ač s lítostí v srdci, přidat bájný.
0: Za jeho panování se v Čechách děly velice divné věci.
3: Horymír podle pověsti, tak jak teda cituje Jirásek ve starých pověstech českých, to teda byl rytíř, který sídlil na zdejší tvrzi. Byl to teda rytíř, já bych řekla, takový zemědělský, přál zemědělcům. Mm-hmm. Protože ten základní konflikt, kde on se teda dostal do konfliktu, byl v tom, že mu utíkali lidi z polí, protože cítili snadnější výdělek na horách Kutných nedaleko za hřebenama, za Příbrami, na Březových horách.
4: No, cítili tam stříbro, že jo?
3: No jistě, stříbro, poklady a daleko rychlejš taky, než se lopoti celý rok na poli, tak tam prostě snadnější výdělek, proto mu utíkali z těch polí, aspoň teda podle pověsti.
1: Přímo uprostřed dějiště této pověsti na návsi obce Neumětelské na Berounsku nás Neuměteli, jakož i legendou, provází Marie Malínská, zdejší kronikářka.
0: Kdy se měl vlastně případ Horymír versus Křesomysl odehrát?
1: Nejenže nevíme kdy, ale ani a hlavně zda vůbec.
0: A co hlavní zdroj našich informací o starých pověstech českých, kronikář Kosmas?
2: No tak ten žádného Horymíra nezná.
0: Ale Křesomysla toho ano.
2: Pouze ho jmenuje jako jednoho z řady.
0: A Horymír?
1: Tak toho zná až vševěd Václav Hájek z Liboča.
2: A uvádí i data, kdy se měly události kolem Horymíra zběhnout. 846 až 847.
1: Ovšem pozor, k závažnému dění na vnitropolitické scéně v Čechách se, jak o tom informuje pan Hájek, začalo schylovat už nějaký ten rok předtím.
2: Léta 842. Křesomysl kníže poslal mnoho kovkopů s rozličnými železnými přípravami na Jílové a jiné hory tu okolo ležící, aby hledali zlata.
0: Za Křesomysla se rozmohlo zběsilé hledání a těžba zlata. Touha po bohatství ovládla knížete, zlatokopy a prospektory.
2: Zvlášť Křesomysl si blištivého kovu vážil víc než chleba.
0: Proto taky podporoval rozvoj těžby, aniž chápal, že tato první zlatá a stříbrná horečka v Čechách zemi ohrožuje.
1: Na první poslech by se snad mohlo zdát, že sloveso ohrožuje není na místě, protože těžba drahých kovů snad nemůže žádné ekonomice škodit, ale...
0: Za

0: Křesomysla přestali lidé obdělávat pole, utíkali do březových hor či na Jílové, pomalu nebylo nikoho, kdo by sel a kdo sklízel.
1: Někteří z vladyk Křesomysla napomínali, aby ten lid podzemní rozehnal a penězi ani chleby jim nepomáhal a víc chleba než stříbra vážil. Tím napomínáním však nikterak nemohli knížete od toho stříbra a zlata odmluviti.
0: Díky tomu stříbru i zlatu mohl Křesomysl postavit hrad Radostín pro své dva syny, 15letého Neklana a 4letého Nebihosta, než je na naléhání své ženy Libušky vzal zpátky na Vyšehrad.
1: To bylo v roce 844.
0: A hned v roce následujícím vypravuje Hájkova kronika o nepřátelství mezi jakýmsi Blobojem ze vsi Vřesová a jakýmsi Světlou. Z nejasných příčin Bloboj přepadl Světlův statek a zapálil ho, takže všichni i se ženou a dětmi uhořeli. Když se to dozvěděl Křesomysl, vypravil se proti němu, aby ho potrestal. Vida ho Bloboj, jak se blíží, zavřel se ve svém domě a vlastní rukou ho zapálil a s celou rodinou také uhořel.
1: Tato povídačka, kterou si Hájek pohodlně vyplnil celý jeden rok,
2: to se mu pak psala ta jeho kronika,
1: má svůj smysl i pro náš příběh.
2: Tedy Horymírův.
1: Ano. Křesomysl totiž na základě této kauzy ustanovil prý zákon, že každý žhář má být za svůj čin také ohněm spálen.
2: A v tuto chvíli vstupuje na scénu náš Horymír.
1: Nikterak nemohli svého knížete od stříbra a zlata odmluviti.
2: Ano, politický tlak vyvinutý na Křesomysla se míjel účinkem, natolik ho oslepoval leskrudného bohatství.
1: Vladykové nemálo teskliví proto byli, a zvláště Horymír, muž statečný a velmi opatrný, kterýž měl sedění mezi Berounem a Příbramí, pod horami, jež slovou Ousiný, na hradě řečeném neumětel.
2: Tak a je tady Horymír, neboli, jak ho jmenuje Hájek, Horymíř.
0: Horymír si u Křesomysla na horníky stěžoval.
1: Když Kovkopové zvěděli, že se jednalo roku předešlého na Vyšehradě...
2: Ano, to už se píše podle Václava Hájka, rok 847 zprávy se šířily zvolna.
1: A to, že Horymíř neumětelský stojí za tím, aby na horách zlatých a stříbrných nebylo děláno, vzali k němu velikou nechuť.
2: Čímž je poněkud eufemicky řečeno, že zadělali na nepřátelství s Horymírem.
1: Času jarního se sešli mezi sebou rozvažujíce, kterak by pomstu nad Horymířem učinili. Někteří jej zabíti chtěli, jiní radili jej zajmouti a chléb jemu do úst cpáti, až by jej tím chlebem zadávili.
2: Nakonec zvítězil plán,
1: aby na ně mocně táhli a jej jali.
0: A v skutku, divoký houfec Kovkopů vtrhl které si noci do neumětel, zapálil Horymírovu tvrz a pobral vše, co stálo za kořist.
2: Moment, a jali Horymíra?
0: Nejali. Vladyka stačil ještě vyvést ze stáje svého koně Šemíka a dokázal prchnout.
1: K jeho dvoru pospíšili a tu hned stohy obilné rozmetali a co nejvíc snopů mohli unésti, to pobrali a ostatek ohněm spálili pravíce. Poněvadž se Horymíř bál hladu, nechtěj trpí.
0: Dokázal prchnout, nikoli však smířit se. Odpřísáhl sám sobě, že útočníkům oplatí.
1: Horymíř neumětelský měl sedění mezi Berounem a Příbramí, jež slovou Ousiný, na hradě řečeném neumětel.
2: Dobře, ale jak to bylo s Horymírovými tvrzemi, či, jak píše Hájek, hrady ve skutečnosti?
0: Na takzvaném starém zámku, jednom z výběžků zalesněného hřebene Housiny.
2: To jsou ty Ousiny v Hájkově kronice.
0: Tak na něm archeologie nic z údajné doby Horymírovy nenašla. Jméno sice nelže, jakýsi hrádek tu stával, ale z času mnohem pozdějších.
2: A druhá verze?
0: Vrch Košík.
2: To je pahorek rovněž související s pásmem Housiny přímo u neumětela.
0: Právě o něm lidé nejčastěji mluvili jako o Horymirově hradě. Našli se tam střepy z nádob. Ještě v minulém století byly tady znát příkopy a kruhovité valové opevnění.
2: Dnes tam není skoro nic. Proč?
0: Příčinou byl diabas. Kvalitní a pevný kámen. Na košíku totiž otevřeli lom.
2: Ještě jednu naději však obhájící pověstí mají.
1: Nejzajímavější a svými jasnými obrysy vzácná je tvrz těsně u Neumětel v sitě zelené lučině.
2: A toto svědectví přináší amatérský historik a spisovatel Jiří Brabenec.
1: Zde se říká dodnes ve Valouch. Místo, kde stávala vlastní tvrz, tvoří dnes travou pokrytá rovina, která pohltila všechny zbytky staveb. Podle místní tradice stávala původní Horymírova tvrz ve Valouch a teprve po rozboření příbramskými horníky byla znovu postavena na košíku. Tato tradice snad nese paměť na to, že zde nejdříve byly stavěny tvrze v bažinách, chráněné vodou, a teprve později na návrší.
2: Všechny ty neumětelské hypotézy jsou silně podepřeny vůlí uvěřit. Ve skutečnosti
0: vznikla tvrz ve Valouch koncem 14. století a v zápětí za husitských válek zanikla. Stejného stáří byl starý zámek i tvrz Košík.
2: Ovšem neumětelští, ti když něčemu věří, tak na tom prostě trvají.
3: Když si to vezmete, tak všechny tyhle tři místa, to jsou místa, kde, teda takový, kde je možný se ubránit. Že? A protože v těch dřívějších dobách to nebyl jednoduchý život. Lidé museli koukat taky, aby na ně nevtrhli nepřátelé. Mm-hmm. Takže hledali tyhle ty tři místa a že skutečně na těch třech místech je jakési osídlení doložený, tak proto my věříme, že na jednom z nich tam určitě byl ten Horymír.
4: Poslyšte, není to příliš velký počet tvrzí, dokonce tři na takovou, no, nevelkou obec, no. Jako jsou Neuměteli.
3: No, obec. Nevím, mně to nepřijde tak hrozně. Já si myslím, že spíš to je daný tím, že jsou to takový vhodný místa. Mm-hmm. Jsou obce, které třeba leží v širé rovině, tam ty místa nemají. Ale my zrovna tady máme sice dost rovinatý, ale přeci jenom sem tam se najde ostroh, tu záliv rybníka, kde se dá jako něco takového postavit. Takže asi takhle.

0: Když Kovkopové z Neumětel odešli, Horymíř se zase navrátil, každý den smýšleje, aby nad nimi těmi žháři pomstu učinil.
1: Ano, naše drama má další dějství.
0: Uhlédav čas příhodný, v jednu noc vsedl na svůj kůň, velmi rychle do Příbramy přijel a Kovkopům jejich boudy a domy spálil, a kteréž nalezl, ty mečem zbil a doly jejich zaválel.
2: Prakticky stejným způsobem, jak předtím horníci přepadli Neuměteli, oko za oko, zub za zub, Horymír vtrhl do Březových hor a zapálil je.
1: Ani těmi nejspravedlivějšími pohnutkami nemůže být žádná pomsta omluvena. Žhářství bylo, je a vždycky bude trestným činem.
2: Aby se Horymír vyhnul obvinění, že byl původcem a hlavním organizátorem útoku, tak co nejrychleji zmizel.
1: Kam?
2: Otázka by měla znít, kudy a kam. Usedl na svého skvělého koně Šemíka a ještě téže noci na něm stačil urazit vzdálenost mezi Březovými horami a Vyšehradem, dokonce se Zajíšťkou přes Neuměteli.
1: A na tom Vyšehradě?
0: Raní jitrem před knížetem, jako by o tom nic nevěděl, na Vyšehradě se postavil.
1: Jakými pohnutkami ospravedlnil Horymír svou návštěvu, pověst nepraví. Za to líčí dost podrobně další vrcholné dějství příběhu.
2: Křesomysl se obratem ruky dozvěděl, jaká tragédie potkala jeho Kovkopy.
1: Ano, některé zprávy se, jak jsme už říkali, šířily zvolna. Jiné, tak říkajíc, rychlostí blesku.
2: Přispěchali očití svědkové, za hlavního viníka označili Horymíra a třeba, že ten zapíral, jak mohl, Křesomysl mu neuvěřil.
0: A velice žalostiv sa pro Stříbrné doly kázal Horymíře do jednoho sklepu zavříti.
1: No, kdyby jenom to. Vynesl tento rozsudek.
0: Poněvadž mnozí na Horymíře žalují, že jej při tom skutku an ohněm škodu učinil, viděli, má smrt trpěti.
1: A následoval i způsob popravy.
0: I když mě ohněm škodu učinil, to já jemu promíjím a odpouštím, aby nebyl ohněm spálen. Pro mordy toliko, kteréž tu učinil svým mečem, týmž mečem má jemu hlava sťata býti.
1: No pak, že je humanita vynálezem až novověkým. Toto opatření však nebylo jediné. Horymír měl kromě toho právo na své poslední přání.
0: Ctný kníže, již vidím a znám, že jsem tvým soudem odsouzen. Poněvadž mi živu býti nelze, za to toliko prosím, popřej mi dřív, než umřu, ať na svůj milý kůň vsedu a maličkou chvíli na něm se po tomto hradu projedu. Potom učiň se mnou, co chceš.
1: A tohle poslední přání odsouzencovo vneslo do poněkud pochmurného příběhu páchnoucího prolitou krví a požářišti překvapivé šťastné rozuzlení.
0: Kníže se tomu zasmál a kázal dveře hradové dobře zavříti a strážními osaditi. Horymíř pak vešel do Marštale a, jakž zpráva od marštalérů byla, něco se svým koněm mluvil a osedlav jej ven vyvedl a vsed naň zavejska.
2: A v zápětí se před zraky davu, které chtěli přihlížet popravě...
1: A to ne jen tak lidajaké, ale popravě vladyky?
2: V zápětí se odehrál zázračný zvrat, bez něhož by vlastně pověst nemohla vůbec vzniknout a přežít.
1: Jak to bylo?
0: Kůň se počal velmi čerstvě obraceti a skoky veliké činiti. Kníže z oken vyhlédav se velmi divil. Když po druhé Horymíř zavejskal, kůň pod ním od jedné brány hradové až k druhé skok učinil.
2: A přišlo třetí zavejsknutí a Horymírův pokyn.
0: Nuže Šemíku vzhůru.
1: Ku podivu, nejenom Horymír se Šemíkem, ale i Šemík s Horymírem plyně komunikoval.
0: Kůň mu odpověděl, pane, drž se.
1: A v tom?
0: V tom učinil skok přes všecky zdi hradové až na druhou stranu řeky Vltavy.

0: Teď mě zajímá ten jeden moment, který snad je nejvíc sporný, a to je ten skok. Skok Šemíkův z Vyšehradu, kdy měl snad dopadnout až kamsi za Vltavu a v zápětí pádit k neumětelům, jak se praví v pověsti.
1: No, víte, já u toho nebyla.
0: Nás u toho nebylo víc?
1: Právě. Ráda věřím tomu, co vidím na vlastní oči, radši se přesvědčím, ale kdo ví? Třeba tenkrát nebyl tak hluboko do té Vltavy, nebo mohl být vězněný někde níž, v nějakém tom ohražení, ne přímo nahoře na té skále, co já vím, když se říká, že ho tam soudili. Ale říká se, že teda dopadl do vody, přeplaval.
0: Cože by šplouchnul do Vltavy?
1: No, to se říká.
2: Ale i kdyby skočili oba do řeky, tak by to byl dočista kaskadérský výkon. Na první pohled nemožný.
3: Jiří Brabenec tu nemožnost se zanícením sobě vlastním popírá.
4: Podle úsudků odborníků,
3: neuvádí ovšem jakých,
4: byl ten skok proveditelný. Výtečný kůň mohl s dobrým jezdcem přeskočit tehdejší palisády a ještě dopravit jezdce přes řeku. Když přeskočil palisády v místech, kde Vyšehradská skála směrem k řece se poněkud prohýbá a tvoří strmou rokli, mohl zde sklouznout po kamenité drti až k řece, aniž by se kůň nebo jezdec zabili.
3: A druhá možnost?
4: Skok se mohl udát v místech, kde skála padá přímo téměř svisle do řeky a kde byly tedy nejnižší palisády. Protože v těchto místech naráží proud Vltavy na skálu, kterou vymílá a podepírá, je tu dnes, kromě uměle vytvořených hloubek za přehradami, v celé Vltavě největší hloubka.
2: Před lety se chtěl pokusit o rekonstrukci Horymírova skoku z Vyšehradské skály jeden pražský novinář, ale tehdejší policejní úřady mu to zatrhli.
3: Ani se nedivím. Ovšem pozor, teď to přijde. Václav Hájek si příběh o Šemíkově skoku nevymyslel.
4: Už to asi nikdo nespočítá, kolik století se vypráví pověst o hrdinovi jménem Tristan.
2: Musel překonávat neuvěřitelná dobrodružství, protože spolu se zlatovlasou Izoldou, kterou dobil nikoli pro sebe, ale pro svého krále, omylem vypil nápoj lásky.
4: Ten příběh je původu keltského a přes Bretaň a Francii se rozšířil do Německa a taky k nám.
2: Staročeský Tristram je pravděpodobně dílem století 15.
4: Najdeme v něm zarážející podobnost, a ne jednu, s příběhem o Horymírovi a Šemíkovi.
3: Tak dobře, postavme ty dva příběhy vedle sebe. Souběžně. Bod první.
2: Hrdina Tristan je za dobře s králem, ale závistníci na něho žalují, že krále spolu s Izoldou neřestně podvádí.
4: Horymír je za dobře s knížetem, kníže váhá, má-li ho potrestat, uvěří však žalobě horníků.
3: Druhý bod.
2: Krále nespravedlivě odsuzuje Tristana na smrt upálením. Tristan svou vinu popírá, i když ve skutečnosti s Izoldou obcuje. Umožňuje mu to slovní hříčka, že s Izoldou nemá hříšný styk, ale styk čisté lásky.
4: Kníže odsuzuje Horymíra na smrt upálením, ale vzhledem k jeho stavu mu dává milost smrti mečem. Horymír svou vinu popírá, i když ve skutečnosti doly zavalil. Umožňuje mu to lest.
3: Za třetí.
2: Rozsudek se má vykonat především shromážděním hradu Tintáglu. Soudce se za Tristana přimlouvá a tomu jsou uvolněna pouta.
4: Rozsudek se má vykonat především shromážděním na Vyšehradě.
3: A čtvrtý bod?
2: Tristan si vyprosí poslední přání před smrtí, které je zamýšleno jako lest k úniku. Pomodlit se sám v kapli stojící nad útesem.
4: Horymír si vyprosí poslední přání před smrtí, které je zamýšleno jako lest k úniku. Projet se na svém koni.
3: A máme tu za páté?
2: Jakmile toho dosáhne, začne Tristan jednat. Vyrazí v kapli zadní okno a skáče z vysoké skály. V původní předloze ho vítr zázračně nadnáší a spustí ho na široký kámen na úpatí útesu. Ten kámen se dodnes nazývá mezi lidem Tristanův. V české verzi však skáče Tristan do řeky.
4: Jakmile toho dosáhne, začne Horymír jednat. Zašeptá něco svému koni a skáče přes hradby z vysoké skály přes řeku až na druhou stranu.
0: Za šesté.
2: Na břehu čeká na Tristana jeho věrný kůň a meč. Tristan se dá na koně a uhání, aby si zachránil život.
4: Na svém koni má je meč k sobě připásaný, uhání Horimír Kradotínu.
0: No a za sedmé, neboli za poslední?
2: Tristan žije dlouho ve skrytu, když předtím zachránil před smrtí upálením i Isoldu, dokud se nedočká králova odpuštění. Vrací se pak k němu na hrad.
4: Horimír se uchýlil na své neuměteli, kde se dočká odpuštění od knížete a vrací se k němu na hrad.
0: Podivná podobnost, několikanásobná, víc než podezřelá.
2: Tak on ani ten pověstný Šemík není český originál.
4: Ano, i ten k nám přicestoval z německé hrdinské epiky, z eposu Rosengarten.
0: Neboli Růžová zahrádka.
4: Ale vyskytuje se už ve staré sáze jménem Tytreksága. Tam se jmenuje Skeming a je koněm hrdiny Vyticha. V Růžové zahradě se už jmenuje Šemik.
0: Psáno ovšem SH a na konci s G.
1: Hlavně nejdůležitější, u čeho se tady zastavuje kde kdo,
0: no,
1: je teda náš památníček Pomníček.
0: Památníček Pomníček tady máme teď zrovna před sebou na druhé straně. Přejdeme silnici, doufám, že nic nepojede. Tak kvůli tomuhle památníčku velikému asi tak ve výšce vzrostlého muže na čtyřech sloupích. Je tu jakási střížka podivná.
1: Ano, střížka, která
0: kvůli ovšem tomu sem vlastně jezdí celé zástupy poznání chtivých výprav.
1: Nejenže teda výprav, ale i jednotlivci rodiny sem přichází. A rodiče tady předvádějí dětem. Tak o tom jsi se učil ve škole. Tady vidíš, tady jako ten
0: mně se vůbec upad, ze všeho
1: tady má ten hrobeček.
0: No. Mně se vůbec ze všeho líbí ten nápis na tomhle památníku. V neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horimíra, zakopán leží. To je moc hezký nápis a napovídá lecos také o pravděpodobnosti Horimíra a Šemíka. Že to spíš závisí na víře neumětelských a jiných.
1: No to rozhodně. Každý správný neumětelák prostě věří. Věří, že to tak bylo, i když teda
0: byl Horimír, byl Šemík, byl skok Šemíka.
1: Já jsem neumětelačka, já tomu věřím.
4: Když pak se domů navrátil, Šemík jemu, že živ býti nemůže, oznámil a přitom jako pána svého žádal, aby když umře, nedal ho ptákům ani zvířatům jísti, ale aby jej dal před vraty dvoru svého pohřebiti. A on, Horimíř, tak učinil.
1: Tady ten kámen, to je teda původní hrob Šemíka. Tak jak je tady na tom obrázku, velový obraz?
0: Aha, tak on to byl dřív,
1: tak
0: ten
1: vlastně pomníkem,
0: velký kámen.
1: Skutečným pomníkem je ten velký balvan uprostřed, pod tou střížkou. Tohle to bylo dodatečně dělané až v tom roce 1887.
0: A o tomhle balvanu se říká, že by mohl mít tedy tvar koňské hlavy.
1: No, říká se to, ale řeknu vám teda, já nevím, když to obejdu, zleva zprava koukám na to, tak teda fantazie bych musela mít hodně velkou, abych v tom tu koňskou hlavu viděla, ale nevím, jak ten kámen vypadá celý, on je taky v zemi, že jo, takže možná, že kdybych ho viděla vydloubnutý, že by ten tvar měl, ale
0: takhle,
1: abych to vypadá jako kvádr, pěkný kvádr teda.
0: Počkejte, a nepokusil se někdo třeba ten údajný hrob Šemíkův propátrat, že by ten kámen nadzvedl a podívá se, jestli tam něco je, jestli ta legenda se nezakládá jenom na víře neumětelských, ale taky na pravdě?
1: Jsou takové případy a tak, jak je teda máme zaznamenané v kronice, tak to bylo už někdy v letech 1813, kdy údajně Rusové chtěli vykopat. Zřejmě tudy procházelo vojsko. Takže
0: za napoleonských válek asi.
1: Že se zde vyskytli Rusové, chtěli vykopat hrob. Ale lid neumětelský, jak je psáno v kronice, šturmoval na zvony, lid se seběhl a zabránil tomu. Takže
0: žádný archeologický výzkum se nekonal.
1: Byl klid. Načež v roce 1860 jistý pražský archeolog, nemáme zaznamenaný jeho jméno v kronice, se opět chtěl pokusit o to též, podívat se pod kámen, co je na tom pravdy. Ale dopadl jako předtím Rusové, lice seběh a vyhnali ho, protože V námětelích se věřilo, že kdokoliv sáhne na hrob Čemíka, stihne obec neštěstí.
0: Takže nejenom jeho, toho zločince, který by snad vyrušil Šemíku v klid, ale celé Neuměteli.
1: Celou obec, ano. A já si myslím, že ne, myslím. Víme, protože zřejmě lidi byli z toho vyděšený natolik, že dva roky předtím, v roce 1858, Neuměteli zažili velký požár. Skutečně katastrofální, kdy lehlo popelem polovina vesnice, jižní strana, celá jižní strana tady. Tady máme před sebou, vidíme faru, která jediná zůstala, a kostel, teda ten neshořel. Jinak ty domky, které v tomto úseku všechny byly, všechno shořelo.
3: To je sice smutné, co chudáky Neumětelské postihlo, ale nelze si odpustit zvídavou otázku. Co pak se opravdu nikdo nepokusil o prozkoumání Šemíkova hrobu?
2: Ale pokusil ředitel panství Gasauer.
3: A co na to Neumětelští?
2: Asi v té době už pověsti nevěřili natolik, aby se kvůli ní pustili do boje s vrchností. Gasauer dal odvalit kámen ve tvaru koňské hlavy a nechal pod ním kopat.
3: A výsledek?
2: Jednoznačný.
3: To jest jaký?
2: Nenašel vůbec nic.
3: Je nám líto, že dnešní toulky českou minulostí končí opět bezradným pokrčením rameny. Lze se však nadít, že příští jejich pokračování, i když stále vychází ze starých pověstí českých, bude ozářeno paprskem skutečné události, neboť řeč povedeme o válce lidské. A je-li v některé z našich pověstí ukryto pravdivé jadérko, je to především v pověsti této. Shledáme se opět za týden touto dobou. Náš pořad uvede i po 29. tato znělka.

0: Bavíte se s Českým rozhlasem Zlín. Po 10. hodině u nás bude řeč o jídle, protože nás čeká pořad Pochoutkový rok. Už jste někdy jedli kohoutí hřebínky? Jestli ne, tak rozhodně poslouchejte. Dále jsou prý velkou lahůdkou. No a herečka Naďa Konvalinková, tradiční účastnice Pochoutkového roku, tak ta nám tentokrát připraví krokety s houbami, zelím a slaninkou. Tak i na to se můžete těšit. No a v 10 hodin si dáme další hlavní zprávy. Tomáš Perutka se loučí a přeje vám krásný zbytek dne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kroměřížská radnice má v budově B nový výtah. Ve Zlínském kraji je nahlášeno přes 80 táborů. Hygienici nezjistili žádná pochybení. Podvodníci se znovu vydávají za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Dnes bude v regionu polojasno, později převáží oblačno a na teploměru naměříme až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Pěkné neděle. Dopoledne. V budově B městského úřadu v Kroměříži na Husově náměstí je v provozu nový trakční výtah. Radnice za něj zaplatila téměř 2,4 miliony korun. Původní hydraulický výtah byl už značně poruchový. Podle Šárky Kučerové z tiskového odboru města se zejména starší občané a lidé s handicapem nyní dostanou i do vyšších pater radniční budovy a mohou tak osobně vyřídit úřední záležitosti.
4: Rekonstrukce probíhala za plného provozu všech odborů města. Výtah byl mimo provoz od letošního dubna. Zcela imobilní občané, kteří se nedostali do vyšších pater, se tak museli po dobu rekonstrukce domlouvat s danými úředníky na individuálním řešení.
2: Podle krajské hygienické stanice je ve Zlínském kraji nahlášeno 81 táborů, kterých se účastní přes 5000 dětí. Hygienická stanice zatím udělala více než 20 kontrol. Hygienici při nich nezjistili žádné pochybení. Krajská hygienická stanice se při kontrolách zaměřila na zásobování pitnou vodou, hygienické zázemí i provoz kuchyní. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
2: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdřív kontaktovat policii a svou banku.
3: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA Tour v Aténách. Nejvýše nasazenou Danku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes odpoledne se o titul utká s Řekyní Sakariovou. O očekáváních před finálovým soubojem mluví Barbora Krejčíková.
6: Na ten zápas Marie se extrémně těším, protože vlastně hraje doma a hrát doma je prostě strašně speciální a jsem ráda, že vlastně má tady tu příležitost, protože vlastně já už jsem to zažila několikrát v České republice a je to prostě úžasný pocit pro nás, pro hráče, hrát před domácím publikem.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji dopoledne oblačno, přechodně může být i polojasno. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, postupně až na zataženo a očekáváme déšť či četné přehánky. Na některých místech se mohou objevit taky bouřky, které mají být podle meteorologů i velmi silné. Večer pak budou srážky a postupně i oblačnost ubývat. Povane slabý proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 26 až 29 stupňů. Na severu kraje bude místy jen kolem 25 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Vizovicích na Zlínsku omezuje provoz festival Masters of Rock. Na průjezdu počítejte se zvýšeným pohybem vozidel i osob. A to už byla poslední informace z těchto zpráv Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
7: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023 a já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připravila. Tak vyražme za ní domů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to je?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Naďo, tady tě nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to je ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo, jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nebo podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti se ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
1: Pamatuju, byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
0: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav. Bude tam nějaké vylepšení?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
0: Co si teda máme připravit?
1: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
0: A trochu té hladké mouky.
2: Pochoutkový rok.
0: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
1: Ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
0: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
1: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
0: Začneme tedy houbami.
1: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
0: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
1: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
0: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
1: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
0: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
1: Přesně.
0: Takže teď co?
1: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
0: Prostě, aby bylo měkoučké.
1: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
0: Trochou jenom.
1: Podlejeme troškou vývaru z hub.
0: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
1: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.

0: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
1: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
0: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
1: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
0: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany příčné ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
1: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a osmažíme. A pak už si co pochutnáme.
0: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
1: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
0: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
1: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
0: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovirok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
1: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
1: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku, na podzim, rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku, a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe de Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, criste di gallo. Le criste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě, teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě, já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kuřecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: Jedno polívku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě, Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav, myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst, já vím, o jednom velkoobchodu, o francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, že jo. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem se předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesný, i to hezky vypadalo. Přesný. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubený kluk, tak opravdu jako je skvělý strávník a dívat se na něho, jak jako jí, tak je radost.
1: Či je po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu etnických kuchyní. Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a i ta
1: slovenskou.
2: I ta naše československá vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Vy jste viděl moji zástěru. Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je podsákaná krví. Vypadá, jak podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se zrovna na sebe, že proboha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý vystříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje občas tím obrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bál ochutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebudete najít do restaurace.
2: Děkuji pěkně a podobně. Je to velké potěšení jídlo života.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jím vidličkou v levé ruce a kompot jím lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek? Nebo?
1: Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání. Už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: Letní filmová škola už desítky let spojuje lásku k filmu, inspirativní setkání i neopakovatelnou atmosféru Uherského Hradiště. Co přinese letošní ročník, prozradí ředitelka festivalu Radana Korená a jeho programový ředitel Jan Hýlek. Poslouchejte Český rozhlas a Zlín 21. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Uherském Hradišti začne v místní části Jarošov stavba nového sportovního hřiště i parkovacích míst. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy v Uherském Brodě. Fotbalisté Anglie vybojovali bronzové medaile na mistrovství světa. Dnes bude v regionu polojasno, později převáží oblačno a na teploměru naměříme až 29 stupňů. Matěj Neradělek má další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Obyvatelé sídliště Louky v uherskohradištské části Jarošov získají nové sportovní hřiště pro Malou Kopanou a streetball. Stavba za 4,6 milionů korun začne v srpnu a dokončena má být do konce září. Po přesunu hřiště vznikne na místě dosavadní asfaltové plochy více než 30 nových parkovacích míst. Podle starosty Stanislava Blahy z ODS je cílem nabídnout obyvatelům kvalitnější sportovní zázemí a zároveň rozšířit dlouhodobě nedostatečné parkovací kapacity. Téměř 12 milionů korun získá od Zlínského kraje střední škola Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Částka je určená na nákup nového strojního vybavení, pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
3: V rámci projektu škola pořídí celkem 10 nových obráběcích strojů. Moderní vybavení studentům umožní osvojit si práci s technologiemi, které se využívají v současném průmyslu, vyzkouší si digitálně řízenou výrobu a současně se tím zvýší bezpečnost výuky i energetická efektivita provozu.
2: Škola se bude na financování podílet 1 milion korun ze svého fondu investic. Modernizace by měla být dokončena ještě letos. Před 25 lety měl v Česku premiéru animovaný film Shrek. Příběh zeleného zlobra, princezny Fiony a mluvícího oslíka zaujal miliony diváků a stal se jednou z nejoblíbenějších filmových sérií na světě. Diváci oceňují taky český dubbing. Hlavním postavám hlasy propůjčili David Prachař, Dana Morávková a Oldřich Wiesner. Později je vystřídali David Novotný, Kamila Špráchalová a Tomáš Juřička. Postupně vznikly další tři filmy o Shrekovi. Pátý díl má mít premiéru příští rok.
1: Sport.
2: Bronzové medaile získali na světovém šampionátu fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o třetí místo přestřílel 6-4 Francii. Ve finále se dnes utkají Argentina a Španělsko. Zatímco jihoameričané titul obhajují, Španělé mohou trofej získat po 16 letech. V argentinském kádru je hned 17 hráčů z předchozího šampionátu v Kataru. Mezi nimi i golman Emiliano Martinez, který na setkání s novináři vyzdvihl příznivce své země.
4: Fanoušci jsou absolutně šílení v porovnání s ostatními zeměmi. Vidět je slavit v Argentině ve 2 hodiny ráno, kdy je tam teď zhruba 13 stupňů, tedy docela zima, pro nás hodně znamená. Pracujeme všichni tvrdě na tom, abychom do naší země stejně jako před 4 lety přinesli radost.
2: Utkání Argentina-Španělsko začne v 21 hodin českého času a uslyšíte ho i v přímém přenosu radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji dopoledne oblačno, přechodně může být i polojasno. Odpoledne pak začne od západu přibývat oblačnosti postupně až na zataženo a očekáváme déšť nebo i četné přehánky. Na některých místech meteorologové počítají s bouřkami, které mohou být i silné. Večer pak mají srážky postupně ustávat. Povane slabý proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty 26 až 29, na severu kraje kolem 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezký prázdninový den. Po týdnu jsme tady opět s milým, vtipným a laskavým hostem, který usedl na pohovku Jošky Kubáníka, a já se těším, že si tu právě začínající hodinku v jeho společnosti užijete. Přeje vám to Jožka Kubáník.

0: Dobrý večer, vítám vás ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Vítám vás, kteří jste za námi přišli osobně, i vás, kteří nás právě teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Začíná pořad, který se jmenuje Na pohovce Jožky Kubáníka a ten odstartovala cymbálová muzika Cifra s primášem Peťou Číhalem. Já se tady tak dívám, jsou tady nějaké děti? Tam je jedno dítě, jinak žádné dítě dneska nemáme. Víte, proč se ptám? My milujeme, když jsou v hledišti děti. Nejlépe třeba při pohádkách. Děti se zapojují, děti vám pomáhají. Oni třeba vyběhnou na jeviště a chtějí vám pomoct, ať víte, co máte dělat. Jeden herecký kolega vyprávěl, jak jednou vzal do divadla své vlastní děti na večerní představení. Asi neměl hlídání. Ale zapomněl těm dětem říct, nebo to nepovažoval za nutné, že na tom jevišti během toho představení umře. Stalo se. V hledišti bylo ticho, no, jako v hrobě. A najednou jenom z té lóže, kde ty jeho dvě děti seděly, se ozvalo: a kdo nás teď odveze domů? Mým hostem je dneska herečka, která má sama čtyři děti. Má za sebou premiéru muzikálu S tebou mě baví svět, který je plný dětí. Hraje v pohádce Anička a bylinkové kouzlo, které děti milují. A ta herečka, moje milovaná kolegyně, se jmenuje Klára Vojtková.
1: Dobrý večer. Joži, ahoj. Ahoj.
0: Ahoj. Ať vidím, že si bereš sebou mobil, kdyby náhodou kdyby dítě náhodou potřebovalo.
1: Jasně, na chůvičce mám již takhle na den. Ne,
0: máš
1: samozřejmě.
0: Kláry, jak se máš?
1: Výborně,
0: mám výborně, dáš si vodu?
1: Ale jo, třeba se bude hodit během večera.
0: Ano.
1: Děkuji.
0: Ty jsi totiž tady na prknech Slováckého divadla teď dlouho nebyla.
1: Moc dlouho.
0: Jak
1: moc
0: dlouho? Dlouho?
1: Jestli se nepletu, tak 7,5 roku jsem byla na mateřské, protože vlastně poslední tři chlapečci mi navázeli v mateřské. Během té doby jsem dělala 3 představení jako externista, ale v úvazku teda opravdu na mateřské dovolené jsem byla 7,5 roku.
0: Tak to je krásné 7,5 roku. A chybělo ti divadlo za 7,5 roku, když dělala furt jenom přebalovala, vařila vývary, mastila nožičky.
1: Ještě zahradu jsem okopávala, zavařovala, sirupy dělala, takový.
0: A chybělo ti divadlo?
1: Jako nejdřív mě chybělo, ale počase už jsem tak do toho všeho koloběhu doma zaplula, že mě i chybět skoro přestalo, Joži, představ si.
0: Fakt?
1: Na druhou stranu vrátit se sem a zase mluvit v souvětích a slyšet občas nějakou intelektuální odpověď je docela příjemný. Takže.
0: A vědí tvoje děti, že jsi herečka? No to asi vědí, ale ví, co si pod tím představit?
1: Teď už jo. Právě proto, že zrovna jsem měla to štěstí, že moje nejstarší dcerka, 10letá Matylka, zkoušela se mnou ve S tebou mě baví svět. Podařilo se jí, uspěla v konkurzu. Takže z toho jsem měla třeba obrovskou radost, protože ten můj návrat z té rodinné dovolené do toho profesního života byl vlastně takový jako pomalej, polorodinej nájezd, protože jsem to měla tu dcerku a hrozně jsem byla ráda, že mě právě potká jinak než u Plotny a jinak než jako prudící matku u úkolů nebo u cvičení na klavír, ale že uvidí, že taky něco umím, že jsou to úplně jiné věci, uvidí taky fungovat mě v jiném kontextu, jako s jinou společností a tak. A říkala jsem si, že to bude moc užitečný takhle z kraje puberty, když mámu pozná i jinak.
0: Ano, mě zaujala ta dvě slova prudící matka.
1: No tak.
0: Jsi prudící matka?
1: Tak ne, já jsem zodpovědná matka, že jo.
0: Jaký je mezi tím rozdíl, mezi prudící a zodpovědná?
1: To záleží, kdo se na to dívá, jestli ano. Ta matka nebo to dítě.
0: A nebo otec.
1: A nebo já ti řeknu takovou příhodu, no. Ale už je to jako dost let, ale Matylka povídá: mami, ale vy se s tatínkem nebudete nikdy rozvádět. A jsem měla nějaké kamarádky, co to zrovna prožívali, a já říkám: ne, nebudu, neboj, ale kdyby jo, tak já půjdu s tatínkem. Právě protože já jsem ta prudící matka, ta, co říká, rychle se ráno obleč a nasnídej si ještě, a to si to máš špinavý, to si obleč, to si uklid a tady to si ještě dopiš a pojď ještě tohle si zopakujeme. To ten tatínek vlastně dělá mnohem míň a myslím si, že to tak bývá ve většině rodin, že tuhle tu úplně nevýhodnou úlohu zastává maminka.
0: To je pravda. Jak vy se vlastně znáte dlouho s tvým manželem, s tvým Peťou?
1: Úplně od 6 let. My se známe z dětského tábora, kde jsme vedle sebe vyrůstali jako caparti, ale moc jsme se ještě neregistrovali, až tak pak kolem puberty jsme tak zase.
0: A to jste pořád jezdili na ten tábor?
1: Jezdili jsme na ten tábor jako táborníci, potom jako vedoucí.
0: Už stany přibližovali.
1: No, to nejde, tam je holčičí a klučičí náměstíčko, to je pěkně jako... Ale spíš, víš, bylo to strašně užitečné, protože jsme se poznali i v docela jak té pozici těch vedoucích. Mm-hmm. Ta pozice taky není úplně jednoduchá, tam bývá 100 dětí třeba na takovém táboře a i dost teda vedoucích samozřejmě, to ne, že by to leželo na nás, ale potkáš se v tom prostředí, kdy už toho máš dost, seš unavený a furt musíš jet na 200%. Hrozně moc jako toho druhého při takových příležitostech poznáš, jaký je.
0: A jaký je teda? Promiň, že se na to ptáme. No to... Já jsem se tebe na to nikdy neptal, jasně, tak jasně. Promiň, že jsou u toho tady naši diváci a asi
1: 100
0: 000 posluchačů. Jo. Ale prosím tě, jaký je tvůj manžel? Jako co tě na něm tak okouzlilo?
1: Tak v té pubertě on uměl všechno. On byl sportovec, muzikant, měl hrozně kamarádů, protože byl takový dobrosrdečný. To je pořád je muzikant, sportovec už míň, protože na to nemá čas. A pak jsem poznala taky, že je kliďas, že jako vždycky udrží nervy, když já už teda teču, což je třeba výborný do vztahu. Hrozně hezky se k nám chová, ke mně k dětem.
0: Takže...
1: A taky je mrzout občas, samozřejmě.
0: Je mrzout?
1: Jasně, je i mrzout. A to se dá přežít.
0: Ne, to jsme rádi, že není Superman.
1: Ne, není, protože... Superman není. Pro děti ještě jo, třeba. Jo. Pro ty malý kluky, no, to tak tatínci mají, že jsou supermani, že všecko. A maminky, teda aspoň já jsem to dělala, že jsem to vždycky tak přihnojila, to jeho supermanství, jako mami, já nevím, co to řekni tatínkovi, ten to umí, nebo ten to spraví, on to všechno. Takže kluci si mysleli, že táta všechno na světě spraví a všechno umí, což je hezký.
0: To je hezké, tatínkové by takový měli být.
1: Jo, měli.
0: Klára, když ti bylo těch 6, kdy jsi poznala tvého Peťu, čím jsi chtěla být?
1: Asi tou herečkou.
0: U 6?
1: Nevím, že bych. Taky učitelkou určitě, protože maminka byla učitelka, tak to jsem taky měla před sebou. Ale jo, pak jsem chtěla být spoustu dalších věcí, to se tak přelilo, potom jsem chtěla být teda tou učitelkou, to mě docela dlouho vydrželo.
0: A co bys učila?
1: Učila bych tělocvik určitě, protože to učila i ta moje maminka, tahla nás na takový ty lyžařský kurzy, víš. My jsme jezdili jako ti maskoti, ti plišáci těch puberťáků, třeba na Troje hory za sezónu. No, tak to bylo skvělý, to jsem milovala. A vždycky nás brali, víš, ty velký děcka nás tak jako brali, nevím.
0: No museli, protože maminka byla učitelka,
1: jasně, museli. A takže to jsem si asi tak jako malovala, že takhle to ti učitelé tělocviku mají. A pak mě bavila matika. A základy společenských věd. O tom jsem vlastně opravdu vážně uvažovala těsně před maturitou, ale nakonec klaply přijímačky na DAMU.
0: A co tě bavilo na matice, prosím tě? Já třeba mám problém poznat, kolik je hodin, tak já vůbec si neumím představit, že bych moje kolegyně byla učitelka.
1: Ne, jako na matice je skvělý, že si nemusíš vlastně skoro nic pamatovat.
0: No, to si jenom myslíš.
1: Ne, ty si pamatuješ jenom principy. Já jsem se třeba hrozně ráda, zní to teda blbě, já vím, že teďka to je takový, ale já jsem se fakt ráda připravovala na maturitu z matiky.
0: Z matiky?
1: No mám, no. A mám za jedna, samozřejmě. Ale protože já jsem věděla, že když jako spočítám to penzum těch příkladů, tak to budu umět a už mě nic nepřekvapí, na rozdíl od, já nevím, literatury, kde vždycky člověku něco uletí, nebo jinačích jmén a dat, to tak, ale v tematice jenom pochopíš ty principy, spočítáš si to a řekneš, aha, tak už vím, jak to funguje a pak už z toho pořád jako jenom jedeš, čerpáš. Samozřejmě nedošla jsem k vysokoškolské matematice a tam už nedosahuju, takže tam nevím, jak by to bylo dál.
0: To jsem šokovaný.
1: Ale já to mám vlastně i v herectví. Mě hrozně těší na herectví, že je to taky dílem řemeslo, a že některé principy fungují vždycky.
0: Tak, a že si nemusíš nic pamatovat,
1: no,
0: jako v tématice.
1: Tam to teda úplně takhle
0: že já
1: není.
0: Si třeba vůbec nikdy nic nepamatuju a pořád mi to někdo vyčítá. A teď zjišťuju, že to je princip a že by to mohlo být tak v pořádku.
1: Ne, tak jasně, slova, některé věci nejsou princip, ale některé věci, že jo, jako tempo, rytmus v komedii, je princip, který si jako osaháš, pak tě samozřejmě režisér vede, má nějakou ještě třeba přesnější ještě vizi o tom, jak ten onen for chce jako vystavět, ale na druhou stranu víš, že některé věci fungují jako vždycky, jo. Double take třeba.
0: Co je double take?
1: Double take, to rozhlasoví diváci to úplně neocení. A to je třeba, že jo, jedna normálně technická věc, která v komedii funguje. A člověk ji může samozřejmě šperkovat, aby měla dokonalé načasování. A jsou mistři, kteří udělají několikanásobný double take a vás to bude strašně bavit jako diváky.
0: A to se naučila na DAMU.
1: Tak bylo by to fajn, aby na vysoké škole učili i ty řemeslné složky toho povolání. Takže ano, aspoň něco z toho určitě.
0: Tebe v prvním ročníku učil Boris Rézner.
1: Učil.
0: Jaké to bylo?
1: Bylo to pohlcující. Bylo to krásný, protože ač byl nemocný už, tak stejně měl charisma, že to cákalo z té univerzity v Karlovce. A my jsme se do něj všichni zamilovali, do těch jeho slov, do těch jeho gest, do té jeho lásky k divadlu. A taky právě proto, že jsme o něj tak brzy přišli, tak nám odešel v tom momentu, kdy jsme ho absolutně obdivovali. A to zůstalo. Už nepřišly takový ty chvíle, kdy člověk prohlédne z toho svého profesora po dvou, po třech letech, si říká, když to dělá blbě, jak mě to učí, k tomu nedošlo. On odešel ve chvíli, kdy byl dokonalej. O to víc nás to samozřejmě mrzelo, a protože už to pak nevyšlo, že bychom dostali jiného hereckého pedagoga, i když se o tom tak různě uvažovala, dokonce Ivan Trojan u nás chvilku uvažoval, ale pak přeci jen byl příliš zaměstnaný. A tak jsme furt měli pocit, ač jsme měli další skvělé pedagogy, že nám to trošku chybí.
0: A měla strému před takovým velikánem jako Boris Rézner? Víš, jako začínající...
1: Tak na přijímačkách třeba určitě, a pak ani ne. On právě, že na rozdíl od třeba jiných profesorů, on pomáhal i tomu herci s tím jeho hereckým sebevědomím. Jakože si nespomínám, že by někoho... Tak jo, říkal nám takovýma jako vtipnýma přezdívkama, ale...
0: Jak ti říkal?
1: Ale ono to vyzní škaradě, ale on to říkal tak, že on mohl říct... A teď to zase já nemůžu říct tady v rozhlase, ale mohl nám říct jako ku. A my jsme viděli, že nás jako...
0: Miluje?
1: Že nám říká královny, i když to slovo na k bylo trochu jiné.
0: Já dneska zjišťuju, že jsem žil úplně v jiném vesmíru.
1: Ale Joži, na to prostě to nemůže říct každý. Tak takových je jako na světě pár a Boris Rézner k ním patřil. Já jsem byla... Asi svině zrzavá, nebo něco takového.
0: Ty říkal?
1: Jo, protože se říká, že zrzky jsou falešný, se myslím říká. Tak proto. Ale jinak samozřejmě, i to dokázal říct tak, že jsem věděla, že mě jako chválí vlastně.
0: Jasně.
1: Že mi říká, ty jsi pro mě jedinečná.
0: No tak ty nemůžeš být falešná, když jsi z Brna.
1: No právě, že? Brno je zlatá loď.
0: Brno je zlatá loď. Kláry, pojď nám zaspívat.
1: Tak jo, jdeme na to.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte záznam o pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, který jsme ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti natáčeli s herečkou Klárou Vojtkovou.
1: Kláry, ty tak krásně zpíváš. To mi řekni, kde se v tobě vzalo tolik talentů? Na matiku, na sport, zpíváš krásně, vynikající herečka si. Myslíš, Kláry, že to může být tím, že ses narodila 29. prosince?
2: Jo, ty zaprvé, ty chceš mě tak jako hrozně hezky přivítat zpátky z té mateřské, to je úžasný. Když to ty maminky, když se vrátí a přijdu té profese své, tak to potřebují, takže to dělej a dělejte to všichni, prosím, ano. Když kolem sebe budete mít tyhle případy.
1: A myslíš si, že kdo se narodí 29. prosince, že je takhle jako výjimečný?
2: No nevím, ještě se tam narodili nějací jiní důležití, nebo na co naráží?
1: No ne, jenom se ptám, jestli si myslíš, že když je někdo takhle narozený, že je takhle výjimečný.
2: Protože... No ne, to asi ne, protože Cimrmani říkají, že ti jako talentovaní by se měli rodit 1. a nevím, jak to tam je.
1: Škoda, protože já jsem taky 29.
2: Vlastně. Tak to je průšvih, já to vím, my si s Jožkou každý rok přejeme. Ty jsi mě to krásně naváděl a já jsem úplně... Opravdu,
1: ne,
2: my si píšeme vždycky SMSku a... Takže ještě jednou, jako všechno nejlepší, Joži. Myslím si, že ten 29. prosince...
1: Ale je červen.
2: Já vím, ale aby jsi jako neměl pocit, že jsem na to zapomněla.
1: Ne, nezapomínáš.
2: Jakože zapomněla, ale...
1: Milí posluchači... Je červen, kdy to teď natáčíme. Já jsem úplně zmatený, protože už neumím ani počítat a už vlastně ani nevím, kdy jsem se vlastně narodil.
2: No podívej, já teďka jsem se taky teda ukázala jako talentovaná.
1: Co říkali doma na to, že ses chtěla stát herečkou?
2: Maminka měla velkou radost, ano? Protože ona taky kdysi chtěla být ještě herečka, tehdy operetní, rodiče jí nedovolili. Takže oni mě podporovali. Vlastně mi vždycky říkali, hlavně si vyber něco, co tě bude bavit, pravděpodobně to budeš dělat celý život, tak ať tě to baví, to je to nejdůležitější. Takže měli radost a vždycky mají radost, když přijdou.
1: A chodí na premiéry.
2: Chodí na premiéry.
1: A potom se o tom třeba bavíte doma?
2: Jo a ještě, ano, moje maminka navíc po každém představení, a vlastně nezáleží, jestli v tom představení hrajou nebo ne, tak moje maminka vždycky říká, Klárka byla objektivně nejlepší.
1: Klárka je dneska opravdu objektivně nejlepší. Je tady maminka?
2: A zrovna dneska tady je, člověče. Zrovna dneska tu je.
1: A zase je nejlepší. Co jste říkala na to, že se Klárka chtěla stát herečkou? My jenom rozhlasovým posluchačům, maminka říkala, že její rodiče, to, co vlastně říkala,
2: no.
1: Její rodiče jí nedovolili, aby byla komediant, ale Klárka komediantka být může. Což je hezké. Což je hezké.
2: Netrapí.
1: Dobře, v jakých rolích se vám Klárka objektivně nejvíc líbí?
3: Těch dramatických?
2: Já jsem stále, že jsi ve všech, to Jožka čekal, že?
1: Dramatických, takže Kříž u potoka? Třeba. Olána, Kříž u potoka, to byla tvoje krásná role.
2: Ano.
1: Ty jsi byla nominovaná Natálii. Byla jsi mezi třemi, v té nejužší nominaci, mezi třemi nejlepšími. Jak na to vzpomínáš? Na ten večer,
2: já jsem si tak na večer. Bylo to strašně napínavý a nejen proto, že jsem čekala, jestli to klapne, jestli to cinkne nebo ne, ale taky proto, že jsem měla asi týden do porodu. Už jsem měla fakt takhle velký břicho

0: A to ráno, než jsem měla jako odjíždět, samozřejmě on je to potom přímý přenos, že jo, v televizi, tak než jsem měla odjíždět, tak už jsem měla poslíčky. A teď já furt pojedu, nepojedu, ale tak zase to se nechci nechat ujít. Tak jsem jela a během toho předávání my jsme seděli tady ti nominanti v orchestřišti, odkud nebylo úniku, než přes jeviště. Takže mě i tehdy pan moderátor tak říkal, kdyby to na vás přišlo, tak až pojede nějaký ten medailonek, tak utečte takhle přes jeviště. Takže já jsem se celý ten večer modlila, abych tam nezačala rodit v přímém přenosu. A na konci, když to teda necinklo, ani mě, ani Tomáši Šulajovi, který tam byl se mnou, tehdy taky nominovaný za Kříž u potoka, tak všichni byli takový skleslí. My jsme tam měli takovou velikou klaku ze Slováckého divadla, všichni přišli fandit a říkali si, aspoň jedno to musí klapnout. A ono ne. A byli hrozně smutní. My jsme šli do hospody, tam bylo takový ticho. Všichni byli takový, jo. A já jsem byla šťastná. Mě spadl kámen ze srdce, že jsem nerodila. Takže, takže takový to bylo. A vlastně co, ještě jsme se zdrželi jeden den v Praze a potom dva dny tady a už jsem rodila v Uhersko-Hradišťské nemocnici. Týden na to už jsem měla místo pupku a luxusní róby, takhle to miminku a župana. A bylo.
1: A co muzikálové role? No. Jsou pro tebe taky tak důležité? Protože já jsem si v jednom rozhovoru přečetl, že muzikál pro tebe není úplně na prvním místě, ale přitom vím, že když jsi byla malá, tak nebo malá, když jsi přemýšlela o škole, tak jsi uvažovala právě o tom, že bys dělala muzikál. Ty jsi hlásila do Brna na muzikál.
0: Ano, mě vlastně mnohem víc bavilo nejdřív to zpívání a tancování. A to herectví bylo tak jako k tomu, ale proto jsem si vybrala muzikál, protože mi se říká, tam budu hlavně zpívat a tancovat, to je super, to mě baví, ale připravovala jsem se monology a podobné věci, říkala, tak to zkusím ještě i na ty činohry, když už se s tím tak dělám, s těma monologama. A ono to klaplo tehdy i na Damu, i na Jamu na muzikál a na Damu na činohru. A pak to je vlastně záhada, proč jsem se proto rozhodla, možná zrovna pro toho Borise Reznera, který nás měl učit, to už jsem věděla. A taky všichni mi říkali, nebuď blbá, když se dostala do Prahy, tak běž tam, protože kvůli kontaktům do budoucna, tak prostě z Prahy se jde všude líp. Tak jsem se nechala ukecat možná, nebo nějaký vliv přišel a šla jsem do Prahy. A ten muzikál mi zůstal drahý a mám velikou radost, že tady u nás v divadle děláme muzikály, ať jsme vlastně jako činoherní soubor, ale dělají se tady hojně. Takže i když si myslím, že teď nedostačuju možná kvalitám muzikálově vystudovaných hereček, že třeba já jsem
1: ty?
0: Už...
1: Ty? Vyloučeno, Kláry.
0: Jsi hodný, ale rozumíš, já jsem ty 4 roky nepilovala tak intenzivně třeba svou pěveckou techniku, ani vlastně pohybovou, možná bych byla daleko dál. Tak přeci jen tady, tím, že děláme všechno, tak se dostanu vlastně i k úžasným muzikálovým rolím. Takže mám, co jsem chtěla. Mám muzikál a přitom vlastně i to činoherní vzdělání, což rozhodně nebyla chyba. Bylo to super.
1: Ty teď máš za sebou premiéru muzikálu S tebou mě baví svět. Je to ta práce snů, na kterou se těšila a říkala si, jo, tohle si chci vyzkoušet, protože je to velký titul, anebo naopak se zbála toho, že by vás třeba mohli diváci srovnávat s filmem?
0: My maminky máme výhodu proti těm rolím těch tatínků, že v tom filmu přeci jen oni tam nemají takový velký prostor. Ale i naše inscenace je doplněná o mnohé další scény, právě protože je hezké koukat se i na holky, jak tancují a zpívají a hrajou. Radek Baláš, režisér toho kusu, trošičku z toho chtěl vypíchnout takový mužsko-ženský konflikt o svůj životní prostor, bych tak řekla. Takže nám tady přistály další nové možnosti, které ve filmu nejsou. Společně s dalšími maminkami, ale hlavně Pavlínkou Hejcmanovou, se kterou vlastně trávím 99% představení, tak jsme si ty postavy mohli trošičku utvořit podle obrazu svého a zrovna tak víc ze svých mateřských zkušeností. Radek Baláš často říkal, podívejte, tady máte scénu, dal nám nějaký text a říká, ale vy máte ty děti a ty zkušenosti, nemám nic proti tomu, když si to upravíte, vypointujete jinak. A tak jsme s tím vlastně s Pavlínkou Hejcmanovou pracovali a strašně nás to bavilo a tím pádem nás to i baví teď.
1: A ty hraješ postavu, kterou ve filmu hrála paní Balcerová.
0: Tak.
1: Je to tak. Kolikrát jsi viděla ten film?
0: Tak teď jsem ho viděla v posledním roce 2x, protože jsem se na to chtěla právě kouknout i se svýma dětma. A dřív, nevím, jo, třeba asi v průběhu života bych to spočítala třeba 10x asi.
1: Patří mezi ty oblíbené komedie?
0: Jo, určitě, však to je komedie, aspoň století, je krásná. Jo.
1: Jak se s divadlo s tak těžkou látkou, jako S tebou mě baví svět, podle tebe popasovalo? Protože najednou se tady jezdí na saních, jezdí se na lyžích, je tady spousta sněhu, i když je červen, není 29. prosince.
0: Pravda, potíme se tady v těch oteplovačkách, ty děti chudáci.
1: Děti v oteplovačkách, no jasně.
0: Já myslím, že výborně, samozřejmě možná, že jsem fanoušek, pač jsem součástí toho projektu. Ale myslím, že výborně, že je super, že nic z toho filmu, na co se lidi těší, nechybí, nebo možná téměř nic, že opravdu jsou tam všechny ty hlášky, to, na co se člověk těší a říká si, jak to bude vypadat, jak to uslyším v uších. A plus jsou tam ty věci, které nabízí zase jenom divadlo. Ty taneční scény nové, pěvecké, ty děti tady živě, vlastně i s těma chybama, které můžeme nabídnout proti filmu nebo proti dnešnímu AI světu, kde je všechno dokonalý, tak tady to najednou je prostě život.
1: A ty jsi ještě v komedii Dva úplně nazí muži.
0: To už mnoho let.
1: Mnoho let se můžeš dívat na úplně nahého Tomáše Šulaje i Pavla Šupinu.
0: Já se vůbec nedívám. Fakt se nedívám. Já jsem hrozně kolegiální.
1: Kdo věříte Klárce teď tuto odpověď?
0: Věřte. A oni tak výborně vykrývají teda, to je samozřejmě...
1: No takže se díváš, ty, tak bys to nevěděla.
0: Nedívám se.
1: To muselo být taky dobrodružné to zkoušení.
0: To bylo taky hrozně fajn. A tam jsme byli jenom čtyři.
1: Ještě Staňková.
0: Peťa Staňková, přesně tak. Pavlík Šupina a Tomáš Šulaj. A no, bylo to hrozně zábavné a intenzivní zkoušení.
1: Aha. A ty reakce diváků jsou pořád stejné, nebo se mění s tím časem, jak dlouho se ta komedie hraje? Protože to se hraje tuším 8
0: let. Já myslím, že jsou stejné, ale věřím, že ten náš projev se místy docela uvolnil. Snad,
1: jak se to
0: děje s komediemi, které se hrajou mnoho, mnoho let, tak některé věci už jsou tak přibližně.
1: Takže se improvizuje?
0: I se improvizuje, i se občas nedopatřením improvizuje.
1: Ale máš ráda tyhle ty situace, když nastanou, nebo se jich spíš bojíš? Jsi typ, který se nechá vtáhnout do improvizací, nebo...
0: Asi jak v čem? Tady v tomhletom kousku to mám ráda. Tady to vlastně nevadí, že se něco popustí a že to je jinak. Třeba v těch vážnějších kusech, kde člověk zuby nechty staví nějakou atmosféru a něco a pak se něco pokazí a to jinak, tak si říkám, ale to je škoda, teď to mělo vyznět tak a vyznělo to onak. Ale v těchhle těch komediích je to fajn, jo, tam to mám ráda.
1: Já přemýšlím, jestli my dva jsme spolu v něčem hráli.
0: Já jsem přebírala Nájemníky, ale ty jsme spolu neskoušeli.
1: Ano, ano. To byla komedie Nájemníci a to byla taková bláznivá komedie, kde se ale improvizovat nemohlo, protože to všechno muselo fungovat jako hodinový strojek.
0: Jo,
1: absolutně.
0: Tam je pravda, no. Tam
1: přesně.
0: To bylo.
1: Pojďme se ještě pobavit o zpívání, prosím tě. Zpíváte si doma?
0: Zpíváme si. Asi před rokem si i manžel pořídil novou kytaru a říkala jsem si, že to je nejlepší dárek pro celou rodinu za poslední dobu. Protože najednou začal hrát dětem při usínání a tak, a je to krásný.
1: Takže tvůj dokonalý manžel umí navíc i na kytaru?
0: Na kytaru, na bicí, na čelo, na basu. Dechy nemá.
1: Ne.
0: Dechy se bude muset naučit někdo z dětí.
1: Někdo z dětí a má nakročeno?
0: Někdo z dětí? No teďka říká ten náš, jako naše třetí dítě, druhý kluk, Radováne, kterému jsou čtyři, že by chtěl trubku.
1: Ne.
0: Takže to by bylo pěkný. Já jsem si teda jako malovala klarinet a saxofon, protože mi to přijde jaký univerzální, že jak do cymbalovky, tak potom do nějakého jazzu roku, to by se mi líbilo. Ale trubka je teda taky dobrá.
1: Trubka je dobrá, tak to budeme držet palce. Když se bavíme o tom zpívání, pojď nám zase zaspívat.
0: Dobře, jdeme na to, mám pro vás další.
1: Zbor Vivala Muzika, ale já vám musím něco říct. Zbor Vivala Muzika slaví 15. narozeniny.
0: Teda.
1: Že je to tak? Kuby, jaké to je, prosím tě, než nastoupí děti, jaké to je 15 let vést zbor? Kuba Tomala, pan zbormistr, pan profesor z Uherskohradiského gymnázia.
2: To je pořád vlastně jiné a v tom je to krásné, že to nikdy není stejné, protože... To jsou pořád krásní mladí lidé.
1: Ale noví, to nejsou ty, co jdou s tebou od začátku. Je tady někdo, kdo jde od začátku? Není, to by bylo divné.
0: A pozor, je tam.
1: Je tady. Jak je to možné, to začínala ve dvou? Protože to je neuvěřitelné. Děcka, jaký je pan Tomala, profesor Tomala jako profesor? kdo se dobrovolně jako vydá se mnou na rozhovor století? A Kájo, jak probíhají takové jako zkoušky?
3: Přijdeme, většinou teda dřív než pan profesor.
1: Takže chodí pozdě, je nedochvilný.
3: Dá se to tak nazvat.
1: Ano.
3: Ale někdo tomu říká akademická čtvrthodinka, takže ano, my proto máme pochopení.
1: A chodí tak pozdě i do vyučování?
3: Ne, tam je samozřejmě se zvoněním.
1: Se zvoněním. Ano. Takže smích. Takže není. Dobře, tak to bychom probrali tady docházku. A přijde aspoň na všechny zkoušky, nebo se někdy stane, že jste tam i sami?
3: Ne, to se nestává, on nás tam nechce nechat samotné.
1: Dobře, a potom on přichází s repertoárem, nebo vy sami si řeknete, co byste chtěli zpívat?
3: To je taková dohoda mezi dvěma stranami. On něco navrhne, nebo my něco navrhneme a pak se nějak společně dohodneme, jestli ano, nebo ne.
1: A je přísný během těch zkoušek, nebo vám nechává volnou ruku, aby si tam děláte, co chcete během zkoušení?
3: Tak nemůže to být asi úplná, jakože samo...
1: Samoobsluha bez zpěvu.
3: Ale je to takové volnější, je to fajn, uvolněné.
1: A je přísný? Nebo jak, když vám to nejde, tak co dělá? Rozčiluje se? Umí se rozčílit?
3: Ne, tak my jsme samozřejmě šikovní.
1: Jste šikovní,
3: přírody,
1: no já takže... vím, ale někdy se stane, že třeba má jinou představu, než máte vy. To k tomu může dojít.
3: Tak nám to řekne a my to zlepšíme.
1: Dobře. A jaký je jako profesor, jako ve vyučování, jak mu říkáte?
3: Pan profesor Tomala, nebo Kubala, ale to neslyší většinou.
1: A třeba na něj voláte i na chodbě jako Kubalo?
3: Když víme, že to neuslyší, tak...
1: Tak jo? Kuby, a věděl jsi to, že ti říkají Kubala? Ne. A jaký je jako ve vyučování? Umí být přísný, umí dát jako i špatnou známku?
3: Umí být přísný, ale má takový úžasný jakoby projev v literatuře, že to je fajn.
1: Co to znamená, projev, úžasný projev v literatuře?
3: Že jak má sám tu literaturu hodně rád, tak to dokáže předat ostatním a my se do toho nějak tak jako ponoříme s ním.
1: To je hezké. A recituje vám někdy třeba?
3: Občas ano.
1: Občas ano. A co třeba recituje?
3: To, co probíráme.
1: A umí ty básničky z paměti nebo je čte pořád? Protože on už dlouho učí. Mě by zajímalo, jestli si to jako aspoň jednou zapamatoval.
3: Já nechci práskat, ale ne, přijde
1: ne,
3: mi, že...
1: Neumí.
3: Ne.
1: Že neumí. No. Já jsem si právě říkal, že se to vlastně za celou tu dobu nenaučil a sám to po vás chce.
3: Přesně.
1: A zkouší vás i z těch básniček?
3: Ne, to se zná.
1: Neskouší. A z čeho, když vás zkouší, tak...
3: Většinou taková hromadná písemka, opakování, tak za poslední tři měsíce.
1: A když třeba máte taháky, tak vám je zabavuje nebo schovývavě přehlíží?
3: Já bych řekla, že nikdy neviděl.
1: Tak ale to vypadá, že je oblíbený. Milujete ho pořád?
3: Ano.
1: Jak dlouho? Už hned jako od prváku nebo od primy?
3: Od prváku určitě, to bylo hnedka první setkání, tak když jsme tam společně seděli všichni neznámé tváře, tak už jsme kreslili společně na tabulu a věděli jsme, že to bude fajn.
1: Ano. Jak jste kreslili na tabulu? Jako Kubu?
3: Ne. My jsme měli takový způsob seznamování, že každý přišel, nakreslil na tabuli něco, co je pro něho asi to nejoblíbenější, nebo něco, co ho vystihuje, sedl, řekl něco o sobě a šel další a takhle jsme se seznamovali.
1: A co kreslí třeba Kuba, pan profesor Kubala Tomala?
3: Housle.
1: Housle kreslí.
3: Nebo violu teda, pardon.
1: Ano, a potom podle toho si pamatujete, jaký máte symbol.
3: Už je to dávno, ale jo.
1: A milujete ho pořád, i když teda odejdete ze školy a už jste potom dospěl, tak to samozřejmě to nevíš, ale ostatní jako třeba píšou mu pořád milostné dopisy? Nepíšou, takže...
3: Tak my to napravíme.
1: Napravíte to. To je ideální. Je tady dneska pan ředitel? Je? Tak já bych prosil o odměnu pro pana profesora Jakuba Tomalu. Děkuju. Český rozhlas Zlín.

0: Na pohovce Jošky Kubáníka jsem ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti hostil talentovanou herečku Kláru Vojtkovou a vy právě teď posloucháte záznam pořadu.
1: To byla Zuzana
2: Navarová.
1: Navarová.
2: Zuzana Navarová, ano. Zuzana Navarová. Úžasná Navarová.
1: To je tvoje oblíbená?
2: Ta je oblíbená. Ta, co si pustíš od ní, tak to je dokonalý. Takže jo.
1: Takže děti zpívají i Zuzanu Navarovou?
2: No, jim to zase tak často nepouštím, pravda. Možná nějakou andělskou by si tak uměli zaspívat, ale jinak asi ne moc.
1: Můžeme tady rozsvítit, prosím? To je tvoje holčička tam nahoře vedle maminky.
2: To je ano, to je moje Matylka. Ahoj, Maty.
1: Matylko, ty chceš za náma dolů na rozdíl od babičky? Pojď, no vidíš.
2: Pojď.
1: Vidíš, ta se vůbec nebojí.
2: Ona je na jevišti ráda.
1: Je na jevišti ráda?
2: Je, vždycky už skončí představení a ona už, tak těším, až budu zase hrát.
1: Vážně?
2: Moc, říká. A mami, ty máš tak skvělou práci, to je, jak kdybys byla pořád v nějakým kroužku. Takže tak.
1: A jak jste to zvládali, když jste zkoušeli S tebou mě baví svět? Protože on to není jen tak, ono je to náročné.
2: Jako bylo to vydatný, to teda, protože já jsem se po 7,5 letech vrátila do práce, ale samozřejmě veškerý ten servis kolem dětí a domácnosti, ten jako se nevypařil. Ten musel zůstat taky nějak, jsem musela v něm obstát. Do toho Matylka zkoušela často v jiných časech než já. Jsem tu třeba byla dopoledne, ona odpoledne, takže to bylo, jak se sem dostat, zavážení sem tam, pak nějaký kroužky oběhat a když to všecko skončilo, tak o víkendu zase dodělat školu, všechno dohnat, takže byl to jako takovej hezký skok z hurta, ale hrozně nás to bavilo, že jo, Maty?
1: A jak jste zvládali školu?
3: No, jako dodělávali jsme spoustu. Ale paní učitelky mi dávala jako všechno, co jsme se učili ve škole.
1: Takže žádné omluvenky nebyly?
3: No vlastně my jsme to měli tak, že když vlastně ty úkoly budu dodělávat, tak vlastně nebudu mít omluvenou tu hodinu.
2: Že nemusela jako nastoupit na individuální vzdělávání, přestože jako reálně opravdu měsíc a půl skoro v té škole nebyla, ten první měsíc a půl tak občas, ale ve chvíli, jak to říkáš, když jsme dokázali dodělat všechnu práci, tak vždycky se tam otočila na jeden den třeba a dohnala.
1: A co spolužáci, jsou rádi, že hraješ v divadle?
3: No jako jim je to popravdě jedno, hlavně klukům, ti se vůbec nezajímají.
1: No to. A chtěla bys, aby se zajímali, co všechno děláš, jak jsi šikovná?
2: Ještě ho nikdo neviděl, víš, ještě to nevyšlo na reprízi, myslím, až přijdou třeba Matyho.
1: Ale třeba tam máš nějakého, kterého bys chtěla, aby tě viděl, že jo?
3: Ani ne.
2: To byla příliš průhledná otázka.
1: Dobře, takže a holky se zajímají?
3: Tak jako všichni ví, že tam zkouším, nebo zkoušela jsem. Možná jediná, kdo se o to zajímá, je spolužečka, se kterou sedíme vlastně ve čtveřici, my sedíme vlastně jakoby čtyři, no jakoby jsou takové dvě lavice proti sobě. A ta se o to asi zajímá, kdy přijdu, protože ona tam sedí s dvouma klukama, kteří jsou hrozně otravní.
1: To chápu, to bych se taky zajímal, kdy přijdeš.
3: Jo.
1: A už tě viděla na jevišti?
3: Ne.
1: Ne. A přijde?
3: No já to úplně nesmím tak jakoby říct tady, na to nemůžu úplně říct.
1: Proč?
3: Mám zakázaný.
2: To má jako překvapení.
1: Jo, to bude překvapení. Maty, jak to vypadá u vás doma? Zpíváte si? Taťka prý umí na všechny nástroje světa, říkala mamka. Kromě dechových. Víš, jaké jsou dechové nástroje?
3: Jo.
1: Do kterých se dýchá, že jo?
2: Tak, pozor, jsou tam i ty, do kterých se nedýchá. Jako třeba varhany, že?
1: Aha.
2: Kuba by nám řekl.
1: Dobře, a taťka umí teda na všechny ostatní nástroje? Jo? A když hraje, tak hraje na všechny najednou nebo postupně?
3: No, on teďka hraje jakoby vlastně s Vendou, nejstarším bráchou, tak ten jako s ním cvičí na violončelo, tak někdy jako, já u těch, jako když ho učí, tak já u toho nejsem, ale párkrát s ním a jakože hrál, že on hrál aj, ale jinak hraje na tu kytaru spíš.
1: A je přísný taťka, když učí Vendu na violončelo?
3: Oni jsou vždycky zavření v pokoji, já tam nechodím.
1: Jo.
2: Je přísný, protože jsou tam vždycky strašně dlouho.
1: Jo.
2: A pak tam slyším slzičky a tak tam...
1: Slzičky? Je... Maty, a ty hraješ na co?
3: Na klavír.
1: A hraješ ráda?
3: Ne.
1: A budeš
2: ale krásně, hrát... počkej.
1: Já
2: krásně.
1: Jsem právě slyšel, že hraješ moc hezky. To se o tobě už říká. Chtěla bys být závodní hráčka?
2: Tady to není takhle úplně jako pregnantní věda.
3: Spíš asi ne.
1: Spíš asi ne, i když ti to tak dobře jde?
3: Jo.
1: A proč?
3: Nebaví mě se furt učit ty noty. Mě to prostě nebaví.
1: Nebaví. No. Ale i když to potom někdo ocení, i když potom hezky hraješ a někdo ti poděkuje a pochválí tě.
3: Jako když už to umím, tak je to docela dobrý.
2: Tak a číst ty noty, no, víš, tak, to je boj.
3: Tak to jako, tak mě to docela baví, když už to jako umím. Uh-huh. Tak jo, ale když se to učím, tak je to hrozný.
1: Uh-huh, uh-huh. Maty, vy prý máte s mamkou oblíbenou jednu písničku.
3: Uh-huh.
1: Jo, jak se ta písnička jmenuje?
3: Drak.
1: Drak. Uh-huh. Víš, kdo tu písničku napsal?
3: Ne.
1: Ne.
2: Nemůžeš si vzpomenout,
1: mamka
2: že?
1: To ví.
2: Já to vím. Napsala to Bára Poláková a Štěpán Urban.
1: A vy jste s Bárou Polákovou byli spolužačky?
2: Nebyli jsme úplně spolužačky, potkali jsme se na škole a jestli ve druháku nebo ve třetíku, ať to nepletu, nevím, jsme spolu dokonce bydleli.
1: Vy jste spolu bydleli na privátě?
2: No, my jsme v jedné malinkaté garzonce nás bydlelo 5 holek. Mm-hmm. Bylo jako dlouhé letiště, kde jsme takhle naskládali vedle sebe. Když někdo chrápal, tak ten musel utéct. Tam se mu bydlela tehdy i kecka. Lucie Polišenská, další spolužečka.
1: Proč si říká kecka?
2: Protože je ukecaná. Je moc ukecaná.
1: Já jsem si myslel, že to je podle tenisky.
2: Ne. Je to podle toho, že nezavře pusu.
1: Aha. Víte, kdo je Lucie Polišenská? Znáte,
2: no, krásně to teda. Zabručilo tady.
1: Zabručilo, někdo mohl říct ne. Znáte všichni? Ano. A Báru Polákovou taky znáte? Ano, tak to, aby jsme měli jasno.
2: Dobrý, skvělý.
1: Dobře, a takže kecka, Bára, ještě někdo, koho bychom mohli znát, s váma chrápal na privátě?
2: Asi už nejsou tak známá ty jména, ale Týna Průchová, Dana Marková, Šárka Opršálová, tak jsou to tak jako herečky, ale jsou už tak.
1: A co se na tom privátě dělo? Tak jste studentky,
2: no,
1: v Praze.
2: No, my jsme tam vlastně jenom přespávali, protože jsme byli pořád v té škole a v těch divadlech. Mm-hmm. Ale jo, když tam jsme byli, říkám, když jako občas to teda zase vyzní blbě, ale jak to bylo to dlouhé letiště, tak a bylo to blízko, bylo to v centru. A když člověk byl tak dlouho v tom divadle potom, tak občas tam někdo přistál jiný, tak jsem se vždycky probudila a říkala si, kdo to tady zase leží vedle.
1: Jako chlap?
2: Třeba i chlap, ve vší cudnosti, ale třeba i chlap tam ulehl. A když pak někdo chrápal, tak to jsem nechtěla doříct, že ta kecka, když utíkala, tak my jsme měli takový ten spací, takový ten vak, takový ten pytel, ve kterém se pohodlně sedí, tak ona si ho přesunula do vany a šla spát do koupelny do vany, takhle na ten vak, aby ji nikdo nerušil. Bylo to skvělý.
1: A jak často jste s keckou v kontaktu?
2: Ale jo, teď jsme zrovna slavili její 40. V Poněšicích, což je takový relaxační areál. Uh-huh. Takže já jsem tam byla naposledy před těmi 17 lety jako studentka.
1: Uh-huh.
2: Tak to bylo takový deja vu.
1: A jak jste často v kontaktu s Bárou?
2: No s tou vůbec. Ale jakože jednou za uherský rok si napíšem SMSku, ale má malý linko, očkoliv jsme se neslyšeli.
1: Neslyšeli jste se očkoliv?
2: Myslím, že takhle jsme se neslyšeli. Já jsem skákala na nějakým jejím koncertu, mávala a pak s nějakou SMSku jsme si vyměnili, ale jinak vůbec.
1: Nemohla bys si zkusit zavolat?
2: No, zkusit bych to mohla.
1: Když hrajete a zpíváte tu její písničku, ví to?
2: Já jsem teda práva nedomlouvala. Tak
1: to
2: jí
1: neprozradíme.
2: Možná bys to měla radost.
1: Udělej i video.
2: Mám zkusit udělat video.
1: Tak počkej, dejte to k tomu.
2: Já to musím nahlas, počkej. Teď ne, nechci nastavovat nic. Ukáž? Vyzvánění pořád stále. Tak asi zpívá zrovna u kolébavku, hele. Mm-hmm. Je to dost možný.
1: No to nevadí, to se nedá nic dělat.
2: To se nedá nic dělat.
1: Zkusili jsme to.
2: Zkusili jsme.
1: Tak to se nedá nic dělat.
2: Nedá.
1: Ale věříme, že tě mají rádi.
2: Počkej, ale s keckou máme jednu bezvadnou tradici. My, abychom na sebe jako, abychom se nemohli vyčítat, že občas jedna na druhou zapomeneme, tak když se blíží zrovna ty narozeniny, o kterých jsme tady mluvili, jak jsem ti blahopřála v létě místo zimy, tak my máme povinnost, že si voláme o přání. To znamená, já mám narozeniny a volám kecce, tak ti volám. Tak mi popřej. A pozor, když na to zapomenu, tak potom o pár dní volá zpátky a říká, jak to, že jsi nezavolala? Jo, takže, ale to nahoru je hrozně praktická věc, protože na svý narozeniny většinou člověk úplně nezapomene, ale jinak v té schrumáži ty dalších povinností se stane, že i na narozeniny dobré kamarádky člověk zapomene. Tak tohle doporučuju.
1: Tak to se nedá nic dělat. Tak pojďte nám zaspívat.
2: Tak jdem zaspívat.
1: Tak holky se neozvaly.
2: Nevadí. Tak jsme připravený, viď?
3: Jo.
2: Tak jsme připraveni.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: No, nebo ho můžeš pustit. No, prostě jak chceš.
1: Klárko, Matylko, děkuji, že jste přišli. Děkuji, že jsme si tak hezky popovídali. Držím vám palce, ať se vám daří. Ať jste šťastné, ať máte velkou kapelu a jednou nám s ní přijdete zahrát.
2: Domluveno.
1: Děkuji.
2: I vám za krásný večer. Moc děkujeme.
3: Dnes jsme si na pohovce Jošky Kubáníka povídali s herečkou Klárou Vojtkovou a já se budu těšit, že se s vámi potkám zase za týden. Do té doby buďte zdraví a mějte dušu péří. Přeje vám to Jožka Kubáník.
4: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
3: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlínský kraj vybuduje podél Cyrilometodějské stezky nová odpočívadla i nocoviště. Největší letošní investice Vsetína do škol míří do základní školy Ohrada. Americký prezident Donald Trump se dnes zúčastní finále mistrovství světa ve fotbale. Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 29 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré poledne. Téměř 5 milionů korun investuje Zlínský kraj na zlepšení zázemí a pohodlí poutníků a turistů na Cyrilometodějské stezce. Podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívadla, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Do projektu se chce zapojit 7 obcí ležících podél stezky. Ty vytipovaly vhodná místa pro umístění jednotlivých prvků. Zlínský kraj zajistí jejich pořízení i instalaci a následně je bezplatně převede do vlastnictví obcí, které se budou starat o jejich provoz a údržbu.
3: Desítky milionů korun letos investuje Vsetín do oprav a modernizací svých základních škol. Největší akcí je oprava střechy celého komplexu základní školy Ohrada za 32 milionů korun. Jejíž součástí je podle mluvčí Jany Raškové taky instalace fotovoltaických panelů.
5: Na zhruba 2/3 střechy základní školy Ohrada ve Vsetíně přibudou fotovoltaické panely, které škole podle odhadu ušetří až 1 000 000 korun ročně za energie. Oprava střechy by měla skončit na konci října.
3: Do Česka dorazily silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin, a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm nebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
6: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jeho východní polovině území.
3: Kvůli bouřkám hrozí na jižní Moravě a ve Slezsku i výpadky elektřiny a přívalové deště. Meteorologové proto doporučují zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku. Sport. Americký prezident Donald Trump se dnes zúčastní finále mistrovství světa ve fotbale. O titul šampionů se utká Argentina se Španělskem. Týmy zápas odehrají na stadionu v East Rutherfordu ve státě New Jersey. Víceúčelový stadion pojme kolem 82 tisíc návštěvníků.
0: Počasí.
3: Dnes bude v regionu oblačno, postupně zataženo. Očekáváme déšť nebo přehánky, místy i bouřky, které mohou být silné. Večer budou srážky i oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů a vítr bude slabý, v bouřkách výrazně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už začíná blahopřání s písničkou s Květou Navrátilovou.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Krumsíňanka pro nás zahrála polku Františka Kohoutka a Richarda Plachého. Pojďte, přátelé, přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Čeněk, na Slovensku slaví jmeniny Šarlota, Dušana a v církevním kalendáři je svatá Makrina. Takže přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme určitě radost a potěšení. Dnes nebudeme zpívat, budeme losovat, ale přátelé, až po písničce. Podvečer nad strání Vladimír Ondrůšek, Václav Babula a Stříbrňanka.

písnička nám dozněla, přátelé, a je tady ta milá chvíle, kdy budeme losovat. A já požádám svoji kolegyni Sandru, aby mě to trošku tady pomohla zvládnout. Tak pozor, přátelé, už se to míchá, už se to táhne, už to vidím, děkuju moc. No a kdo pak nám vyhrál chvíle napětí tento týden? Všichni zpěváci, co zpívali. Ano, takže vyhrála Adriánka Malinová, 8letá, je z Hradčovic a zpívala písničku takovou velmi dobrou, Prázdniny u babičky. Takže velká gratulace, Adriánko. Vyhráli jste rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Já vám velice gratuluji a samozřejmě budeme se těšit třeba někdy příště a kdybych tady měla fanfáry, tak je zahraju. Takže opravdu jsme velmi rádi a já jako dárek pošlu další písničku, kterou tady mám. Mám frajárku Okatů, Václav Maňas mladší, Věra Urbánková a Valaška.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Vítám ve vysílání paní Adešku z Hodonic. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den a i vám a mistrovému vzduchu. Spletla jsem se.
1: Nevadí. Vzduchu.
2: No, dneska bych chtěla zahrát sestřičce paní Jarušce Dolejší k 76. narozeninám. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody. Připojuje se pak rodina Dohnalová, Válková a Kubíková.
1: Výborně.
2: Děkuji.
1: Ano, také děkujeme, přejeme vám pěknou neděli, pěkné odpoledne, ať se vám daří. Nashledanou, paní Anežko.
2: Nashledanou.
1: Tak a pojďme na písničku, kterou tady máme. Čí to husky na tej vodě, Joška Černý a cymbálová muzika Grácia.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.
1: Jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já chci se ještě vrátit té písničce, kterou jste slyšeli. Byla to lidová, Čí to husky na té vodě, zaspívali nám Joška Černý a Marie Salajková za doprovodu cymbálové muziky Grácie. A my si teď dáme, a vidím, že se nám tady rozblikaly telefony, tak pojďme přímo na ně. Halo, halo, tady pořad Blahopřání, kdo se k nám prosím dovolal?
2: No, dobrý den, Hruška z Raječka.
1: Zdravím vás, pane Hruško, prosím.
2: Já bych dneska potřeboval zahrát písničku do Orlovic.

0: bouška od svitav.
1: Prosím vás, už se to žene? Oni říkali kolem 15. hodiny a už je to dřív.
0: Už je to tady, no.
1: No tak ať to nena, jak se říká, nenapáchá velkou... Velkou škodu, no, ano.
0: Jenom, dobře. Tak jo, děkuju.
1: Tak pane Hruško, ať se vám daří a hodně sil. Nashledanou.
0: Děkuju, nashledanou.
1: Tak a přátelé, tady ještě připojím přání. Bude to pro paní Anu Foltínovou z Holíča na Slovensku a přejeme k životnímu jubileu 80. narozeninám, které oslavila 16. července. Tak tedy vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a ještě hodně vyluštěných křížovek a tajniček a ve zdraví strávených krásných chvil na zahradě. To vše želá syn Elemír s manželkou Renátou a vnukmi Boriskom a Martinkom, dcery Věrka a Beáta s rodinou. Tak předali jsme, hrajeme písničku. Každý chce lásku mít. Antonín Pernička a Moravská veselka.

0: Vítám ve vysílání Matěje Křeháčka z Březové. Tak vítej, dobrý den.
1: Dobrý den. Rád bych popřál mému tatínkovi k dnešním narozeninám. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody, elánu a vše, co si budeš jen přát. Tomu se z lásky připojují jeho synové Matěj, Petr, Jan s manželkou. Děkuji a krásný zbytek dne. Písnička, ať taky potěší bráši na kombajnu.
0: No výborně, no to teda mají dřinu. No to ano, rádi pošleme také písničku jim. Tak Matěji, mladý muži Matěji, děkujeme za zavolání a přejeme hezkou neděli, hezký zbytek neděle. Naschledanou.
1: Taky děkuju, naschle.
0: A teď už paní Růžena Peprníčková z Bulhar. Zdravíme.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Já bych chtěla popřát, dneska se dožívá 80 roku moje dvě kamarádky a spolužačky z Bulhar, Anna Esterková a Anna Valigurová, 80 roku.
0: Ano.

0: vlastně od mládí jsme tam vyrůstali, jsme byli kamarádky, chodili do školy, tak jim přeju hodně, hodně zdravíčka, protože obě dvě jsou tak jako na ten dost trošku nemocné, tak a se zdraví, co nejspíš až dobře chodí vám na procházky a přeju jim hodně do dalšího roku, hodně štěstí, zdraví a hlavně to zdravíčko. Moc vám děkuju.
1: Ano, paní Růženko, naschledanou, mějte se moc hezky, pěknou neděli. A já tady připojím e-mailovou poštu, e-mailový tak dopis, který tady mám. Dobrý den, prosila bych o pěknou písničku pro vašeho věrného posluchače, pana Antonína Heliu z Vážan u Polešovic, který 17. července oslavil své krásné 72. narozeniny. Milý Tonínku, měj rád ty, kteří jsou vůči tobě dobří. Zapomeň na ty, kteří nejsou. Věř, že vše, co se děje, má nějaký důvod. Nikdy nikdo neříkal, že je život lehký. Říkali jen, že žít se vyplatí. A ať se život jak chce tváří, buď šťastný, zdravý a ať se ti daří. Vše nejlepší, hlavně hodně toho zdraví, ze srdce přejí dcera Radka s rodinou, dcera Monika s rodinou a zdravíčko přejí dědečkovi také vnoučátka Adámek, Kubíček, Tia a Kali a k přání pevného zdraví se připojuje Svatava a Silvie. Dále bychom všichni chtěli popřát Adámkovi, který dnes, to je 19. července, slaví své 12. narozeniny. Přejeme mu vše nejlepší, hodně zdraví a krásné, klidné prožití prázdnin. Tak to jsme předali a písnička Lukáš Prajka, Miroslav Mordych, Letní nebe a bude hrát dechová hudba Galáni z Přibyslavic.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak vážení a milí, pojďme volat další posluchačka, která je z Brna. Prosím, můžete mluvit.
2: No, chtěla bych popřát za včerejší pěkný večer Pobilákům, za jejich koncert a všem účinkujícím. A bylo to perfektní a i počasí se vydařilo. A ještě bych chtěla popřát, dneska jsou nikotící hobby, tak ať se jim vydaří taky ty hobby.
1: No ano, dobře.
2: Tak, děkuji.
1: Ano, děkujeme moc a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: No je to pravda, že v Kobylí bylo to moc krásné, protože já jsem se také účastnila a opravdu musím říct, bylo to vydařené. Tak pojďme dál, pojďme tady na přání, která tady máme. Prosíme o písničku k 92. narozeninám pro paní Věru Vyšenkovou z Velehradu. Naše milá maminko, babičko a prababičko, všechno nelze říci slovy, co ti jen můžeme přát. Přejeme ti to nejkrásnější, co jen život může dát. Hodně zdraví, nebo tě vzácné, hodně štěstí, nebo tě krásné, spoustu lásky, nebo tě jí málo a hodně všeho, co by za to stálo. Ať ti sluníčko každý den svítí, ať se ti úsměv na tváři rozáří, ať světelko veselé v očích dál září a štěstí tě pevně drží. Kytici růží ti dnes ze srdce dáváme a všechno nejlepší k narozeninám přejí dcery s rodinami a pravnoučata Marian, Barborka, Amálie, David, Alžběta, Toník, Mikuláš, Kristýna, Ryan, Žofie, Dorota, Štěpán, Natálie a Patrik. Pokud to bude možné, nějakou písničku, ano, pěknou, takže zahrajeme velmi rádi. Ale já tady ještě připojím jeden e-mail, který přišel. Je to do Orlovic, abychom poslali písničku a přání dnešnímu oslavenci panu Miroslavu Štelcovi k jeho 77. narozeninám. Milý Miroslave, přeji ti zdraví, pevné jako kmeny starých dubů a štěstí čisté jako lesní studánka. Tvůj život je protkaný obětavou prací v zemědělství a lese a láskou k rodině, pro kterou si oporou stejně jako hluboké lesy pro krajinu. Ať ti šumění stromů dál přináší klid do duše, příroda tě nabíjí energií a v kruhu nejbližších zažíváš jen radostné chvíle. Děkujeme za obětavou práci a vzornou péči o náš les. Přejí spoluvlastníci singulárního lesního družstva Orlovice. Tak předali jsme a písnička Miloslav Richard Procházka, Stanislav Pěnčík na Lůkách a mistříňanka Antonína Pavluše.

Tak, vážení a milí, pojďme na další e-mailovou poštu, kterou tady mám. Dnes slaví své krásné 81. narozeniny milovaná maminka, babička a prababička paní Maruška Lužová z Lovčic. Z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky, radosti a božího požehnání. Ať tě každý den provází úsměv, dobrá nálada a lidé, kteří tě mají rádi. Ať máš stále kolem sebe důvody k radosti a ať tě život ještě dlouho těší. Babičko, naše sluníčko, posíláme ti velikou pusu na líčko a přejeme ti, aby si dnešní den co nejvíce užila. S láskou ti přejí tvoje vnučka Tereska s manželem Robertem a pravnučkou Rozinkou, dceruška Lenička se zeťáčkem Pepou, vnouček Pepíček s manželkou Míšou a pravnučkou Julinkou a vnučka Viktorka s Tomem. Přání se připojuje také tvá kamarádka Maruška Havlíková ze Strážovic a celá lužovská rodinka. Máme tě všichni moc rádi. Krásné 81. narozeniny a dnešní den si pořádně užij. Ano, tak to je krásné. No a přátelé, my tady máme ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já bych velmi ráda popřála k narozeninám paní Martě Poledníkové z Brna, dále paní Marii Dumplíkové z Mokré a paní Alexandře Čuprové ze Štěpánova nad Svratkou. Tak, vážené dámy, přejeme vám hodně zdraví, ať se vám daří ve všem, lásky, spokojenosti, dobré pohody, dobré nálady a jak já vždycky říkám, na zdraví a živio. Tak předali jsme tady tato přání a budeme hrát samozřejmě písničku. Tak nad malou blatničku Lidová z Horácka, Luboš Holý a cymbálová muzika Technik.

A máme tady přání další e-mailovou poštu v tomto znění. Milá Zdounečanko, ze srdce ti děkuji za nádherný narozeninový festival, který se včera konal ve Zdounkách. Byl to nezapomenutelný zážitek plný krásné dechové hudby, skvělé atmosféry a radosti. Moc si vážím toho, že jsem mohl být u toho a prožít tento výjimečný den společně s vámi. Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli. Přeji Zdounečance ještě mnoho dalších úspěšných let a spoustu krásných vystoupení, hlavně pevné nervy a radost z muziky. Ještě jednou velké díky za nádherný den, Jarda Wolf. No a Jarda Wolf poslal ještě jedno zvláštní a upřímné poděkování, které patří Rudovi Foltínovi, kapelníkovi Zdounečanky. Rudo, z celého srdce ti děkuji za vše, co pro mě děláš. Moc si vážím tvé ochoty a snahy vždy zajistit, abych se mohl dostat do Zdounek a zase bezpečně domů. Vím, že se někdy nepodaří sehnat nikoho, kdo by mě odvezl, ale ty se nikdy nevzdáváš a děláš všechno, co je v tvých silách. Toho si nesmírně vážím. Velké díky ti patří také za krásný dárek, nové CD Zdounečanky 50 let, udělalo mi obrovskou radost a budu si ho navždy opatrovat. Mám tě moc rád, jsi skvělý muzikant, výborný kapelník, ale především člověk s velkým a upřímným srdcem na dlani. Takových lidí je dnes opravdu málo. Ještě jednou ti z celého srdce děkuji za tvoji dobrotu, ochotu, přátelství i vše, co pro mě děláš. Přeji tobě i celé Zdounečance hodně zdraví, štěstí, radosti a mnoho dalších krásných hudebních úspěchů. Ano, takže to byla dvě přání a hrajeme písničku. Jedno přání mám a Zdounečanka.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Tak vážení a milí, pojďme tady na psaná přání, která tady mám, ale já si ještě předtím vezmu jeden telefonát. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Tady Honíková Tasov.
1: Ano, tak prosím, můžete.
2: Ano, já bych chtěla popřát mé drahé sestřence Jarušce Dolejší do Načeratic. Ano, všecko nejlepší, Jarunko, ti přeju. Tvoje sestřenice, Olga, tobě a celé rodině.
1: Výborně. Tak paní Hoňková, je-li to vše, tak já se rozloučím.
2: Ano, ano, paní
1: Navrátilová. Ano.
2: Paní Navrátilová, ano. Já jsem z toho úplně vedle.
1: Ne,
2: ano.
1: Ne, nevadí. Tak písničku pošleme za malou chvíli.
2: Ano.
1: A teď vám přeji pěkný den, pěkné odpoledne a hodně zdraví, ať se vám daří. Naschledanou.
2: Vám taky, paní Navrátilová, já jsem váča stála posluchačka každý den, každou sobotu, každou neděli.
1: Tak jste očikovná a my si toho vážíme, děkujeme.
2: To je moje dechovečka, tatínek byl dlouholetý kapelník ve Štádicích, pan Příška František.
1: Ano.
2: Ano, tak to byl můj tatínek, ano, už jsou tam maminku v nebičku.
1: Ano. Yeah. No tak, vy jste z muzikantské rodiny, tak proto to tak ráda posloucháte a my si toho velmi vážíme.
2: Ano, přejeme vám. To bylo naše, jak se říká, odkojení.
1: Tak, už nám čas trošku běží, já se vám omlouvám, ano. Rozloučíme se a vše dobré, ano?
2: A já vám přeju, paní Navrátilová, hodně štěstí, zdravíčka a do té práce vaší krásné.
1: Ano, děkujeme. Naschledanou. Tak a já mám tady dopis, tak se budu snažit ho přečíst. Prosím o hudební dárek pro moje vnuky Tomáše a Martina Stoja Spalovi z Dolního Němčí. 17. července je společný narozeninový den. Přání. Na Dolněmčanské věži už odbíjejí hodiny, že Tomáš a Martin Stoja Spalovi oslavují své narozeniny. Léta letí, nikdo z nás je nezastaví. Všem tak i vám přibývají a zastavit se nedají. Kdybyste k ním postavili i zlatou mříž, nezmůžete nic. Jdou svým tempem budoucím dnům a tak to je. Ve vašem věku už jste poznali, jak to v životě chodí. Nic není zadarmo, tolik starostí, tolik snahy, práce a pravdivé přísloví praví. Přičiň se a Bůh ti požehná. Chraňte stránku, kluci, hledajte si už oba dva šikovnou frajárku. Já jsem to nějak trošku nemohla přečíst. K vašim společným narozeninám pevné zdraví, hodně úspěchů ve vaší práci, ať se vám vaší snahou vše daří, hojnost Božího požehnání, ochranu Panny Marie svatohostýnské, ať chrání každý váš krok, ať jste zdraví, šťastní, spokojení, rok co rok. To vám přejí vaši spolupracovníci, kamarádi, mamka, rodina Macalíkova, jestli to říkám dobře, a babička. Tak a kdyby taťka žil, jistě by se k přáním připojil. Takže vzpomínejte na něj. Takže předali jsme toto přání a hrajeme písničku Ty Petrovské lůky a Moravěnka.

polka dozněla, pojďme ještě na e-mailovou poštu. Prosím o písničku pro paní Ludmilu Vokurkovou, která dnes slaví krásné úctyhodné 91. narozeniny. Tak tedy hodně štěstí a hlavně zdraví. Ze srdce přejí dcera Eliška, vnučka Eliška, pravnučky Pavlínka a Lucinka, připojují se babička Růža a děkuje pěničková Růžena. No a my tady máme ještě jedno přání, pojďme na ně. Tak, dobrý den, dnes se v Hodoníně u Macků slaví ve velkém. Pan Květoslav Macek měl narozeniny před týdnem. Jeho žena Bohunka bude mít asi 25. července, v sobotu bude slavit narozeniny. Jejich zeť Ivan a vnuk Ivánek slaví v těchto dnech a dcera Martina měla jmeniny. Všem oslavencům hlavně hodně zdraví přeje Lidka z Medlova a prosím o pěknou písničku. Hlavně zahrajte kuchařce Bohunce, je super a děkujeme. Ano, my rádi zahrajeme a bude to poslední zpívaná písnička páni muzikanti Josef Zíma a orchestr Jiřího Sládka.

dozněla poslední písnička Vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu Metoděje Prajky Lančovská děvčata. Je to pochod a budou nám, nebo hrají nám Žadoviáci. Přeji vám krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT 2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku je můžou doprovázet i přívalové povodně. Kroměřížská radnice má v budově B nový výtah. Zemřel lékař Jaroslav Zvěřina. Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, nejvyšší teploty až 29 stupňů. Jsou tu odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin s výjimkou severní poloviny Čech. Nejsilnější bouřky se můžou objevit na jižní Moravě a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště až 2 cm kroupy a vítr s nárazy kolem 90 km za hodinu. Hrozí i přívalové povodně a výpadky elektřiny. Lidé by proto měli zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku. V budově B městského úřadu Kroměříž na Husově náměstí je v provozu nový trakční výtah. Radnice za něj zaplatila téměř 2,4 miliony korun. Původně hydraulický výtah byl už značně poruchový. Podle Šárky Kučerové z tiskového odboru se zejména starší občané a lidé s handicapem nyní dostanou do vyšších pater radničních budov a mohou tak osobně vyřídit úřední záležitosti.
4: Rekonstrukce probíhala za plného provozu všech odborů města. Výtah byl mimo provoz od letošního dubna. Zcela imobilní občané, kteří se nedostali do vyšších pater, se tak museli po dobu rekonstrukce domlouvat s danými úředníky na individuálním řešení.
2: Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Ocenil jeho lidský přístup k práci i schopnost otevírat náročná témata. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojena s ODS. Dobrovolníci zachránili před sečí tisíce srnčat. Aktuálně působí v Česku zhruba 90 terénních skupin. K vyhledávání mláďat používají drony s termokamerou nebo louky prochází v rojnici. Výsledky záchranné akce zhrnula předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
5: Náš spolek letos monitoroval, vynesl nebo vyhnal z porostu na 1500 mláďat z párkaté zvěře. Kromě mláďat srnčí a dančí zvěře jsou při preventivních akcích zachraňována zajíčata, ježci a vylíhlá kuřátka drobné pernaté, jako například bažantů, křepelek nebo koroptví.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu oblačno, postupně zataženo, déšť nebo přehánky, místy i bouřky, které můžou být silné. Večer budou srážky i oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Vítr bude slabý, v bouřkách výrazně zesílí a místy nárazy větru budou také kolem 70 km za hodinu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní forsti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslavu.

0: vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
1: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
2: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
1: On se rodil samozřejmě postupně, já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabít a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět, a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
2: Tohle by každý manžel neudělal.
1: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
2: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
1: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí. A my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce. Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to, když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále, takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze, těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou,

0: tektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Měsíčku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: V noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je poťouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Přišli restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak máte. Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohodle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrhného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozária, italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaně fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech.
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky. Ve Zlínském kraji se můžou přidat i přívalové deště. V Kroměříži se dnes uskuteční koncert mezinárodních dirigentských kurzů. Předseda sněmovny Okamura před svou cestou do Číny jednal i s českými tajnými službami. Dnes budou v regionu přeháňky i bouřky, nejvyšší teploty až 29 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Do Česka dorazily silné bouřky, výstraha platí do 18 hodin, a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na východě republiky, včetně Zlínského kraje. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm nebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
2: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jihovýchodní polovině území.
0: Kvůli bouřkám hrozí ve Zlínském kraji i výpadky elektřiny a přívalové deště. Meteorologové proto doporučují zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku. V rámci mezinárodních dirigentských kurzů se dnes v Kroměříži v 19 hodin uskuteční koncert klasické hudby. Akce bude ve sněmovním sále arcibiskupského zámku. Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů zahraje posluchačům pod taktovkou mladých dirigentů z celého světa. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD konzultoval svou návštěvu Číny s vedením českých tajných služeb. Delegace, složená převážně z podnikatelů, odletí do Pekingu dnes odpoledne. Hlavními tématy budou podle Okamury podpora cestovního ruchu z Číny nebo třeba zrušení víz pro české turisty. Zároveň nevyloučil, že součástí jednání může být i případ zadržovaného Čecha v Číně.
3: U toho zadrženého Čecha konzulární činnost probíhá, byl navštíven. Mimochodem, on je tam přiženěn a já jsem požádal, aby se mnou jel i náměstek ministra zahraničí, aby doplnil delegaci.
0: Podle předsedy Pirátů Zdenka Hřiba cesta Okamury legitimizuje postup Číny, který označil za diplomacii rukojmích. Podle něj totiž existuje souvislost mezi zadržením údajného čínského špiona v Česku a zadržením českého občana v Číně. Sport. Fotbalisté Argentiny a Španělska dnes nastoupí ve finále mistrovství světa. Zatímco Španělé budou usilovat o druhý triumf v historii, Jihoameričané se můžou stát prvním týmem od roku 1962, který titul obhájí. Zápas bude mimo jiné soubojem argentinského kapitána Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně Španělem Laminem Yamalem. Právě o Yamalovi mluvil na setkání s novináři Lionel Messi.
4: Lamin je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu. Ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
0: Finále mezi Argentinou a Španělskem začne na stadionu v New Jersey ve 21 hodin našeho času. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Počasí. Dnes máme v regionu oblačno, postupně zataženo, déšť nebo přehánky, místy i bouřky, které mohou být silné. Večer budou srážky i oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Vítr bude slabý, v bouřkách výrazně zesílí. Místy nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: A doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Pepa Koller.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné nedělní odpoledne z Českého rozhlasu Zlín. Dnes je 19. července. Ano a pokud máte rádi kulatá čísla, pak vězte, že právě dnes píšeme už 200. den letošního roku. 200 dnů jsou za námi a před námi jsou 2 hodiny pohody, muziky a zajímavých setkání. K tomu prvnímu vám dám malé nápovědy. Kroje, písně, předávané z generace na generaci, typické nářečí i lidové tance. Už tušíte? Přesně tak vypadají horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou na Veselsku. Dnes je poslední den, kdy se na ně lidé mohou přijít podívat. My vás tam vezmeme za moment hned po písničce Hanky Zagorové. No a poté si shrneme, kam tento týden vedly kroky regionální stopařky Českého rozhlasu Zlín. Vyrazila například na přehradu Bystřička na Vsetínsku nebo nahlédla do světa klobouků ve Valašských Kloboukách. To vše uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Jeho příjemný poslech vám přeje Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Pokud jste zvažovali, že navštívíte horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou na Veselsku, tak na to máte poslední den. Dnešní program zahrnuje dvě mše, jarmark i vystoupení dechové hudby, nebo třeba taky pásmo, které připravovali děti z Kužilova a Hrubé Vrbky. Podle organizátorů už letos na slavnosti dorazili tisíce lidí. Folklorní soubory přijeli i z okolních obcí.
1: To je

0: Na programu k 30. výročí mužského sboru v Lipově vystoupil i soubor z Hrubé Vrbky s téměř 75-letým Jiřím Miškaříkem.
1: To je pěsnička Trent Trent za Bzencem, taková srandovní víceméně. Právě na konci té pěsničky se zpívá, že v Hrubé Vrbce nižší svět, tam jsou dívky jak ten květ, malované, vyšívané, v Hrubé Vrbce nižší svět.
0: Podle něj mají hornácké písně specifické rysy.
1: Třeba takové ty táhové věci, a to jsou převážně takové molové záležitosti, táhlé pěsničky. Sedlácká, potom to už je něco jiného, to už je jiný brink, ale to nám vždycky jde zpíváme, a to vy zpíváte samé také smutné věci.
0: Folklor Jiřího Miškaříka provází celý život. Zpěvu a muzice se věnuje už od dětských let.
1: Otec hrával jako muzikant a chodil jako zpěvák. Když jsme jako malí začali třeba už tomu kroji, že? Takže jak si ta láska k tomu a k té oblasti, které jsme žili, tak to už nese sebou prostě, že ten zájem o ten zpěv třeba o tu muziku je a začalo se to nabalovat jedno na druhém. Jezdilo se dekady, ono toho bylo i dneska, ale člověk to už odmítá, protože už ty roky jsou tady.
0: Miškařík říká, že tradice je potřeba udržovat a předávat dalším generacím, aby se z nich také stali srdcaři.
1: Něco se ví, jako tak nějak všeobecně některé ty věci a některé ty věci jsme dohledávali ve zpěvníkoch, akorát je horší, že těch mladých u toho třeba moc nezostane. Rada jich prchne prostě pryč a už s tím nesou mít víceméně nic společného. Ale to gro, které tam zůstává, tak se předává tyto záležitosti, nech je to tanec, nech je to píseň, nech je to muzika, což je dobré teda.
2: Naše Hornácko je prostě čarovný kraj. Tu atmosféru musí každý zažít na vlastní kůži.
0: Říká za organizátory Irena Mikésková.
2: Kromě toho vlastně atmosféra Strážné Hůrky na ty návštěvníky dýchne takovým zvláštním kouzlem. Ožívá zpěvem a tancem až do časných hraní hodin. Máme tady specifické samozřejmě kroje, specifické nářečí a specifické tance, písně, ale opravdu to chce zažít na vlastní kůži.
0: Že na hornácké slavnosti dorazili tisíce lidí, to se dalo poznat i podle množství zaparkovaných aut v ulicích a na krajích cest nebo na trávnicích.
2: Návštěvníci u nás mohou parkovat na vyhrazeném parkovišti autobusového nádraží. Vlastně návštěvníků je hodně, takže někteří parkují třeba přilehlých ulicích a podobně.
0: Lidé můžou přijet i vlakem nebo autobusem. Hana Novotná, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: vlnách Českého rozhlasu Zlín se teď vydáme po stopách letní pohody, zajímavých příběhů i lidí, kteří mají co předat ostatním. Poslechněte si souhrn toho, co tento týden během svých cest po regionu zažila naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková.
1: V pondělí jsem vyměnila ruch města za pohodu u přehrady Bystřička na Vsetínsku, která láká ke koupání i odpočinku. O tom, jak si naplno užít letní atmosféru tohoto místa, jsem si v dobrém odpolední Českého rozhlasu Zlín povídala s moderátorem Tomášem Perutkou.
2: A co si tak nejvíce půjčují návštěvníci v místní půjčovně?
3: Nejvíc jedou šlapadla, takže pokud naši posluchači mají chuť vyrazit třeba za romantikou právě na přehradu tady na Bystřičce, tak je to jasná volba, jak strávit krásné romantické letní odpoledne.
1: V úterý jsem se vydala do Valašských Klobouk za Amélií Janíkovou. Francouzku, kterou do tohoto města přivedla láska, dnes znají jako zakladatelku Klobucké manufaktury a muzea klobouků, které vytvořila společně s manželem Martinem. Nápad na jeho vznik přišel po návštěvách jejich známých z Francie, kteří ve městě s takovým názvem marně hledali klobouky. Zajímavých kousků je ve sbírce několik, který ale patří mezi ty nejvzácnější.
4: Je to jeden pokryvek hlavu z Finska. Totiž vypadá trošku, jak mají ty stejné krajky, jak tady na Moravě. Je to tak zácné, že zeptali jsme kamarádka, jestli může to nám posílat, ona říkala, že většinou ti to pokryvek hlavě je to hodně osobní věc a zůstává jenom pro tu osobu, který jako sosie, ale ona říkala, že to nám posílá z jednu podmínku, že to nikdo nebude to nosit a mít na hlavě.
1: Ve středu jsem se vydala do Žeranovic na Kroměřížsku za dalšími lidmi, kteří svůj čas věnují druhým. S vedoucí mladých hasičů Simonou Zapletalovou jsme mluvili o tom, proč má smysl vést děti k hasičství už od útlého věku. Nejde totiž jen o technické dovednosti, ale také o odvahu, zodpovědnost a ochotu pomoci.
5: Dva kluci byli u cyklonehody, kde pomohli svojí kamarádce, která byla bez vědomí. Zavolali záchrannou službu, jeden z nich přiběhl k cestě, kde jim ukázal vlastně kam mají jít, protože to bylo nepřehledné místo v lese a pomohli holčičce, takže úplně super.
1: A protože byl týden plný zážitků, ve čtvrtek bylo nutné trochu zpomalit. Vydala jsem se do zahrady Čiperovy vily ve Zlíně, kde si zájemci z řad veřejnosti mohli vyzkoušet bezplatnou lekci jógy. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín jsem přiblížila nejen cvičení a atmosféru celé akce, ale probrali jsme také další program, který se v Čiperově vile během léta uskuteční. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín.
7: Letní filmová škola už desítky let spojuje lásku k filmu, inspirativní setkání i neopakovatelnou atmosféru Uherského Hradiště. Co přinese letošní ročník, prozradí ředitelka festivalu Radana Korená a jeho programový ředitel Jan Hýlek. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 21. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
6: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
8: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
9: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
8: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
9: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
8: Strom lásky mý.
9: Pavel Mašek
8: a Standa Hložek.
6: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

od času se podívá a řekne, je to dobrý ještě.

0: pro všechny, kteří právě se teď chystají ven, ale i všem ostatním posluchačům, které zajímá, jak bude v našem kraji, jsou určeny následující minuty.
1: Počasí.
0: Tak znělka prozradila, o čem bude právě teď ve 14 hodin a 24 minut na vlnách Českého rozhlasu Zlín řeč. Já už jsem se dovolal do brněnského Českého hydrometeorologického ústavu, odkud se nám dnes ohlásí meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne.
0: Paní Kvapilová, popište prosím nejprve současné počasí ve Zlínském kraji.
2: Tak od západu je to poměrně takové bouřlivé, přehánkové, teďka nám ten systém postupuje od západu k východu, jsou na něm i výrazné nárazy větru, nejvyšší jsme zatím zaznamenali na stanici Staré Město, a to 24,8 metrů za sekundu, pro lepší představu je to 89 km za hodinu. Ty teploty se nám taky teďka různí, v těch přehánkách a bouřkách nám začaly klesat na hodnoty spíše kolem 18 stupňů, naopak ještě ve východní části kraje, kde ty přehánky a bouřky zatím nedorazily, ty teploty se pohybují většinou od 25 do 27 stupňů.
0: Ty nárazy větru opravdu mohu potvrdit, protože ten jeden z porivů větru nám tady ve studiu rozrazil okno, a já jenom doplním, že varování Českého hydrometeorologického ústavu jsme vlastně už zmiňovali včera, ale pro dnešek je výstraha ještě o stupeň vyšší, tak můžete nám ji teďka popsat?
2: Ano, je to tak, zvýšili jsme ten stupeň hlavně kvůli těm nárazům, ty většinou se budou pohybovat kolem 70 km za hodinu, ale ojediněle právě se nedá vyloučit, že by mohli dosáhnout i hodnot kolem těch 85 km za hodinu, a taktéž se nedá vyloučit právě nějaké ojediněle intenzivnější srážky, případně i kroupy v těch přehánkách a bouřkách.
0: Dokonce, navažme i popisem večera a noci.
2: Tak ještě večer tam nám budou doznívat ty přehánky a bouřky, ale později večer a v noci už by měla nám ta oblačnost ubývat, ta noc by měla být nejčastěji polojasno až jasno. Tam se nedá vyloučit, že hlavně v těch údolích by se nám mohly začít potom vytvářet i ojedinělé mlhy, ty nejnižší teploty od 11 do 8 stupňů, a vítr, ten už by nám měl vát jenom slabý, západní směru do 15 km za hodinu.
0: No a zítra nám začíná nový týden, tak jak jej vidíte vy?
2: Tak ráno tam ještě očekáváme jasno nebo skoro jasno, potom během dne spíš bude převažovat polojasno až oblačno, je tam i menší pravděpodobnost na výskyt přeháněk, vypadá to, že týkat by se to hlavně mělo té severní části kraje. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 21 do 24 stupňů, na Valašsku trošinku nižší hodnoty, spíše kolem 20 stupňů. K tomu nám bude vát vítr slabý, během dne potom mírný, severozápadní až západní do 20 km za hodinu, a bude nám k večeru slábnout.
0: No a doplníte i předpokládanou biozátěž na zítřejší den, tedy na pondělí?
2: Ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A dále v týdnu se rýsuje něco, co by dnes stálo za poznámku nebo za varování?
2: Tak úterý to bude taky takové podobné. V noci ráno malá oblačnost, během dne ale od severu může být ta oblačnost přechodně zvětšená. Lokálně se nám mohou vyskytnout přehánky nebo občasný déšť. Vypadá to, že pravděpodobnější by to mohlo být na Vsetínsku. A pak zase později večer noci by nám měla ta oblačnost ubývat. Ty nejnižší teploty úterní od 12 do 8 stupňů, v údolích ale mohou klesnout i na hodnoty kolem 7 stupňů, ty nejvyšší denní od 19 do 23 stupňů. A středa tam ze začátku malá oblačnost, během dne už spíš bude převažovat velká oblačnost a později se nám vyskytnou i srážky. Zatím to vypadá, že by se to mělo týkat pozdějšího večera a noci od severozápadu, že by mohly být četnější.

0: nejnižší. Ty nejnižší teploty od 12 do 8 stupňů, zase údolí trošinku nižší hodnoty kolem 7 stupňů, ty nejvyšší od 20 do 24 stupňů. A čtvrtek, tam nás čeká velká oblačnost se srážkami a až potom později večer by nám měly ty srážky začít ubývat a částečně i oblačnost, ty nejnižší teploty od 13 do 9 stupňů a ty nejvyšší od 18 do 22 stupňů.
1: Naše meteoroložka Andrea Kvapilová nám navídla svůj pohled na současné i to budoucí počasí, za což jí mnohokrát děkuji a posílám pozdrav do Brna.
0: Děkuji, hezký den, nashledanou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Milí posluchači, zopakují varování před hrozícími bouřkami a tak pokud předpověď počasí není úplně podle vašich představ, věřím, že následující písnička vám zaručeně zvedne náladu. Čau.

0: Každé zvíře si zaslouží druhou šanci. A právě s tím chce nově pomáhat Český rozhlas Zlín. Od tohoto týdne budeme pravidelně představovat psy a kočky ze zvířecích útulků ve Zlínském kraji, kteří hledají nový domov. Prvním zvířetem je 7letá mourovaná kočka Ňufinka z adopční kavárny Kočičí ráj ve Zlíně. Jaká je a pro koho by byla ideální společnicí? Vše důležité uslyšíte právě teď.
1: Kočička se jmenuje Ňufinka, je to holčička a narodila se v roce 2019, takže má 7 let. Je to klasická mourka, ale charakteristické na ní je, že je trošku taková při těle a velmi ráda papá, takže je super pro někoho, kdo by chtěl takovou línější kočku, je mazlivá, akorát nemůže být u další kočičky.
0: A ještě doplním, že Ňufinka je očkovaná, kastrovaná a testovaná na tyfa a felv. Pokud vás její příběh zaujal, všechny informace o adopci, fotky a videa najdete na našem webu zlin.rozhlas.cz. No a pokud se právě Ňufinka nestane vaší novou kamarádkou, nevadí. Už v pondělí po 10. hodině vám představíme dalšího čtyřnohého parťáka, který čeká na svou druhou šanci.
2: Český rozhlas Zlín

Do 15. hodiny nás bývá rovných 20 minut a i v tuto chvíli vás Český rozhlas Zlín nejen baví, ale i vzdělává. Věděli jste například, že naše území bylo plné sopek? V rubrice Co v učebnicích nebylo vám o tom víc poví už za chvíli Martin Písařík. No a chvíle čekání nám zpříjemní Michal Tučný.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

Jak je zvykem, závěr hodiny je vyhrazen pro sport a ani dnes tomu nebude jinak. Dlouho se zdálo, že úspěšnou kariéru zakončí bez vytouženého úspěchu. Teď mu je 39 a dnes může po finále se Španělskem oslavit druhý titul mistra světa v řadě. O hvězdném argentinském fotbalistovi Lionelu Messim budeme mluvit už za chvíli.

0: Fotbalisté Anglie po druhé v historii slaví zisk medailí z mistrovství světa. V zápase o třetí místo zdolali 6-4 Francouze, kteří po poločase prohrávali už 0-4. Šampionát dnes zakončí finále mezi Argentinou a Španělskem. Jihoameričany táhne za obhajobou titulu hlavně hvězdný kapitán Lionel Messi.
1: Teď šance Argentiny, kterou Messi může zakončit, gól!
2: Za rok mu bude už 40, poslední 3 roky hraje v Americe za Inter Miami, i ve fotbalově pokročilém věku ale ukazuje, že pořád patří mezi nejlepší. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa táhne Argentince za obhajobou titulu a na aktuálním mistroství světa přidal Lionel Messi k 8 gólům i 4 asistence, včetně 2 klíčových v semifinále s Anglií.
1: Tak Lionel Messi může centrovat, zatím to bere na sebe, už ten hranici 16 centruje, do 16, gól! Lautaro Martinez!
3: Je stělesněním historie, legenda. Dostat se do finále v 39 letech je neuvěřitelné. Musíme si ho užívat, dokud to jde. Diego Maradona nám chybí, ale Messi je stále s námi. Společně s celým týmem, se kterým prožíváme skvělé časy, na něj budeme vždy vzpomínat.
2: Řekl na tiskové konferenci argentinský kouč Lionel Scaloni. Ten zmínil i legendárního krajana Diega Maradonu, který zemřel před 6 lety. Finále mistrovství světa v New Jersey bude mimo jiné soubojem 2 fotbalových hvězd v opačných fázích kariéry. Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně, španělským teenagerem Laminem Yamalem.
4: Lamin je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu, ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
2: Zdůraznil na setkání s novináři Lionel Messi, který s 8 góly ztrácí 2 trefy na zatím nejlepšího střelce turnaje Francouze Mbappého. Finále fotbalového mistrovství světa začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky. Ve Zlínském kraji se můžou přidat i přívalové deště. Rekonstrukce uzavřela část cyklostezky v Chropini. Ve Varšavě vznikne bezpečnostní centrum Evropské kosmické agentury. Dnes jsou v regionu přehánky i bouřky, nejvyšší teploty až 29 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Barbora Hitmánková. Do Česka dorazily silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na východě republiky, včetně Zlínského kraje. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm nebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
2: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jihovýchodní polovině území.
0: Kvůli bouřkám hrozí ve Zlínském kraji i výpadky elektřiny a přívalové deště. Meteorologové proto doporučují zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku. Chropini na Kroměřížsku je až do konce července uzavřen úsek cyklostezky vedoucí kolem chropiňského rybníka v blízkosti zámku. Důvodem je rekonstrukce cesty k této lokalitě. Na omezení upozornilo město Chropině. Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize, podle které hrozí, že bude muset omezit svůj provoz nebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy serveru irozhlas.cz zatím nereagovalo. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska, oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
3: Když mluvíme o úkolech polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
4: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale prvním státem mimo 11 členů skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes je v regionu zataženo, déšť nebo přehánky, místy i bouřky, které mohou být silné. Večer budou srážky i oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Vítr bude slabý, ale v bouřkách výrazně zesílí. Místy nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ulice 20. Vavrečkova a 70. jsou stále uzavřeny z důvodu nebezpečí pádu budovy 34 ve Zlíně. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už má opět slovo Pepa Koller.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přejeme vám krásné nedělní odpoledne z Českého rozhlasu Zlín. Jsme rádi, že jste s námi i v další části našeho vysílání. Naše první zastavení bude směřovat tam, kde to dnes opravdu žije. Vystoupením amerického zpěváka Marilyna Mansona totiž dnes večer skončí rock metalový festival Masters of Rock. Jeho 22. ročník přilákal do Vizovic tisíce lidí z celého světa. Z areálu Likérky, kde se festival koná, se už za chvíli přihlásí i náš reportér a vy budete moci být u toho, toho, když zůstanete naladěni na Český rozhlas Zlín. Jeho ničím nerušený poslech vám přeje Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posledním čtvrtým dnem pokračuje rock metalový festival Masters of Rock. Večer se představí mimo jiné jedna z hlavních hvězd letošního ročníku, Marilyn Manson. V areálu Likérky ve Vizovicích máme také reportéra Davida Jaburka, kterého zdravím přímo do centra dění. Krásné, i když možná trochu upršené odpoledne, Davide.
1: Hezké odpoledne.
0: Na úvod se nemohu zeptat jinak, jaká je na místě atmosféra?
1: V tuto chvíli se tu nesou především očekávání ohledně počasí. Teď totiž poměrně silně prší a fouká. Organizátoři v tuto chvíli přerušili program. Lidé jsou ve většině schovaní u továrních budov, kde je chrání aspoň kratší střechy a čekají, až se déšť přežene. Podle Českého hydrometeorologického ústavu platí pro celý Zlínský kraj výstraha před velmi silnými bouřkami. Dnes předpolednem ji ještě zpřísnili na druhý ze 3 stupňů. Bouřky každopádně podle meteorologů hrozí jen do 19. hodiny. Hlavní večerní program by tak dnes ohrozit neměli.
0: No a na co se dnes návštěvníci nejvíce těší? Jaké jsou ty hlavní hvězdy programu?
1: A jednoznačně nejvíce očekávané je dnes vystoupení amerického zpěváka Marilyna Mansona, který tady ve Vizovicích vystoupí vůbec poprvé. Je známý svou extravagantní imidží a mnozí jej označují za rokového antikrista. Manson svým vystoupením od 10:30 večer celý festival uzavře. Lidé, se kterými jsem tu hovořil, se ale těší třeba také na ruskou deathcoreovou kapelu Slaughter to Prevail, která nyní sídlí v Americe, nebo na finskou hardrockovou kapelu Lordi, která tu má vystoupit v kostýmech a také s hororovým hradem.
0: Oh, dokonce. A je festival, co se týče bezpečnosti a organizace, bez problémů?
1: Ano, mluvčí policistů Radomír Šiška mi řekl, že zatím řešili vesměs pouze jednu krádež, jinak se zabývají především běžnými dopravními přestupky, včetně tedy alkoholu u některých řidičů. Až do pondělního odpoledne platí ve Vizovicích a především okolí areálu Likérky dopravní omezení. Řidiči musí při průjezdu Vizovicemi počítat s množstvím pohybujících se chodců a také posílenými policejními hlídkami.
0: Ve Vizovicích na Zlínsku dnes o půlnoci skončí 22. ročník festivalu Masters of Rock, který do města přilákal na 20 000 fanoušků tvrdé hudby z více než 30 zemí světa. Z místa nám atmosféru přiblížil reportér Českého rozhlasu Zlín David Jaburek. Díky za informace a budeš-li na Mástrech dál vstřebávat tu výjimečnou atmosféru, tak přeji příjemnou zábavu.
1: Díky a klidné odpoledne.
0: My taky děkujeme. No a my už se za chvíli podíváme na další zajímavé akce pořádané v našem Zlínském kraji, tak si na to počkejte, ať vám nic neunikne.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Právě nám dohrávají Bonnie M. Je 15 hodin, 15 minut a jak jsem slíbil před chvilkou, právě teď je chvíle, kdy se můžete z Českého rozhlasu Zlín dozvědět, kam vyrazit za kulturou v našem zlínském kraji tuto neděli s datem 19. července. Hudební neděle oživují letošní zlínské kulturní léto. Dnes zahraje Dixieland. Víte, že Dixieland je hudba, která vznikla v USA ve městě New Orleans. Před 170 lety se dostala do povědomí celého světa a dala vzniknout jazzu. V Sadu svobody se představí regionální kapela Jazzbook, která hraje osvědčené Dixielandové skladby, proložené improvizovanými pasážemi a zpěvem. Poslechnout si je můžete od 17 hodin před Zlínským zámkem. Druhým dnem pokračuje tradiční šermířský víkend na hradě Cimburg. Tato známá zřícenina hradu, která za 30leté války odolala i Švédům, se nachází na Kroměřížsku u Koryčan. Šermířská skupina Rotenburg zve na představení, která se koná ještě v 16 hodin. Těšit se můžete také na komentované prohlídky. Nedělní čaj o páté se uskuteční ve Valašských Kloboukách s FUO, neboli s Fufals Orchestra. Zahrají jazzové a rockové melodie, chybět nebude ani world music. Hudební vystoupení začíná v 17 hodin na nádvoří Valašského podnikatelského centra ve Valašských Kloboukách. Vstupné je dobrovolné, neboli do klobouku. Poslední den můžete navštívit horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Nejstarší folklorní festival v nedalekém podhůří Bílých Karpat i dnes nabídne tradiční lidovou zábavu, muziku i jarmark. Pódium komorního amfiteátru Rožnovského skanzenu rozespíval a roztančil folklorní soubor Haná z Velké Bystřice. Soubor si letos připomíná 50 let od svého založení. Návštěvníkům Valašského muzea v přírodě přibližuje písně, tance a lidové zvyky z Hané a Lipenského záhoří. Odpolední program v Rožnově pod Radhoštěm začal ve 3 hodiny a končí v 16:30. Tak, to byly naše dnešní tipy pro Zlínský kraj. Doufám, že si vyberete některou z akcí a zpříjemníte si tak svou neděli. No a pokud ještě tápete, navštivte i naše webové stránky, kde najdete ještě více inspirace.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
2: Jsme správci paměti tohoto regionu, říká ředitel Zlínského státního okresního archivu David Valůšek. O kolik kilometrů dokumentů pečují? Které písemnosti jsou nejvzácnější a která je nejstarší? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.
4: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva vyjdeš.

0: škody po požáru budovy 34 ve Zlíně odhadují firmy ve stovkách milionů. Oheň před rokem zničil i pilu ve Velkých Karlovicích, ta dnes opět stojí. A dnešním dnem končí hudební vizovický festival Masters of Rock. Přinášíme vám souhrn toho nejzajímavějšího, co se stalo za uplynulý týden ve Zlínském kraji.
1: Během týdne hasiči pokračovali v hašení 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Hořet začalo ve čtvrtek 9. července ráno. Rozsáhlý požár způsobil zřícení části objektu a v sutinách tak skončilo zboží několika firem. O své kanceláře a majetek přišla i firma Equator Cycling na výrobu a vývoj titanových a karbonových částí jízdních kol. Škodu majitel Milan Šimek odhaduje ve vyšších jednotkách milionů korun.
2: Měli jsme sídlo firmy v 8. patře a dneska v tom prostoru je pustá díra. Měli jsme tam úplně všechno, prostě dílnu, počítače, vzpomínky, zboží, prostě všechno tam totálně padlo, je to v těch sutinách teďka momentálně. Nikdy to nevzdáváme, takže mě by ani nenapadlo, že bychom to mohli prostě zabalit.
1: Podobnou situaci zažili zaměstnanci pily ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku loni v červnu. Požár zničil vybavení i budovu. Dnes na místě trosek ale stojí nová hala a

0: Za 4 dny se jen na hlavní scéně vystřídá 44 kapel.
1: Právě jsem na ploše potkala Jacka Sparrowa. Odkud jste přijel?
2: Ze Slovenska, z Nitry.
1: Jste tu už pokolikáte?
2: Od 2010 každý rok.
1: Na kterou kapelu se těšíte nejvíc?
2: In Flames, úplně nejvíc, asi ze všetkého.
3: Celou reportáž najdete na webu iRozhlas v záložce Regiony Zlínský kraj. Kromě hudebních fanoušků přijelo ze zahraničí do České republiky 6 dobrovolníků z Mexika, Španělska, Estonska a Belgie. Ti od středy pomáhají s úklidem židovského hřbitova v Holešově na Kroměřížsku. Památku připravují na festival židovské kultury. Svou motivaci pomáhat popisuje dobrovolnice Aitana ze Španělska.
4: Je to dobrá příležitost být tady, naučit se trochu váš jazyk a dozvědět se o židovské kultuře a tradicích.
3: A příští týden se ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme věnovat dění na filmové škole v Uherském Hradišti. Karolína Macejová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Zlín rád nabízí zajímavosti z našeho kraje a tady je jedna z nich. Odborníci po letech objasnili jednu z největších záhad buchlovské mumie. Víc se dozvíte z rozhovoru Jarky Barboříkové s Libuší Mikulovou z hradu Buchlov. Zůstaňte s námi, ať o nic zajímavého nepřijdete.

0: Jak jsem slíbil před písní Karla Duchoně, teď už se přeneseme na hrad Buchlov na Uhersko-Hradišťsku. Poslechněme si část rozhovoru Jarky Barboříkové s Libuší Mikulovou, pracovnicí hradního depozitáře. Řeč bude o nově objasněné záhadě vzácné buchlovské mumie.
1: Díky té mezinárodní spolupráci se podařilo zjistit, že naše mumie, která se jmenovala Nefersobek, což už jsme věděli, zemřela zhruba mezi 30. až 45. rokem života. Vlastně žila v období Ptolemejovské dynastie ve starověkém Egyptě a její kořeny vedou do oblasti Dolního Egypta, především okolí města Memfidy. My jsme věděli, jak se jmenovala ta paní, která zemřela. Egyptologové taky rozluštili jméno jejího otce, který se jmenoval Psamtek, a poslední část nápisu, která byla částečně poškozená, tak obsahovala jméno maminky Nefersobek. No a to se podařilo rozluštit doktoru Pavlu Onderkovi ve spolupráci s egyptologem Nenadem Markovičem, srbským egyptologem, a také Luigim Prádou, vlastně z Itálie, kteří díky výzkumu vlastně té ptolemajovské celé dynastie porovnávali ženské jména v této dynastii a taky znaky, které jsou uvedené na rakvi naší Nefersobek. Podařilo se jim to rozluštit tady tímhletím způsobem. Takže jsme se dozvěděli, že její maminka má jméno, které doufám, že vyslovím dobře, Sečaninet Binet, což nikomu nic neřekne, ale v překladu to znamená odvracející zlé oko. To znamená, že maminka, která byla manželkou kněze, protože tatínek Nefersobek byl vyšší kněz, byli jakoby ze šlechty, tak své jméno odvracející zlé oko dostala jakoby ochranné jméno.
2: Pro laika to zní možná jako drobný detail, ale pro egyptology to prý byla zásadní stopa. Proč?
1: Je to zásadní stopa, protože jsme zjistili, že naše mumie byla opravdu výše postavená a byla spřízněná pravděpodobně s Ptolemajovci. Takže pro nás to znamená potvrzení tady té báchorky, že tady máme vlastně na Buchlově někoho, který byl spjat s královskou krví z Egypta.
2: To všechno se dá poznat po 2000 letech, to zní úplně neuvěřitelně. Výzkum zároveň ukázal, že pravděpodobně trpěla závažným onemocněním. Jakým? A zkuste nám nějak jako laikům vysvětlit, jak to vlastně ty moderní metody z takto starých lidských ostatků dokážou vyčíst. Původ, zdravotní stav, rodinné vazby. Zní to neuvěřitelně.
1: Naše mumie procházela rentgenem v dávnějším období nebo v období před 15 lety. Ale jelikož i tyhle ty technologie velmi pokročily, tak právě doktor Pavel Onderka, který tady vlastně vede ty výzkumy, tak sehnal vlastně peníze na to, aby mohl zmapovat mumie v České republice. Naše Nefersobek se dostala do tohoto programu, tudíž jsme ji zabalili do přepravní bedny a odeslali jsme ji na CT do Motola, kde byla prosvícená naprosto centimetr po centimetru. A díky tomu antropologové vlastně zjistili, jakým způsobem je zavinutá. Je zavinutá docela dost složitě, což samo o sobě potvrzuje tu vyšší vrstvu, protože takhle vlastně se pohřbívali lidi, kteří byli z vyšší vrstvy, nikoli z té nižší. No a díky tomu CTčku se zjistilo, že měla vlastně narušené kosti, ale ne tak, jakože by je měla zlomené, ale byla tam narušená vnitřní struktura, takže se pravděpodobně jednalo o nádorové onemocnění, které ji postihlo nosní dutiny a plíce a zanechala ta choroba potom už stopy přímo na kostře. Tady tohoto výzkumu se velmi zúčastnila paní Gabriela Jungová-Vrtalová z Národního muzea, která ho taky podrobně popsala. Takže Nefersobek vlastně měla docela dost ve svém věku už podlomené zdraví.
2: Takže Nefersobek jela do Motola na CTčko.
1: Ano, jela do Motola na CTčko.
2: Neuvěřitelně.
1: Kde se skenovalo vlastně v noci, aby se samozřejmě nerušili pacienti, a díky vlastně tomu jsme zjistili, že v jakém stádiu a stavu ona se nacházela.
0: Libuše Mikulová z hradu Buchlov byla hostem Jarky Barboříkové ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu zlin.rozhlas.cz, v audioarchivu, konkrétně v záznamu čtvrteční 11. hodiny. No a teď už vám hraje Rod Stewart.

0: Máme právě 3:15 a na vlnách Českého rozhlasu Zlín je připraven další díl pravidelného seriálu Cukrárna. V tom dnešním díle opráší šéf cukrář Petr Uhřík takzvané domácí stříbro. No a že si ho moc váží, vás přesvědčí právě teď.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Dobře víme, že skvělá muzika nemusí nutně vznikat jenom v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Taky náš kraj má v tomto ohledu co nabídnout a některé kapely patří skutečně mezi špičku. Takové srovnání jistě snese legendární AG Fleck, který příští rok oslaví 50. výročí založení. Tehdejší sestava, táborská Viktorin, Markitán, Šobáň, se natrvalo vryla do paměti fanoušků, přestože v dalších letech se v kapele vystřídali další muzikanti. Naštěstí vždycky excelentní, například Vlasta Redl. Ten svým nezaměnitelným stylem poznamenal desku Dohrála hudba, spáchal na ní, když to tak řeknu, samé obdivuhodné činy. Velkou pozornost budilo taky album s Jurou Pavlicou a Hradišťanem. Vznikla další vynikající muzika. No a Karel Markitán, věřte nebo ne, kdysi byl před 33 lety mým rádiovým kolegou. A dobře si vzpomínám, jak to v soukromé stanici dlouho nevydržel, protože on tu muziku prostě cítil jinak, poctivě, nekomerčně. Karle, zdravím tě, my se teď vrátíme ke starší tvorbě, tak jak si AG Fleck pamatujeme a jak ho známe z černých desek.

čas dnešního společného setkání se pomalu naplnil a nám zbývá prostor už jen na poslední dvě písničky na rozloučenou. Děkuji vám za společnost i za to, že jste si na nedělní odpoledne vybrali právě Český rozhlas Zlín. Náš program pokračuje hvězdnými návraty s příběhem nezapomenutelné herečky Hany Maciuchové. No a po 17. hodině vás Standa Hložek a Pavel Mašek pozvou k poslechu Stromu lásky mý, pořadu plného písniček, které vám mohly uvíznout jak v paměti, tak v srdci. Já se s vámi loučím a připomínám, že tentokrát se neuslyšíme až za týden, ale už zítra, samozřejmě v tradičním čase. Do té doby se mějte a smějte, jak jinak se s vámi od mikrofonu může rozloučit Pepa Koller.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Hasiči ve Zlíně evakuovali kvůli silnému větru okolí trosek 34. budovy v továrním areálu. V Uherském Hradišti začne v místní části Jarošov stavba nového sportovního hřiště i parkovacích míst. Fotbalisté Anglie vybojovali na mistrovství světa bronzové medaile. Večer se rozhodne o titulu. V noci bude polojasno až jasno, nejnižší teploty do 8 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Zlín odpoledne zasáhla bouřka se silnými porivy větru. Hasiči proto preventivně evakuovali objekty v okolí hořících trosek výškové budovy v továrním areálu. Podle statika je riziko pro stabilitu torza už vítr o rychlosti 40 km v hodině, upřesnil mluvčí hasičů Kamil Tlušťák.
3: O 14:30 odpoledne došlo k překročení statikem stanovené rychlosti větru. Momentálně probíhá evakuace budov v nejbližším okolí torza 34. budovy v areálu Svitu ve Zlíně.
1: Obyvatelé sídliště Louky v uhersko-hradišťské části Jarošov získají nové sportovní hřiště pro malou kopanou a streetball. Stavba za 4,6 milionů korun začne v srpnu a dokončená má být do konce září. Po přesunu hřiště vznikne na místě dosavadní asfaltové plochy více než 30 nových parkovacích míst. Podle starosty Stanislava Blahy z ODS je cílem nabídnout obyvatelům kvalitnější sportovní zázemí a zároveň rozšířit dlouhodobě nedostatečné parkovací kapacity. Rusko při nočním útoku na ukrajinský Kyjev odpálilo největší počet balistických raket od začátku války v roce 2022. Uvedl to ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha, podle kterého se jednalo zhruba o 40 balistických střel. Potvrdil také, že útok má i oběti, konkrétní čísla ale zatím neuvedl. Ukrajinské letectvo informovalo, že protivzdušná obrana sestřelila asi polovinu střel. Ukrajinská armáda v noci naopak zaútočila na dvojici ruských ropných tankerů v Černém moři. Sport. Bronzové medaile získali na světovém šampionátu fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o třetí místo přestřílel 6-4 Francii. Ve finále se dnes utkají Argentina a Španělsko v New Jersey. Jeho americký tým obhajuje titul a stejně jako na minulém šampionátu mu výrazně pomáhá Lionel Messi. O 39-leté hvězdě soupeře mluví španělský trenér Luis de la Fuente.
4: Messi je jedinečný hráč, mimořádný talent a především tohle musím znovu a znovu opakovat. Příklad pro mladší sportovce. V jeho věku, jaký má přístup, jak se chová na tomhle mistrovství světa, které hraje tak velkolepě, to je pozoruhodné.
1: Finále šampionátu mezi fotbalisty Španělska a Argentiny začne ve 21 hodin českého času a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport.
2: Počasí.
1: V regionu nás čeká bezoblačná a chladná noc. Bude polojasno až jasno. Nejnižší teploty 11 až 8 stupňů a vítr bude slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozor, se dejte na padlý strom u Nedašovy lhoty na Zlínsku. V Záhorovicích na Uhersko-Hradišťsku je světelná signalizace mimo provoz. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín, následují hvězdné návraty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
6: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
5: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
6: Mluví se o vás po celé Praze.
5: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
6: Nevím, kdo by měl přijít.
5: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
6: Proč mě?
5: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
6: Tak pokračujte.
5: Čím třeba?
6: Nazývání věcí pravými jmény.
5: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
6: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
5: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
6: A to vás baví?
5: Baví a posluchače taky.
6: Řekla bych, že to musí být nuda.
5: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
6: No dobře.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde to princ, který zase, líbá. No tam může mít spout nejen jablka, ještě i jiná.
3: Jablko.
2: Od zlé královny. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom jistě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vytrpaslíka.
2: Tak to já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku.
4: Jo.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře. To je,
2: no vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem vůbec
3: ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá
3: ano.
2: Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku, čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
3: hlediště.
2: Těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála, já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávejte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sák, začali reptáři rychtat. Hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, takže mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. A nemohl jsem nikdy promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se mnošíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je lítat z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: A ona to ví?
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkat.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Orgán v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, já mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14-letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: spolknu a budu vám aplaudovat. Ano, bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Požádný bublinky, pane Vrchní. Třeba Šato Radině.
7: Prosím, k službám, pane doktore, k službám.

0: prosím.
1: No tak, děti, teď
0: pozor.
1: Si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už můžeme
0: si. A pijte to pomalu, děti.
1: Je to drahý.
2: Radině, to. Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči a zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
1: To si hodně.
3: To je legrace.
2: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
1: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
0: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože oni jsou samá sranda, že? A rozum žádný.
3: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
1: Třeba mě by zajímalo, z čeho budete živit.
0: No, třeba k tomu mají vystaráno. Z Vlastinech tuzeru, co?
3: No ale kde byste bydleli?
2: My jsme si mysleli, zatím u nás.
0: Co?
2: No, jako zatím.
0: V Kumbále? Myslím, že nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
2: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
0: Aha, tak. Tak víte co, děti, tohle vypuste, Slavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
3: Ty nejtiš ani nevíš, co říkáš.
0: Jsem něco řekl. Řekl jsem něco.
1: Ale vůbec
0: nic. Je to pravda, ne?
3: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
0: Asi budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou. Ne? Co pa?
2: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
4: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. A jednou přišel, sedl si do auta a řekl. Nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívej to, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na plece setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
5: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
6: Potom mě požádal o ruku.
7: Tam v tom Karolínu?
6: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
8: Kde?
6: Ve vinárně. Jsi hluchá.

0: ne, toť se, nebo ti ustřínu ucho.
1: No a má už místo?
0: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
2: A co bydlet, to budete u nich?
0: Tam to nejde.
2: Ne, oni nemají velký byt.
0: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
1: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
0: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady, jako u nás. Kdyby děda...
1: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
3: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města Pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
4: Český rozhlas Zlín.

Často vzpomínám, jak na černobílý film.

být, být, že je trápení, člověk pak chce mít, mít všechno pro sebe, smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí, tak si teda běž, běž.

0: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
2: Máš vůbec kde spát?
3: Hladí, kdy bude svajba? On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
4: Moment, s tím nešavnou pod ruku. Taková ostuda, jak si to představíš.
3: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zroucenou holku a vy mě čtete levitý opůl druhýho deka salátu.
4: Koho zroucenýho?
3: Letina Civilková je tam zroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přece na něj musíte vlítnout.
4: Na koho?
3: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
4: No to je ohromný, to mě tohle to povídáš. Já se budu starat o to, kdo má s kým jít, kdo s kým nemá být, nebo co?
3: No tak to musí udělat odborný, nebo co sama?
4: Celý her, nechtěl bys to dneska vynechat na nich.
3: Oskárku, pojď sem, mám s tebou důležitou debatu.
4: Já s tebou ne.
3: Mě neunikneš, píza.
4: Ale nenamáhaj se, jo.
3: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství.
4: To si poslušte. Vy potřebujete mě, a ne já vás.
3: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
4: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
3: Takový ohlava s frňátem, jak okurka, by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešatět a nosit brejle, ty nádivo jeden.
4: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brilaty vysazená.
0: Její kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény. A není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
5: Mám ráda přijít.
6: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
5: A hodí se to?
6: Co?
5: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
6: Ne, nehodí se to.
5: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
6: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
5: Ona to ví?
6: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
5: To se ovšem mýlí, ta strýčku Guilaine. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
6: Ano, většinou na to bývám hrdý.
5: A teď ne?
6: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
5: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
6: Ne, chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
5: Zdá se vám to divné?
6: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdár, donedávna ještě s jedním dánem, zkoumají hvězdy, jako by to byly
7: Právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši. Ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
0: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barrandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Tak, velký vítr. Kubo, hajdej, běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Melče, a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať se tady se sojkou.
0: Na tohle pospávání Trautenberka má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenberkova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kraťoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán a vyhrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
11: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Rád ji odpustit, ale náš pán Prašivka jeden, pámu mě netrestej, poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
9: Cože?
11: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
9: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
13: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
11: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
0: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
14: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Maciuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo? To vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nějak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně, tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek, říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďte. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: To, zamkněte dveře.
3: Ne, díky, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
4: Ne, jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásle, jsem vám zavázal.
3: To je OK. Myslím, že půjdu.
4: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
3: Pro mě taky.
4: Naschledanou.
2: Naschledanou.
4: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
3: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy v Uherském Brodě. Investuje 12 milionů korun. V parku zahájené v Bystřici pod Hostýnem vzniklo nové vodní hřiště. V Čebíně uspořádali příměstský tábor pro seniory. V noci bude polojasno až jasno, nejnižší teploty do 8 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Téměř 12 milionů korun získá od Zlínského kraje střední škola Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Částka je určena na nákup nového strojního vybavení. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: V rámci projektu škola pořídí celkem 10 nových obráběcích strojů. Moderní vybavení studentům umožní osvojit si práci s technologiemi, které se využívají v současném průmyslu, vyzkoušejí si digitálně řízenou výrobu a současně se tím zvýší bezpečnost výuky i energetická efektivita provozu.
3: Škola se bude na financování podílet 1 milionem korun ze svého fondu investic. Modernizace by měla být dokončena ještě letos. V Bystřici pod Hostýnem je nově v provozu vodní hřiště pro děti v parku zahájené. Vzniklo jako vítězný projekt prvního ročníku programu, ve kterém o využití části městských peněz rozhodovali obyvatelé. Nabízí dřevěná vodní koryta, stavidla i ruční pumpu pro čerpání vody z náhonu. Náklady na vybudování hřiště přesáhly 1,1 milion korun, uvedlo město Bystřice pod Hostýnem. Na příměstský tábor pro seniory v Čebíně na Kuřimsku se přihlásilo 20 lidí. Tento týden vyráběli keramiku, jezdili na výlety nebo třeba trénovali paměť. Podle organizátorů si tak seniori procvičí jemnou a hrubou motoriku, socializují se a nezůstávají jen sami doma. Na některé programy zvou pořadatele i děti z mateřské školky a usilují o mezigenerační propojení, vysvětluje Pavlína Drábíková ze Senior Pointu Čebín.
5: Ty babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojené, aby jsme dali možnost našim seniorům se také aktivně jako zapojit.
3: Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 2267, z toho téměř 900 lidí zemřelo. Informuje o tom agentura Reuters s odkazem na aktuální vládní údaje. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května z provincie Uturi. Na tuto variantu viru zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba.
0: Počasí.
3: V regionu nás čeká bezoblačná a chladná noc. Bude polojasno až jasno, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů a vítr bude slabý. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne polojasno až oblačno a s menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky, spíše v severní části kraje. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a vítr bude mírný.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V Koryčanech na Kroměřížsku je u vodní nádrže padlý strom. Dvě osobní auta se srazila na třídě 3. května ve Zlíně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Bezpečí nejen na cestách přeje Barbora Hejtmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezké odpoledne, vážení a milí posluchači, právě v tuto chvíli začíná další díl písničkového pořadu Strom lásky mý. No, dozněly poslední tóny naší krásné znělky a to znamená, že tady je připraven s úsměvem na rtech Pavel Mašek.
1: No a samozřejmě Standa Ložek. Stando, povídej, jaký jsi měl týden? No, nebo tak... těch 14 dnů, co jsme se neviděli?
0: No právě, nebyl jsem tady ve Zlíně dlouho.
1: No to si o nic nepřišel.
0: No však teda, právě, proto. No, a jel jsem tady
1: věřím,
0: kolem
1: že
0: toho.
1: Naši posluchači zachytili tu informaci.
0: Jel jsem kolem areálu svitu.
1: O velkém požáru.
0: A pořád cítím tady ten kouř, ten dým, ten... No hrůza, no to prostě to je...
1: No, tak naštěstí se to obešlo bez nějakých zranění, což je dobře.
0: No, tak nebudeme se k tomu vracet, je to smutná záležitost. Ale taky prostě jsou kolem nás teď během těch prázdnin a během dovolených docela hezké, milé věci. Mm-hmm. Jako třeba včera mě potěšila taková drobnost, když jsem se chystal na dnešní pořad, dělal jsem si nějaké poznámky, tak slyším, že byl jsem v Hulíně a slyším z ulice nějakou známou melodii. Tak jsem se zaposlouchal. A oni hráli z místního rozhlasu Holky z naší školky, což se mi stalo poprvé v životě v Bulíně. Tak si mě tam pochválil všechny, protože oni vždycky hráli jako na schvál vždycky někoho jiného.
1: Třeba Kotvalda, Gejzír.
0: No, ne, tak to jsem tam neslyšel naštěstí, ale různé jiné zpěváky.
1: Narodáka si vzpomněli.
0: Až teď.
1: Chvályhodné.
0: A teď taky prožívám takový hezký chvilky, protože mám pár vystoupení na Moravě, kde jsme měli krásnou akci v Kobylí s Jirkou Kokmotosem, který nám pomohl založit náš pořad. No a tam byl pořad 80. léta.
1: A tam, koho jiného si tam pozvat, než Staníka?
0: No tak pozvali si originál, že? A tak jsme zpívali s dětma, jsme zpívali taky Holky ze školky. Je to takový milý, prostě tak člověk jako se, samozřejmě ty písničky jako Holky ze školky musí brát jako nad věcí. V tomto věku, když to máš zpívat, tak to musí být sranda trošku.
1: No je, to je.
0: Ale pojďme taky se podívat na repertoár, já si myslím, že taky se baví tím svým repertoárem, který skládá víceméně. Mám na mysli skupinu Miraj a frontmana Miraj je Navrátila.
1: Ten skládá, až se mu chce někdy tančit.
0: No, baví se tím.
1: To byl oslý mustek, sledoval
0: jsem. To byl krásný oslý mustek. Já jsem marně přemýšlel, jak se tam dostat z Kobylí. A už jsme tam. Už jsme ve Fritku. Protože vlastně skupina Miraj vznikla v roce 2014 ve Fritku, místku. Jak jsem říkal, frontmanem skupiny je zpěvák a kytarista Miraj Navrátil, který má japonské předky. Mm-hmm. Miraj Navrátil, on hrával v různých kapelách, jak to tak vždycky bývá, hlavně tam s těma místníma ve Fritku a v okolí. No a hráli většinou prostě anglický repertoár. A ta poslední kapela, než vznikl Miraj, jako tým Miraj, tak vlastně tam hrál s bubeníkem Šimonem Bílým, se kterým si padli jako do noty a prostě založili skupinu Miraj. No a docela dostali dobrý nápad, aby začali hrát české písně. Mm-hmm. To už jsme tady zmiňovali několikrát. No a tak vlastně vznikla také píseň, která odstartovala jejich krásnou kariéru. Mm-hmm. Zpívali v roce 2017 píseň Když nemůžeš, tak přidej. Jo, to byla titulní píseň prvního alba Koničiva. Japonsky nevím, co to je. Potom o dva roky později vydali druhé album a vlastně to mělo také vliv na to, že ano, měli tam spoustu hitů a najednou z těch malých sálků se přesunuli do velkých hal. No, to znamená, že prostě ano, měli raketový start. Já si myslím, že právě tou písní, když nemůžeš, tak přidej. Mm-hmm. Máš ten samý názor?
1: No, samozřejmě.
0: No, celkem skupina Miraj vydala 4 alba, to poslední s názvem Tomodachi. Mm-hmm. To bylo v roce 2024.
1: No a Stando, abych tě jenom doplnil, ty už jsi zmínil album z roku 2017, se kterého si právě i dneska zahrajeme, album Koničeva, a já jsem mezi tím, než ty jsi to dopověděl, zjistil, co to znamená. Je to nejběžnější japonský pozdrav a dalo by se to přeložit jako dobrý den nebo spíš dobré odpoledne.
0: No vidíš, hezký.
1: No, ale teď nám česky zaspívá Miraj. Chci tančit.
2: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj, Chci tančit, jejich píseň z roku 2017, alba Koničiva.
2: Hezká píseň. No a hezkých písní má taky ve svém repertoáru hodně Michal Hrůza. Tenhle zpěvák, muzikant a kytarista prostě se narodil v Turnově v roce 1971. Taky si prožil docela, nebo prožívá docela zajímavý život. Jednak založil skupinu Reddy Kirken, a pro kterou napsal asi 50 písní a textů.
1: Je to tak?
2: No a právě protože byl dobrý, tak ho vyhodili.
1: spíš se jim nelíbilo, že jeden z největších hitů věnoval tehda Anetě Langerové.
2: Ano, ano, je to
1: byla
2: tak.
1: Voda živá.
2: Ano. No já, Voda živá, ano. Nádherná píseň, ta píseň vlastně mě 2 roky byla nejúspěšnější písní, jako hraná v rádích a tak dále.
1: No to mě mimochodem mě teďka úplně vystanulo na mysli, že jsme ji dlouho nehráli. To bychom měli napravit. No, ale pokračuj, jo, Michalové.
2: Já bych se ještě vrátil k tomu, že vystudoval takovou docela zajímavou školu, střední vojenskou školu. Ano. A na té škole tam vlastně hráli také amatérské divadlo. Hrál tam amatérské divadlo, kromě toho, že tam založili kapelu. No a potom po maturitě založil Brambory. Já to říkám schválně tak, protože to je zajímavý, to je skupina.
1: Skupina Brambory.
2: Skupina Brambory, to jsem netušil. Zasázel Brambory. No nic, no. A potom v roce 1993 se odstěhoval do Pardubic, tam hrál s kapelou Anachronik. No a jak jsem říkal, v roce 96 založil Reddy Kirken, 5 alb vydal s touhle skupinou, no a tak dále. No, když ho vyhodili, my jsme taky kdysi vyhodili kapelníka. To nebyl Karel Wagner, to by nešlo.
1: To byste si za rámeček nedali, no.
2: To by nešlo, ale ještě než jsme, když jsem tady hrával ve skupině Express, víš, a nebudu se k tomu vracet.
1: No,
2: tak když odešel ze skupiny Reddy Kirken, tak založil v roce 2006 svoji kapelu Hrůzy, se kterou hraje dodnes.
1: A od Michala Hrůzy a kapely Hrůzy jsme vybrali píseň, kterou natočili v roce 2016 a jmenuje se Pro Emo.

0: Michal Hrůza pro EMU, rok 2016. No a Stando, kam se vydáme teď?
1: No tak já bych...
0: Já vidím, že už mačkáš nějaké CDčko v ruce.
1: Ano, je tam ne Hrůza, ale Hloža.
0: Nebudu to komentovat.
1: No.
0: Pojďme, Hložo.
1: Ne, právě mám v ruce takový zajímavý CDčko, který vlastně vyšlo dvakrát, dalo by se říct.
0: To je velice zvláštní osud tohoto CD.
1: Ano, já jsem ho natočil nějak těsně kolem 90. let a jmenovalo se My vyhnaní z ráje. Mělo to být CDčko, který mělo obsahovat pohodové písničky. No, myslím si, že jo, že jsou takový docela zajímavý, hodně krásné muziky. Napsal Vítězslav Hádl a posouvá mě tak trošičku jako směrem blíž k jazzu a tak, což se mi docela líbilo. No a to CDčko bylo, myslím si, všem se líbilo tehdy, tak a protože nastala nová doba distribuce a prodeje, tak jsem se v tom neorientoval a využil jsem jedné nabídky jedné firmy, která mi nabídla distribuci toho CDčka jak v Čechách, tak na Slovensku. No na to byla nějaká firma z Ústí, agentura, no takže jsem jim dal skoro celý náklad a oni si ho vzali, podepsali jsme smlouvy, ale ty smlouvy byly falešný. A když jako se mě ptali jako fanklubáci, kde ty CDčka si můžou koupit, že nikde nejsou, tak jsem se potom začal pídit. Oni mi poslali pár nějakých drobných, jakože z prodeje, tak z kraje to vypadalo, že to funguje. Jenomže když jsem se po ní začal pídit, tak agentura neznámá, adresa neplatí, nebo tam nikdo takový není. Takže jsem přišel o celý jeden náklad. A bylo mi to strašně líto, protože tam jsou nádherné písničky a tak jsem říkal, no, tak to měl jsem takový špatný svědomí, jakože, že jsem to nějak špatně pohlídal. No tak jsem to potom po letech vydal znovu.
0: No, po 20.
1: Po 20 letech jsem to vydal.
0: Po 20, protože to původní album bylo natočeno, já jsem si to dohledal, v roce 95.
1: Ano.
0: A tady ta reedice, když to tak nazvu, vyšla v roce 2015.
1: No, to je pravda, no. Mám dušičku v péří, že ty písničky nejsou zapomenuty a nazval jsem to ne My vyhnaní z ráje, ta písnička tam samozřejmě je, ale nazval jsem to V oceánu lásky. A ještě je zajímavá věc na tomto CDčku, že to je tak, to já vám tu historku řeknu. Točili jsme to ve studiu Vítězslava Hádla na Vyžlovce a pořád tam chodil takový divný chlapík, přišel, poslechl, odešel a já si říkal, kdo to je, protože když točíš jako desku nebo písničku, tak tam jsou jenom domácí, tam jsou jako muzikanti a tak. No a potom, když jsem to naspíval, tak mě ho představil Dan Hádl, že to je zvukař od skupiny Inexis, Benny Moore, jo, který měl práci v Mnichově, a protože měl tam potom nějaký volno, tak chtěl poznat Prahu a protože tam spolupracoval s Vítězslavem Hádlem, tak Vítě mu nabídl, že může bydlet u něj. No a tak bydl nad studiem a nabídl mi, že mi to smíchá, to CDčko, jestli chci. Tak kdo by nechtěl,
0: že?
1: Takže já mám takový...
0: Mít světový zvuk.
1: Takový poklad mám v desce V oceánu lásky. Tak já bych vám, milí posluchači, dovolil si tu písničku jako nabídnout.
0: Standa Hložek, V oceánu lásky. Český text, Michal Bukovič.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Standa Hložek v oceánu lásky, rok 1995. Český text k této písni skupiny Queen napsal Michal Bukovič.
1: No a vidíš to, teď jsem si to uvědomil, že vlastně tu píseň zpíval Freddie Mercury, Brian May,
0: no, jako který složil, že jo?
1: Ano. A já.
0: A Hlouža.
1: Ale pojďme radši dál.
0: Někdy si ji dáme,
1: nechvalit
0: do porovnání,
1: dobře.
0: Ať to můžeme porovnat.
1: Dobře.
0: Ale porovnání mimochodem přichází právě teď.
1: Ano, otvíráme naši rubriku, které říkáme porovnání. To znamená, že uslyšíte jednu píseň ve dvojím provedení. V originálním a potom v kopii české.
0: A ten originál dneska bude od britského hudebníka, kterého celý svět zná jako Cat Stevens. Celým jménem Steven Demetre Georgius.
1: Mm-hmm.
0: To už trošku napovídá, že je to syn emigranta z řecké části Kypru. Cat Stevens začal nahrávat své první nahrávky v roce 1970 a aktivně vystupuje dodnes. Je tam ale trošku změna, protože si změnil své umělecké jméno a od roku 1995 si začal říkat Yusuf Islam a od roku 2006 pouze Yusuf. Ale my si pustíme píseň, kterou natočil jako Cat Stevens, a to v roce 1970. Father and Son.

0: Cat Steven, Father and Son, rok 1970. To byl ten originál v dnešním porovnání. Až v roce 1993 tuto píseň do češtiny otextoval vynikající textař Pavel Vrba pro Pavla Bobka. A jak je u Pavla Bobka známo, tak se snaží u těch českých verzí zachovat ten význam, proto se tahle píseň jmenuje Otec a syn, stejně jako originál.
1: To je pravda. No, o Pavlu Bobkovi je známo, že nechtěl zpívat, že chtěl zpívat ty písničky cizí v tom originál jazyce, anglicky většinou, protože Pavel uměl perfektně anglicky. No ale Pavel Bobek, no tak narodil se 16. září roku 1937 v Praze, no a opustil nás, když měl 76 let, a to v roce 2013. No byl to český architekt a zpěvák. No já když jsem si procházel jeho život, tak musím říct, tak samozřejmě s Pavlem jsme byli kamarádi a vím o něm spoustu takových zákulisních věcí, a když jsem si četl ty fakta, tak on opravdu měl velice pestrý, pestrý život. Jo, jako architekt, no prostě prošel si to takovým, takovým krásným životem. No, narodil se do, no, do rodiny, kde tatínek Václav byl stavební inženýr a hrál na piano a působil jako kapelník, měl svůj vlastní kapelu, se kterou občas zpívala taky Pavlova maminka, Boženka. No jinak Pavel Bobek trávil dětství na Pražském Břevnově, musel se učit hrát na klavír, moc se mu to nelíbilo, protože přiznával, že víc jak muzika ho lákali letadla a tramvaje a tak dál. No, ale první pokusy pěvecké strávil v takovým betonovým bazénku u nich na zahradě. No, protože tam se to asi ozývalo, víš? Já jsem zpíval jako dítě na schodišti. Tam byl takový,
0: to znělo?
1: Tam byl takový přirozený hal.
0: U vás v Hulíně, jo?
1: U nás v Hulíně.
0: Jasně.
1: A protože i moje sestry a maminka zpívali, tak jsme zpívali třeba trojhlasí písničky. To bylo nádherný. Na to rád, strašně rád vzpomínám. Takže Pavel to měl v bazénku. Vystudoval gymnázium, kde hrál s celoživotním kamarádem Jiřím Laurentnem. Ten hrál na kytaru a Pavel hrál na klavír. Takže hráli svým spolužákům a tak dál. No a tam měl taky dalšího kamaráda, architekta, Honzu Kaplického, Jana Kaplického. Tak to byli spolužáci a potom šli na architekturu, ale Pavla vzali a pana Kaplického nevzali. Ale pak se tam samozřejmě dostal. No, no a ještě taky zajímavý, že tam se potkal s Jirkou Brabcem. Měl výborný spolužačky, je pravdou, že Pavel byl vždycky pro každou legraci, a ty spolužačky ho jako přemluvili, jestli by nešel zpívat s nima na nějakou soutěž Hledáme nové talenty, kde byl také jako kapelník Karel Kraugartner. A Pavel se mu hrozně jako zalíbil, ty holky ne. A nabídnul nějakou spolupráci, aby naspíval nějakou americkou věc, ale s českým textem. A Pavel to odmítl, že tuhle věc zpívat bude jenom v angličtině. Teď jsme se o tom bavili z kraje. No, takže to taky bylo zajímavé. No a tak měl tam spolužáka na té architektuře Jirku Brabce, který tam založil country, jako...
0: Country beat?
1: Později country beat. Měl tam nějaký beat, jo, ale později, to bylo až v roce 1966 se dostal s country beatem do Semaforu. Předtím ale byl dva roky zpěvákem skupiny Olympic.
0: No, to jsme tady několikrát vzpomínali, že tím Olympikem taky prošel teda moře muzikantů.
1: No, moře, taky mám od Petra Jandy několik knih, věnoval mi, a to jsou bychle, to, až budu mít čas jak v důchodu trošku, tak
0: si to pročte.
1: Tak si to pročtu pořádně.
0: Jak telefonní seznam.
1: No, prošel si toho hodně. V Semaforu taky byl stálým členem leta v Semaforu. No a potom hrál s různýma kapelama, ale taky, vzpomínám si, hrál taky s naším bývalým pianistou, s Milošem Nopem.
0: Ano.
1: A s Lídou Nopovou. No. A protože Miloš a Lída, to bylo taky vlastně, to byli členové naší rodiny víceméně, tak jsem o tom Pavlovi jako slýchal hodně a potkával jsem se s ním. No, on vždycky měl, on miloval červené víno.
0: No,
1: to prostě
0: si pamatuju. To,
1: a vždycky provokoval, protože on věděl, že já mám rád bílé, tak vždycky mě provokoval, ať si s ním dám červené. A tak dál. Já jsem se tak díval, že Pavel Bobek za svou kariéru vydal asi 25 LPček a CDček různýho druhu. No, byl pracovitý, celý život makal, až ho potom skolila mrtvička v roce 2007. No a už to bylo v 70 letech. No, to bylo v 70 letech. No a potom ještě jsem tam zpíval, ale už to trošku jako šlo do kytek. No ale písničky po něm zůstaly krásné a já si myslím, že bychom si mohli pustit teď tu českou verzi.
0: Pavel Bobek, Otec a syn, rok 1993.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

barvení barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Pavel Bobek, otec a syn, rok 1993. To byla ta česká verze v dnešním porovnání. Mm-hmm. No a pojďme dál.
1: Pojďme se podívat za skupinou Buty. Mm-hmm. Nebo Boty, jak chceš. Ale Buty. To je hudební skupina, která vznikla v Ostravě v roce 1986 ze skupin U238.
0: Ano.
1: A B-komplex. Založili ji vlastně Richard Kroček a Radek Pastrňák. Mm. V první sestavě kapely s nimi hráli také Vít Kučaj, Ivan Myslíkovjan a Luděk Pjasečny. Mm. V hudbě skupiny Buty, to už jsme se taky bavili, několikrát se prolíná mnoho hudebních žánrů. To proto, logicky, protože co jméno, to opravdu úžasný muzikant.
0: Hráč je jako blázen.
1: Takže, no, takže si tam každý vložil něco, co má rád. Jazz, pop, folklor, ano. Co chceš, country. A všechno je to dobrý. Jo. No, skupinu Buty rád poslouchám právě proto, že je to všechno velice zajímavý.
0: Je to tak, no.
1: Skupina, i když jako už jako má dlouhé trvání od roku 86, tak myslím si, že nahrála málo alb.
0: No.
1: 8. Což
0: ale vždycky to byla událost.
1: Ale vždycky to byla událost, ano.
0: Stejně jako v roce 1994, kam se právě se skupinou Buty vrátíme. Protože v tomhle roce vyšlo legendární album Pomalu a na tomhle albu byla píseň Jednou ráno. Buty.

0: Buty jednou ráno, rok 1994. No ale Stando, před námi je náš oblíbený vál.
1: Ano, vál, který čas nezavál.
0: Přesně tak.
1: A máme na mysli vál od Jirky Schellingera, který byl český rockový zpěvák a skladatel. Narodil se 6. března roku 1951 v Bousově a opustil nás v roce 1981 ve věku 30 let takovým nesmyslným skokem z Mostu v Bratislavě. No. Otec se jmenoval Josef, byl to koncertní kytarista, učitel hudby, maminka Miloslava byla květinářkou, což je hezká kombinace. To se mě líbí, hudba a kytky, to je super. No, Jiřík studoval instalatéra, ale nedostudoval.
0: Už měl jiný zájmy,
1: už měl v hlavě jenom muziku. Hrál na kytaru a zpíval v různých kapelách, až skončil v kapele Karla Šípa. A to bylo několik schodů. No, Karel Šíp tehdy měl skupinu Faraon a hrávní na baskytaru. No a Karel samozřejmě jako vynikající moudrý muzikant, výborný textář, tak natočil, měl čich na píseň Holubí dům, který ale Karel nenapsal. Mm-hmm. To napsal Zdeněk Svirák a Jada Uhlíř.
0: Ano, ano.
1: No, tak ale nicméně prostě ano, dal Jirkovi Schellingerovi šanci a to píseň Nestárnoucí, která se hraje každý den.
0: Je to tak, to je prostě evergreen.
1: Ale v roce 1973 přišel Franta Ringo a milého Jiříka přetáhnul. Takže já nevím, jak to tam potom bylo s Karlem, jestli se bavili nebo nebavili, protože...
0: To se můžeš, Karla, příležitostně zeptat. Já jenom vím, že v jednom rozhovoru řekl František Ringo Čech, že pořád před sebou tlačili pomyslně ten Holubí dům. Že ať udělali spoustu hitů a dobrých písniček.
1: Švihák Lázeňský.
0: Ano, že nikdy nepřekonali ten Holubí dům. No, je to tak, ale... Třeba i ta píseň, kterou jsme vybrali dneska jako ten vál.
1: Jahody mražený, ne.
0: Ne. Je to píseň, kterou napsal Jiří Schellinger právě se zmíněným Františkem Ringo Čechem v roce 1975 a dali jméno Léto s tebou. Jiří Schellinger.

0: Jiří Schellinger, Léto s tebou, rok 1975. To byl ten dnešní vál, který čas nezavál. No a Stando, to byla bohužel úplně poslední píseň.
1: No, říkáš správně, bohužel. No, co se dá dělat, všechno jednou končí, něco začíná. No ale pozor, my budeme začínat trošku dřív.
0: No ano, výjimečně se spolu uslyšíme už příští víkend.
1: Už příští víkend, se těším. Výborně, tak milí posluchači, tak se těšte spolu s námi a schválně, co vám pustíme? Máte na to celý týden.
0: A my vlastně taky.
1: Buďte v pohodě.
0: Buďte zdraví.
1: Užívejte si léto, to vám přeje Pavel Mašek.
0: A Standa Hložek.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hasiči ve Zlíně evakuovali kvůli silnému větru okolí trosek 34. budovy v továrním areálu. Největší letošní investice Vsetína do škol míří do základní školy Ohrada. V létě vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Zítra bude jasno, teploty až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobrý podvečer. Zlín odpoledne zasáhla bouřka se silnými poryvy větru. Hasiči proto preventivně evakuovali objekty v okolí hořících trosek výškové budovy v továrním areálu. Podle statika je riziko pro stabilitu torza už vítr o rychlosti 40 km v hodině, upřesnil mluvčí hasičů Kamil Tlušťák.
3: O 14:30 odpoledne došlo k překročení statikem stanovené rychlosti větru. Momentálně probíhá evakuace budov v nejbližším okolí torza 34. budovy v areálu Svitu ve Zlíně.
2: Desítky milionů korun letos investuje Vsetín do oprav a modernizací svých základních škol. Největší akcí je oprava střechy celého komplexu základní školy Ohrada za 32 milionů korun. Jejíž součástí je podle mluvčí Jany Raškové taky instalace fotovoltaických panelů.
4: Na zhruba 2/3 střechy základní školy Ohrada ve Vsetíně přibudou fotovoltaické panely, které škole podle odhadu ušetří až 1 000 000 korun ročně za energie. Oprava střechy by měla skončit na konci října.
2: V létě vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Platnost dokladu byste si proto měli zkontrolovat, hlavně před cestou do zahraničí, zvlášť pokud tam plánujete řídit. Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně jde výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin.
0: Sport.
2: Fotbalisté Španělska vyzvou ve finále mistrovství světa Argentince. Úřadující mistry Evropy povede kapitán Rodri, který si důležitost své role v týmu uvědomuje.
5: Vždycky je možnost růstu, vždycky je příležitost ke zlepšení. Jako kapitán jsem udělal další krok dopředu, pokud jde o vůdčí schopnosti. Protože spoluhráči se teď na mě asi budou trochu víc otáčet, hlavně v těžkých chvílích, při pochybách. Musel jsem se posunout, ale jinak se moc nezměnilo, máme vyspělý tým.
2: Utkání Španělsko-Argentina začne ve 21 hodin našeho času a radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Počasí.
2: V regionu nás čeká bezoblačná a chladná noc. Bude polojasno až jasno, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne polojasno až oblačno a přeháňky v severní části kraje. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a vítr bude mírný.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná blahopřání s písničkou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Stříbrňanku a Polku Václava Maňase mladšího a Václava Babuly Ten, kdo má rád polku. Já věřím, že se vám líbila tato polka a že vám přinesla trochu radosti. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Čeněk, na Slovensku slaví Šarlota a Dušana, tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 52 00. No a teď už písnička, krásná, za tichou Moravu, Blahoslav Smišovský, František Kožík a mistříňanka Antonína Pavluše.

0: Vítám ve vysílání paní Zitu Bémovou z Jevíčka. Dobrý den, nebo dobrý podvečer vlastně
1: no,
0: už.
1: No, u nás je odpoledne.
0: Ano, dobře.
1: Je po bouři,
0: ano.
1: Po velké bouřce.
0: No, byla taky, že? Tady
1: no,
0: taky,
1: no. A já bych chtěla jednak zdravím vás, paní Gezuško, pana zvukového mistra a všechny posluchače a všechny mé přátelé. Chtěla bych tam nahoru poslat vzpomínkovou píseň na Pepíčka Dovka, mého velkého kamaráda, nikdy na něj nemohu zapomenout. Chybí mi, protože potřebuji hledat nějakou radu a není tu už. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, chtěla bych pozdravit mladého pána Jardu Wolfa a přeji mu z celého srdce ten zážitek, který včera měl, o kterém v poledne hovořil, moc krásný dopis napsal. Jaroušku, já ti z celého srdce, já ti přeji tady takové zážitky nádherné a chválím ty tvoje přátele, kteří tě na takové koncerty dovezou. Já takovou radost mít nemohu, protože nikoho takového nemám. Ale tobě to, Jaroušku, z celého srdce přeji, však víš, znáš mě dobře. Tak to je všechno, paní Petuško, písničku, kterou zahrají, posílám také samozřejmě vám a přeji vám krásnou dovolenou, až pojedete, abyste si to užila ve zdraví tam.
0: Ano, ano, ano, ano. Dobře, dobře, tak se mějte moc hezky, ať se vám daří, ano?
1: Děkuji, naschledanou.
0: Ano, naschledanou. Tak a teď už pan Josef. Haló, jste tam?
2: Pani Navrátilová, já bych vás prosil, zahrajte písničku mojí manželce Marii Bernátkové z Hřivného újezda,
0: ano.
2: Která se 17. července dožila 81 let. Všechno nejlepší, hlavně zdraví a boží požehnání jí přeje manžel Josef. K přání se připojují vnuci Tomáš, Michal, Jarek a pravnuk Danek a celá rodina. Děkuji za prostor.
0: Ano, pane Josefe, přeji vám pěkný večer, ať se vám daří. Naschledanou, písnička bude za malou chvíli.
2: Děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a pojďme na ní. Stál si v dešti Antonín Pernička, Moravská veselka a Polka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Vítám ve vysílání paní Kročilovou z Březové. Dobrý podvečer, vítejte.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Dneska slaví narozeniny můj zeť, Petr Křeháček z Březové, tak já mu přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu, lásku v rodině a hlavně boží požehnání. A ať mu to dobře zpívá.
1: Ano.
2: Tato písnička ať potěší i jeho syny Honzu a Petra, kteří někde jsou na kombajně tady na Moravě. Doufám, že poslouchají. A ve čtvrtek slavil narozeniny mladý Šohaj Sebík Koktavý z Nivnice, tak i jemu přeji zdraví, štěstí a ať se mu daří ve fotbale. A ta písnička je i pro jeho babičku a dědečka z Nivnice a Marušku Jeřábkovou do Kostic. Děkuji vám moc.
1: Ano, ano.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou, ať se vám daří. Pěkný večer.
2: Díky.
1: A pojďme teda na písničku, kterou tady mám, ale před písničkou tady ještě dám přání, které tady mám. Tak, dobrý večer. Dnes, nebo 17. července, měla svátek zpěvačka paní Martina Ondroušková z Kunovic. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina, muzikanti dechové hudby Stříbrňanky, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Keď jsem na koníčka sedal a koníčkovi podpěl, je to lidová z Podluží Joška Černý a Proln.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín.
3: Tak přátelé, a jsme zpět, pořad blahopřání s písničkou. Pojďme tady na e-mailovou poštu, ale předtím ještě si poslechneme pana Josefa ze Šumic.
4: Dobrý den. Já bych měl přání, včera jsem se nedovolal, bylo Drahomíry. A tak bych měl tady vzpomínku na moji sestru Drahomíru, která by je 30 let od úmrtí. A vzpomínku věnuje bratr Josef s rodinou a všem kamarádům z ročníku 49, kteří mě znají a já znám je. Přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať si užívají dovolené. Děkuji vám, paní Ostrá. Ano. Paní Navrátilová, pardon.
3: Nic se nestalo, děkuji. Tak, pane Josefe, přeji vám pěkný večer, ať se vám daří. Naschledanou.
4: Děkuji, naschledanou i vám.
3: Tak a máme tady další vzpomínku. Je to prosbu o písničku pro moji bývalou kolegyni paní Janu Buřilovou. Už je to 5 let, kdy nás opustila a stále vzpomínám na její milou povahu, kdy byla ochotná každému pomoct a moc pěkně se starala o svou rodinu obětavě a s láskou. A tento e-mail poslala paní Anna Charouzová z Brna. Tak to jsme předali. No a já mám tady ještě jednu vzpomínku, pojďme na ní. Tak, moc bychom vás chtěli poprosit o pěknou písničku ke zlaté svatbě našich rodičů Ludmily a Miroslava Vrtělových z Pravčic, do které bohužel do osud nedávno zasáhl jinak. Jedno srdce bije na zemi a druhé v nebeské výši. Chyběly pouhé 2 měsíce, 2 měsíce do dne, kdy jste si měli říct, že 50 let společné cesty stálo

50 let lásky, úcty, společných dnů a vzpomínky, které jste si navždy vepsali do srdcí nás všech. Proto dnes neslavíme jen výročí, ale především lásku, kterou nedokáže ukončit ani smrt. Tatínku, tam nahoře dnes slavíš s námi, maminko, tobě přejeme sílu a vědomí, že opravdová láska nekončí posledním rozloučením. Tatínkovi tiché poděkování za vše a milá maminko, dnes tatínek nemůže stát po tvém boku, ale věř, že z nebe drží tvou ruku stejně pevně jako tenkrát, když jste si řekli své ano. 50 let zlatý kruh, který spojil dvě milující srdce, ani nebe lásku nerozdělí, jen ji tiše promění v světlo a vzpomínky. Navždy budete patřit jeden druhému, s láskou a vděčností vám děkujeme za příklad lásky, která trvá navždy. Dcera Míša, synové David a Mirek s rodinami. A dáme písničku, přátelé. Horká noc na lůkách, Antonín Koníček, Václav Babula a Boršičanka Antonína Koníčka.

polka dozněla, pojďme tady na e-mailovou poštu. Tak dnes bych chtěl popřát a poslat pěknou písničku paní Janě Pálenské z Damnic k jejím dnešním kulatým narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí a všeho nejlepšího přeje nebo přejí Radek, Marcela a Míša Šlesovi z Jezhřan Maršovic. Přání se připojují Mařenky Mašová a Šlesová, dcera Radka Pálenská, Radek a Alenka Šlesovi a vnoučátka Viktorka, Radeček posílají babičce hodně pusinek. Tak to bylo jedno přání a pojďme tady ještě na další. Tak, vážená redakce, prosím o písničku pro paní Danu Valáškovou z Milovic.

u Mikulova k dnešním 85. narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví z celého srdce přeje Jana Kopřivová ze Syrovic s celou rodinou a k přání se připojuje i Růžena Kubešová z Milovic. Moc děkujeme celé redakci. Rádo se stalo, no a posíláme písničku, kterou tady máme. Doletěla holubica, Miroslav Irša a Moravěnka.

0: pojďme přivítat pana, to je pan Tonek se dovolal z Miroslavy, tak vítám vás.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny v rozhlase i veřejné posluchače. Dnes slaví své narozeniny 54 let Zdeňka Tretinová z Miroslavy. Chtěl bych pro ní krásnou písničku a blahopřání od rodiny Rusňákové, Hrazdírové a všech jejich dětí a vnoučat a také manžela Petra. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí přeje i její otec Tonek. Děkuji vám za prostor.
0: Výborně. Tak děkujeme a přejeme pěkný večer a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a já ještě připojím tady přání, které přišlo. Dnes slaví krásné narozeniny milý pan Petr Křeháček z Březové. Milý Petře, přejeme ti vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, stále veselou mysl, hodně lásky od svých blízkých a nech si řádně oslaven. Do dalších let hodně zdraví, krásný život a boží požehnání i tvé rodince a moc zdravíme i milou kamarádku paní Marušku Kročilovou. Přejí Maruška a Mirek z Nivnice. A děkuji za písničku. Tak, přátelé, půjdeme na písničku další, kterou tady máme. Dvě dcerečky z manželé Gurští, Polka a bude nám hrát Gloria.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Brno a pojďme na e-maily. Tak mám tady e-mail. Milá paní Zito, ze srdce vám moc děkuji za krásnou písničku, udělala mi velkou radost, potěšila mě a zpříjemnila mi den. Velmi si vážím vaší ochoty a laskavosti, přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a ať vám hudba přináší stále tolik krásných chvil, jako přináší nám posluchačům. Tak to byl zkaz pro paní Zitu od Jardy Wolfa. Tak hrajeme další písničku. Na půlčinách Jarmek Bíl, Jarmila Šuláková a cymbálová muzika Technik Ostrava.

Tak písnička dosněla, pojďme na další e-mail. Dobrý večer, vážení ve studiu. Chtěli bychom poděkovat milým manželům Květince a Vilému Hochmanovým do Pitína za pozdrav a zprávu. Také pozdrav posíláme a velké díky manželům Hanákovým do Moravce a všem přátelům přejeme krásný večer. A hodně zdraví Maruška a Mirek. Dále včera měla svátek milá paní Drahomíra Duvková z Vranovic a také její syn Drahomír. Přejeme jim oběma hodně zdraví, lásky a klidu na duši a to vám ze srdce přejí manželé Koktaví. Tak předala jsem a mám tady ještě další přání. 17. července oslavila svátek zpěvačka Martina Ondroušková z Kunovic. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání přeje celá rodina a muzikanti dechové hudby Stříbrňanky a dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. A ještě jedno přání tady mám od Martiny Kozlové v tomto znění. Vážená redakce, prosíme o písničku pro paní Danu Valáškovou z Milovic u Mikulova k jejím dnešním 85. narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví z celého srdce přejí Jana Kopřivová ze Syrovic s celou rodinou a k přání se připojuje i Růžena Kubešová z Milovic. Moc děkujeme celé redakci. Ano, rádo se stalo a písnička už letí. Děvčata z Vrbice, Pavel Svoboda, Jaroslav Varmuža, Polka a Lácaranka.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Tak pojďme zpět a máme tady ještě vzpomínku. Posílám vzpomínku na dva vynikající hudebníky, Josefa Páleníčka a Rudolfa Firkušného. Josef Páleníček byl klavírním virtuózem a hudebním skladatelem. Narodil se 19. července 1914 v obci Travník v Bosně a Hercegovině. Hru na klavír studoval již za svých gymnazijních let na Pražské konzervatoři, absolvoval 1933 a potom na její mistrovské škole u Karla Hofmeistra 1933 až 38. Zároveň vystudoval právnickou fakultu v Praze a v letech 1936 až 37 studoval klavír v Paříži. Takže koncertní činnosti se Páleníček soustavně věnoval od roku 1936. Od roku 1949 byl solistou České filharmonie. Nástrojová hudba v jeho tvorbě zcela převládá. Do vzniku řady skladeb se jako inspirativní podnět promítly přátelské vztahy k některým solistům. K nímž patřil též Rudolf Firkušný. Josef Páleníček zemřel 7. března 1991 v Praze. Takže od jeho narození si dnes připomínáme 112 let. A mám tady ještě jednu vzpomínku na Rudolfa Firkušného. Je druhým dnešním jubilantem, narodil se 11. února 1912 v Napajedlech. Dětství strávil v Brně, již v 5 letech okouzlil svou klavírní hrou Leoše Janáčka, jenž mu zařídil studium na brněnské konzervatoři a stal se jeho milovaným učitelem skladby. První veřejný koncert absolvoval v pouhých 8 letech a v roce 1939 odjel do Francie a odtud přes Španělsko a Portugalsko do USA. Po únoru 1948 svou vlast opustil a zpět se vracel jen na krátké návštěvy své matky. Koncertovat pro zdejší režim však odmítal. Do vlasti se oficiálně začal vracet až v roce 1990. Řád Tomáše Garrigua Masaryka první třídy získal v roce 1991 a v červnu 1993 mu udělilo město Uherské Hradiště čestné občanství a zemřel 19. července 1994, tedy před 32 lety. Obě tyto významné hudební osobnosti si rozhodně zaslouží, abychom na ně vzpomínali s hlubokou úctou a vděčností. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Čekám, až se rozední. Valčík a Kumbánovi muzikanti.

dozněl nám krásný valčík. A já mám tady, bych ráda omluvu vyslovila, neboť jsem četla přání a vůbec jsem si neuvědomila, nedala jsem si to do souvislostí, protože jsem tady měla nějakou práci a bohužel Martinku Ondruškovou z Kunovic, vynikající zpěvačku ze Stříbrňanky, jsem nazvala, trošičku jsem pokomolila jméno, tak se velice omlouvám. To jsem opravdu nechtěla a omlouvám se také paní Benešové a omlouvám se všem posluchačům. Tak a půjdeme dále. Máme tady poslední zpívanou písničku Jaromír Vejvoda, Už je to dávno, Josef Zíma a Dechová hudba suprafonu.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu Moravak. Pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase. A loučíme se orchestrální skladbou Jiřího Tesaříka Imtal, kterou pro nás hrají kumpánovi muzikanti. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj vybuduje podél Cyrilometodějské stezky nová odpočívadla i nocoviště. Kroměřížská radnice má v budově B nový výtah. O zlato na fotbalové mistrovství světa se utkají hráči Argentiny a Španělska. Zítra bude v regionu jasno, nejvyšší teploty až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobrý večer. Téměř 5 milionů korun investuje Zlínský kraj na zlepšení zázemí a pohodlí poutníků a turistů na Cyrilometodějské stezce. Podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívadla, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
2: Do projektu se chce zapojit 7 obcí ležících podél stezky. Ty vytipovaly vhodná místa pro umístění jednotlivých prvků. Zlínský kraj zajistí jejich pořízení i instalaci a následně je bezplatně převede do vlastnictví obcí, které se budou starat o jejich provoz a údržbu.
0: V budově B městského úřadu Kroměříž na Husově náměstí je v provozu nový trakční výtah. Radnice za ně zaplatila téměř 2,4 miliony korun. Podle Šárky Kučerové z tiskového odboru se zejména starší občané a lidé s handicapem nyní dostanou do vyšších pater radničních budov a mohou tak osobně vyřídit úřední záležitosti.
3: Rekonstrukce probíhala za plného provozu všech odborů města. Výtah byl mimo provoz od letošního dubna. Zcela imobilní občané, kteří se nedostali do vyšších pater, se tak museli po dobu rekonstrukce domlouvat s danými úředníky na individuálním řešení.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD letí na pracovní cestu do Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj a Changchou. Jednat chce hlavně o podpoře cestovního ruchu.
4: Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Nevyloučil ani jednání o případu zadržovaného Čecha v Číně.
5: Měl jsem na to samozřejmě opakovaně poradu se zástupci ministerstva zahraničí i s vedením tajné služby, pochopitelně.
4: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib cestu kritizuje. Podle něj totiž existuje souvislost mezi současným zadržením Čecha v Číně a stíháním údajného čínského špiona v Česku. Řekl to v televizi CNN Prima News.
6: Ta návštěva povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To znamená diplomacie pomocí rukojmí.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů před několika dny ale řekl, že podle české vlády spolu oba případy nesouvisejí. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Španělska vyzvou večer ve finále mistrovství světa obhájce titulu Argentince. Zápas v New Jersey začne ve 21 hodin našeho času a radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu polojasno až jasno, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů a povane slabý vítr. Zítra bude jasno, během dne polojasno až oblačno a přehánky na severu kraje. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia a vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální. Paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví. O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná, tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Ungelt Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
2: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl taky rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
1: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl, pocitový i psychický?
2: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi. A kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama, že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
1: Tak je tam zavolat.
2: Ano.
1: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
2: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mě to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
1: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii.
2: Ma.
1: Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
3: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici, to je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit, tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza je opravdu kratička na dny a těch obtížích přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
2: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci. A když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl. Aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
2: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
3: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
2: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích, tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý. Mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta lidí vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvílí hovořili s paní primářkou Křemenovou, z Tomérovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo, takže prodlouží skutečně tu aktivní část života, na jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem. Předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhle tom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na

0: přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
2: Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
2: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví. Někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulované preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
1: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
2: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc. Což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
1: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor. A přeji vám vše dobré.
0: Děkuji.
1: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
0: Děkuji vám moc.
1: Děkuji i vám, paní primářko.
2: Já vám taky děkuji za tu možnost tady promluvit k posluchačům.
1: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Podívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Vrátím se, píšeš mi.

0: lidském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Holešově začne festival Hamakom. Blíží se nejsmutnější den v židovském roce a archeologické nálezy poprvé potvrdily pravdivost knih makabejských. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Poznejte židovskou kulturu. Těmito slovy lákají pořadatelé na už 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom. Ten se koná v Holešově od 21. do 25. července. Co všechno letos nabídne? To prozradí Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov. Dobrý večer, Hamakom se letos koná již po 26. Bude v něčem letošní ročník jiný než ty předešlé?
2: Dobrý večer. Já se domnívám, že ta dramaturgie je stejná, že my se vlastně pořád snažíme prezentovat židovskou kulturu a židovskou historii města Holešova, která je strašně důležitá. Co je jiné, je samozřejmě ten obsah toho festivalu. Neopakujeme koncerty, neopakujeme přednášky, takže jestliže jsme někdy pozvali někoho, kdo přednášel například na téma židovský hřbitov nebo pohřbívání na židovských hřbitovech, tak my třeba tentokrát máme přednášku na téma dětské časopisy v terezínském getu. Prostě snažíme se neopakovat a naopak rozvíjet to téma, být variabilní.
1: Vy se při organizaci festivalu snažíte zapojit především místní veřejnost. Daří se vám to?
2: Daří se nám to, protože do toho vkládáme workshopy. Velice populární je workshop židovského tance, kdy lidé můžou přijít volně na Holešovské náměstí a společně s taneční skupinou Ruci to vyzkoušet. Je to velice populární. Veřejnost se k nám zjíždí z širšího okolí. Další rozměr toho festivalu je v tom, že my souběžně s festivalem pořádáme mezinárodní workcamp dobrovolníků, který s námi dává dohromady nezisková organizace INEX, a to jsou mladí lidé z celého světa, kteří přijíždějí, aby nám pomohli očistit židovský hřbitov, velice důležitá věc, ale současně se podílejí na tom festivalu. A to je prostě židličky sem, židličky tam. Takový ten běžný provoz toho festivalu, bez kterého by to nešlo.
1: Kdybyste mohla doporučit tři nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
2: Já vidím jako velice výraznou tu linku v těch koncertech, kdy nabízíme klezmerovou hudbu, ale i vážnější hudbu. Pozvala bych určitě na velice populární koncert violončelového dua Jiřího Hoška a jeho dcery paní Vajsové, kteří u nás hrávají pravidelně, pár let u nás nebyli, letos se znovu vrací, takže to je středeční koncert a pak určitě závěrečné takové festivalové defile, které bude v sobotu večer na zámeckém nádvoří, a to bude pražská formace Der Schönstergop.
1: A na co se těšíte nejvíc vy osobně?
2: No, já se musím přiznat, že já jsem to zmiňovala, jsou to ty dětské časopisy, to je téma, které mě zajímá, protože to souvisí i s mojí rodinou, která má židovské kořeny, takže já bych se určitě ráda podívala na tu přednášku, která bude v pátek, tuším, že to je právě ve spojení s přednášejícím z Židovského muzea v Praze, a určitě se mi budou líbit i divadla. Pozvala bych ve středu na návštěvu u pana Greena divadelní představení, které k nám přijíždí z Ostravy. Je to představení dvou herců, taková malá forma, a tohle je třeba zrovna na zámku, protože ten festival není jenom v prostoru synagogy a židovských památek, ale ten trojúhelník je mezi těmi památkami, zámkem Holešov a centrem města.
1: Říká Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov. Děkuju moc a ať se vám festival povede.
2: Moc děkujeme. Nasledanou.
1: Verš z ranní bohoslužby Požehnej nám, Otče náš, všem společně světlem své tváře zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: V biblických dobách byl ústředním místem židovské víry jeruzalémský chrám. Postaven byl dokonce dvakrát a v obou případech byl zničen. Podle židovské tradice se tak stalo dokonce ve stejný den roku. Ten dodnes připomíná smuteční den Tiša B'Av. Letos připadá na 23. července. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Tiša B'Av označuje hebrejský datum, 9. den měsíce Av. V tento den si věřící židé celodenním půstem a kajícnou bohoslužbou s četbou biblického Jeremiášova pláče připomínají zkázu dvou jeruzalemských chrámů. První zničili Babyloniané roku 586 před občanským letopočtem, druhý Římané roku 70. A tehdy bylo třeba odpovědět na otázku, kde a jak bude pokračovat duchovní život Izraele. Jeho zachování spojil Talmud s odkazem na výrok proroka Ezechiela s malými svatyněmi, synagogami. Ty existovaly ještě před porážkou židů ve válce s Římany, ale po ní se v rozptýlení staly ústředním místem židovského náboženského života. Jeruzalémský chrám nebyl jen stavbou. Svým členěním, vybavením, řádem vymezeného přístupu a stanoveným rituálem určoval způsob, jak podle židovské představy stanout před Bohem. Synagoga se naproti tomu otevírala mnohonásobnému shromáždění na nesčetných místech. Takový je i doslovný význam jejího hebrejského označení – dům shromáždění. Byla to v dějinách židů zásadní změna, která proměnila i ritus. Z chrámové bohoslužby, zvané hebrejsky avoda, se stala avoda sheba lev, neboli služba srdce. Právě tak označuje Talmud modlitbu. Synagoga se stala chrámem přeloženým z jazyka místa do jazyka času a textu. Modliteb, ale neméně čtení a studia Tóry. Její pergamenový svitek s textem biblických pěti knih Mojžíšových nikdy nebyl jen knihou v běžném slova smyslu. V synagoze se Tóra stala nositelem reprezentativní svatosti, kterou v chrámu v jiné podobě nesla služba velekněze. Její pláštík, pásk k ovinutí svitku, štít, zvonky na nástavcích či koruně, to vše má svou paralelu v oděvu chrámového velekněze. Tradiční synagoga se přitom k chrámu stahuje i svým uspořádáním. Její duchovní střed představuje svatostánek se svitky Tóry. Je orientován k Jeruzalému, tak jako chrámovou nejsvětější svatyni ho zakrývá opona. Ta se otevírá jen v přesně stanovených okamžicích a i tím připomíná chrámový řád. Součástí synagogy je dále bima, vyvýšený prostor na způsob pódia. Zde se Tóra po přenesení ze svatostánku předčítá a tato část synagogy zase svou funkcí dává upamatovat na chrámový oltář. Co víc, v jeden den je synagoga s chrámem propojena zcela bezprostředně. Tím dnem je Jom Kippur, den smíření, kdy bohoslužba v jedné své části doslovně navozuje chrámový rituál. Smuteční 9. Av připomíná zkázu jeruzalémského chrámu s jeho výlučností posvátného středu. Synagoga naučila, jak tuto zkušenost uchovat i po jeho zániku. Chrám společenství Izraele učil, jak se k Bohu stáhnout na jediném posvátném místě v určeném čase. Synagoga z pamětí chrámu učí, jak tak učinit kdykoliv a kdekoliv.

0: Izraelští archeologové našli místo 5. makabejské bitvy. Jedná se o úplně první důkazy toho, že vyprávění první knihy makabejské se opírá o reálný základ. Pokračuje Gita Zbavitelová.
1: K nejvýznamnějším izraelským archeologickým nálezům z poslední doby patří zjištění přesného místa bitvy Makabejců proti vojskům krále Seleukovské říše Antiocha IV. Epifana. Makabejci proti Seleukovcům povstali kvůli jejich násilné helenizaci Judska a bojovali proti něm v letech 167 až 161 před naším letopočtem. Povstání popisují první a druhá kniha makabejská. V roce 332 před naším letopočtem obsadil Judsko ovládané Perskou říší Alexandr Veliký. Dlouho pak bylo autonomní oblastí, která jen odváděla vysoké daně. V roce 175 před naším letopočtem však nastoupil na trůn Antiochos IV. Epifanes z řecké dynastie Seleukovců, která po smrti Alexandra ovládla část jeho říše. Situace židů v Judsku se výrazně zhoršila a když chtěl Antiochos vymítit židovskou víru, židé se začali bouřit. Antiochos vstoupil s vojáky do Jeruzaléma, znesvětil chrám a židovské náboženství zakázal, včetně studia Tóry, obřízky a svěcení šabatu. Archeologové izraelské Bar Ilanovy univerzity teď našli pozůstatky 5. bitvy Makabejců z roku 163 před naším letopočtem. Podle první knihy makabejské i židovského historika Josefa Flavia postupovala Seleukovská armáda na jih od Jeruzaléma s válečnými slony. Bratr Judy makabejského Eleazar vběhl pod toho největšího a zabil ho, ale umírající slon ho rozdrtil. Bitvu vyhráli Seleukovci. Archeologové našli desítky běžnějších mincí, jednu vzácnou bronzovou a tři střely z litého olova do praků. Podle archeologa Dvěra Raviva z Bar Ilanovy univerzity tak odborníci drželi poprvé v ruce předměty z bitvy Judy makabejského. Nalezené střely do praků byly typickou helénskou municí. Na vzácné bronzové minci je bohyně Aténa a granátové jablko symbol dnešního tureckého města Side, kde Seleukovci nejčastěji verbovali žoldáky. Nálezy pocházejí z míst, kudy podle knih makabejských postupovala Seleukovská armáda, aby se s Makabejci střetla. Jde o první nálezy z místa historické bitvy. Vyvracejí dosavadní domněnku, že 5. makabejská bitva se odehrála v místě pozdější arabské vesnice Churbat Zakaria. Střely do praku se však našly na severozápadním svahu kopce, což znamená, že seleukovské střely odpálené z jeho východu místo pozdější vesnice přeletěly a dopadly na opačnou stranu. Přesně tak, jak to popisuje první kniha makabejská. Tyto archeologické nálezy jsou prvním důkazem pravdivosti těchto knih. Makabejci nakonec zvítězili a v roce 164 před naším letopočtem opět vysvětili jeruzalémský chrám, jak si to připomínáme o svátku Chanuka. Judsko se stalo autonomní oblastí a v roce 110 před naším letopočtem získalo úplnou nezávislost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Australské veřejné univerzity budou muset od příštího roku definovat, co považují za antisemitismus, islamofobii nebo projev rasismu vůči původním obyvatelům. Na našich univerzitách ani kdekoliv jinde není místo pro antisemitismus ani žádný druh nenávisti, řekl k tomu ministr školství Jason Clare. Reykjavík otevřel první stále židovské centrum na Islandu. Chasidské hnutí Chabad, které jej provozuje, v něm zpřístupnilo synagogu, společné prostory, obchod s judaiky i košer potravinami. Podle teplického deníku se z ulic Teplic vytrácejí pietní kameny známé jako Stolpersteiny. Ty připomínají oběti holokaustu. Místní židovská obec kvůli tomu podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hasiči dnes kvůli bouřkám hlásí 160 výjezdů. Nejčastěji jde o popadené stromy nebo uvolněné střechy. 6 nových vrtů letos uvedou do provozu vodohospodáři v Mělnické Vrutici. V pondělí bude až 25 stupňů. Na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Hasiči dnes měli kvůli bouřkám zatím asi 160 výjezdů. Informovali o tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Nejvíc zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stalé hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Výstraha meteorologů před bouřkami platí do dnešní 6 hodin ranních. Vodohospodáři postupně obnovují u Mělnické Vrutici dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52. 13 z nich nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno, Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun. Pokračuje ředitel vodáren Josef Živnůstek.
2: Ostatní vrty jsme vyčistili a při tom vyčištění jsme přišli na to, že některé z nich byly již natolik zakolmatované, že musíme obnovovat a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
0: Žádné nedostatky na letních prázdninových táborech v první polovině července neodhalili hygienici v Libereckém kraji. Od začátku prázdnin jich zkontrolovali přes 20. Neuložili proto zatím žádné pokuty a nezjistili ani žádný neohlášený tábor, říká vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice v Liberci Kateřina Hochmalová.
3: Takže všechny tábory jsou bez závad. Je vidět, že provozovatelé k tomu přistupují zodpovědně a vlastně jsou rádi za ten výsledek, kterým si vlastně ověří, že teda je vše nastaveno tak, jak má.
0: Letos zatím pořadatelé v Libereckém kraji ohlásili 165 táborů s 241 běhy. Vystřídat by se na nich mělo přes 12 000 dětí. V Safari parku Dvůr Králové se narodilo mládě vzácného medojeda kapského. Této malé šelmy se ve volné přírodě údajně bojí i samotní lvy.
4: Medojedi jsou v zoologických zahradách k vidění jen zřídka. Podle celosvětového informačního systému pro správu údajů o zvířatech chovaných v zoologických zahradách, akváriích, záchranných centrech a dalších institucí se nachází v péči takových zařízení necelá 60 medojedů. Za posledních 12 měsíců se medojed rozmnožil pouze v Králové dvorském safari parku. Mládě opustí své zázemí za několik měsíců. Ze Dvora Králové nad Labem Jana Házová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer bude oblačnosti i srážek bývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Mikulově je po střetu osobního auta s cyklistou uzavřená ulice 28. října. Policie nehodu vyšetřuje a dopravu odklání po objízdné trase. V pražské Štychově ulici havaroval motocyklista, policie jede na místo a na Strakonické ulici v Praze se ve směru z centra srazil autobus s motocyklem. Nehoda se stala u křižovatky s Nádražní ulicí. Místem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už repríza pořadu Zámeckého léta.
1: Zámecké léto.
5: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80, ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní forsti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstal tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci?
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle to ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohleto se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Měsíčku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě

0: ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
1: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
0: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
1: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
0: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitel, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto. Piano.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Pro princeznu.
3: Já pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který měl šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Přišli restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Samozřejmě máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuvalde Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Lidé by si měli před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje ministerstvo vnitra. Kladenští strážníci se připravují na mimořádné situace. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
2: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
3: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
2: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
4: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
2: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Kladenští strážníci pokračují v přípravě na mimořádné situace. Nacvičují například jednání se sebevrahem, taktické postupy nebo zásah s dlouhými zbraněmi. Za poslední půl rok trénovali desítky hodin. Několik strážníků se také učí pilotovat drony, říká mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová.
5: Díky pravidelné přípravě jsou strážníci při zákrocích jistější, lépe spolu komunikují a rychleji vyhodnocují rizika. Přitom nejde jen o mimořádné události. Každý den řeší desítky běžných oznámení od konfliktů mezi lidmi přes domácí násilí až po agresivní osoby nebo dopravní situace.
0: Ve východních Krkonoších podle provozovatelů lanových drah a sportovních aktivit přibývá turistů. V prvních dvou týdnech letních prázdnin přijelo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku víc jednodenních návštěvníků i těch, kteří zůstávají na víc dnů. Zájem mají například o půjčování dopravních prostředků a adrenalinové atrakce, říká mluvčí ski resortu Černá Hora Zina Plchová.
6: Meziročně vzrostla návštěvnost tříletních lanovek na Černou Horu, Portážky a Hnědý vrch o 14%. Také o doprovodné aktivity je větší zájem. Návštěvnost bobové dráhy v Peci pod Sněžkou, dětských parků, lanového centra nebo výletů na horských koloběžkách meziročně vzrostla o 10%.
0: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak se neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude víc oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V pražské Perutské ulici narazilo auto do dopravní značky a u Lomnice na Brněnsku se převrátilo osobní auto. Na místě pokračují záchranné a vyprošťovací práce, tak tam taktéž nohu z plynu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
7: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023. A já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
8: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to jde?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Naďo, tady ti nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: Kytička, to jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nebo podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako no. Jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové. Za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové jako řekněme plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju a byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav, bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled a přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl žičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Hezky je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Nadě?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Takže teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku a necháme.

0: Mícháme do připraveného udušeného červeného zelí. Konec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a osmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní, slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovýrok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku, na podzim, rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku, a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe de Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo. Aha. To je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný, zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě. Já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: Jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kuřecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: Jedno polívku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě, Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst v jednom velkoobchodu, francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech Pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem se předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si ty už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
0: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na Děnkovi, abychom si pochutnali, přesně, i to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najeli jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubenej kluk, tak opravdu jako je to skvělý, je skvělej strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Čili po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přeteká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických kuchyní.
1: Přes maďarskou,
2: kuchyní,
1: že jo?
2: Ano. A i ta,
1: slovenskou.
2: I ta naše československá vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdo jste viděl moji zástěru? Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď už zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak bych podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šukuju návštěvu, když se zrovna na sebe, že pro boha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví, teď to na vás celý vystříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje občas tím ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bálo chutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně, prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně, napodobně. Je to velké potěšení jídlo života.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek? Nebo?
1: Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali talíř na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání, už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Kvůli bouřkám byly dnes v Česku bez proudu tisíce domácností. Regulace cen pohonných hmot v Česku po dnešku skončí. Opatření zavedla vláda v dubnu. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Přes 26 tisíc domácností v Česku bylo odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Informovali o tom distribuční společnosti EGD a ČES. Bez proudu podle nich večer zůstávalo asi ještě 3 tisíce odběrných míst. Dodávky měly být obnovené ještě během dneška. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení. Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
3: Já dělám i v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
4: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
5: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
4: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Královéhradecký kraj i v příštím školním roce zaplatí dětem z rodin ohrožených chudobou školní obědy. Aktuálně pomoc potřebuje téměř 1200 školáků. Na tříleté období mezi lety 2025 a 2027 má hejtmanství v rozpočtu vyčleněno přes 33 milionů korun. Rodiče můžou o podporu požádat prostřednictvím školy. O titul Stavba roku Středočeského kraje se letos uchází 46 projektů a budov. Jsou mezi nimi i ty ze Slaného na Kladensku, jde například o školní jídelnu v ulici Na Sadech nebo zázemí atletického stadionu. Do 21. září může o vítězi rozhodovat také veřejnost, potvrzuje slánský starosta Martin Hřabánek z ODS.
6: Každý hlas je pro nás zároveň oceněním práce všech, kteří se na přípravě a realizaci těchto staveb podíleli. Do soutěže jsme se zapojili proto, že chceme ukázat, jaké stavby se nám v posledních letech podařilo zrealizovat. Sport.
2: Barbora Krejčíková vyhrála tenisový turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Marii Sakkariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková získala 9. singlový titul kariéry. Zároveň je to její první trofej od vítězství ve Wimbledonu v roce 2024. Příští týden má nastoupit na turnaji Prague Open na pražské Štvanici. Pořadatelé ji nasadili jako dvojku za Marii Bouskovou.
0: Počasí.
2: Pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Nohu z plynu v pražské výstavní ulici, havaroval tam cyklista, záchranáři mu poskytují první pomoc. Na D1 u 296. kilometru ve směru na Brno je po nehodě překážka na vozovce. I tam projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už vaše oblíbené hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
7: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
8: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
7: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
8: Nápodobně.
7: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
8: Koukněme.
7: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
8: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
7: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
8: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
7: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
8: Jo, to můžete.
7: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
8: I ne, mám málo času.
7: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
8: Dicinky, radši sama.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama. V těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov, a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle, jak jsou za těma sklama, vitrínama, a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, jak se vyčili u té tyče. Takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit, a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51. Takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromý vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská, a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl, a oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mým prvním, úplně prvním filmu, tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije, a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. A dokonce byl ten fanbrej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna. Jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou, víš? Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, no víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Ježišmarabože, ta hlava mě bolí. Proč ta hlava tak šíleně bolí?
4: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl k alkoholu bytostný odpor.
4: No.
3: Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že seš kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starej opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje vílo a málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no? Hele, víš co? Já ti udělám racuchy, jo?
4: Během vždycky skočím.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: No, já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminko a pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. A nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, kudy mám budu tebe vypadnout?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázni, jsme v desátým patře.
4: Ježi, jenom devátým, dělej skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Hned, maminko, já jsem ve vlně. Schovej se, dělej. Ježi, to nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
5: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín třikrát v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata, nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý megeř, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla.
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
5: Ne,
4: když tady Jára
5: ne.
4: Není, že?
5: Ne.
4: Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka se jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková symetrika jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na to člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No. Co, tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, no zvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, nashledanou. Tak, no. No. Tak, no je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
3: No co ano, uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezla.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle E.F. Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle E.F. Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škup, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaný, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle E.F. Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maryšo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš moho ženo, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Děte ho třeba, musí to tak být. Co nem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím. Mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: Já jsem švagrová děravše věda.
6: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Na? Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když

0: nesmyslné.
1: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
2: Ježiš.
0: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
3: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
4: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku a na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6x a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce, a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako, já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni, a ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář, já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku, a ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prvít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
4: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna.
3: Aha.
2: Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vyfotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napili a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
5: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný. Jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, taková jsem špinavá, on prej tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v Malé budce na jevišti.
5: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková, paní nápovědka strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musel být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni ji vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
4: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
4: No pokud vím, dává, co jsi chtěla ty.
6: Protože jsi mi udělal dítě.
4: Protože jsem ti udělal. To přece není pravda.
6: No není, ale mysleli jsme si to.
4: No myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
4: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš. Muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
4: A co vodu?
6: Co já vím. Třeba na okna. Nebo na čaj. To už je všechno pryč.
4: Ale ne, to ještě všechno přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
4: Kde?
6: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
4: Jo, jsem. Díky, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No ten byl hrozný.
4: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co pak by ho někdo ukradl?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak ji můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem ji pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli.
6: Tak vidíš, třeba to ani není její, no.
7: A čí by to bylo? Slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
4: Ali.
6: Už jdu.
8: Zavři. Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít?
6: Našla Blance účet z hotelu.
8: Co jsi řekla?
6: Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali.
8: Oni mě vzali až na druhý den.
6: Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem.
8: Kriste, pane, s jakým?
6: To se zeptej matky.
8: Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky.
6: Blance už je to jedno.
8: Ale mě ne.
6: To máš těžký.
8: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platný.
6: Ještě ty mi to připomínej.
8: No tak proč si ho sem, Ježíši Kriste, brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
6: Co jsem mohla dělat?
8: Jo, že. Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
6: Můžeš to zkusit.
8: Proč já?
6: Protože jsi na řadě.
8: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
6: To si teda řeknem.
8: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě.
6: Ty jsi ale drzá.
8: No, na to ještě doplatím, víš.
6: Trhni si nohou, Vendulko.
8: No vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajskej tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím, jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soudruhu. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí. A...
2: To už hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž podbič.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou. Jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu, vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a číje a to no a na vsi, že tak a neříkal, jo, tak si se, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Budu až mě tam, jo, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedete. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat,
1: dostanete
2: tak Januška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: A vykastruje. To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. Ha! Stůj! Angínový bacile! Tak. Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady od tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: Ty umíš jenom infikovat, táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotika.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Oh, tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád neleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou.
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňují, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co bys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
3: Stůj! Anginový bacile! Já jsem vitamín C! Odhoď zbraň, nebo tě zastřel.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
3: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
3: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jak střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
3: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde?
6: S ženskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel včas, já bych asi podlehla.
3: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
3: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamíne C, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
3: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeji vám krásný večer. Za stavu 0-0 finálového utkání fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou, to je stav ve 83. minutě, otevírám dnešní noční linku Českého rozhlasu. A jejím tématem jsou vedra, extrémní vedra, respektive to, jak je přežít, jak je přežíváte. Ona vlna extrémních teplot na konci měsíce června v mnohých z nás vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo alespoň výkonného domácího ventilátoru. Ty venkovní čtyřicítky nám tak ještě před letními prázdninami znovu připomenuli, jak důležitý je pitný režim, rozvržení sil a pobyt v chládku. Ale možná jste jako správní kutilové a domácí kutilky přišli na neotřelý způsob, jak přežít extrémní teploty. A nebo jste z paměti vylovili letitý návod, který se vám v tomhle ohledu osvědčil. Tak se nenechte pobízet a byť mnozí z vás teď sledují už uvedený fotbalový zápas, nenechte se pobízet a napište, anebo zavolejte a podělte se s posluchači a posluchačkami noční linky. Řekněte, jak přežít a jak vy přežíváte extrémní vedra. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám dobrý večer, krásnou noc a přeju úspěch při telefonování na 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A počasí, takové obvyklé konverzační téma, je vlastně i tématem dnešní Noční linky. Jinými slovy, ptám se vás, jak přežíváte extrémní vedra. Pravda, dnešní přechod studené fronty mírně snížil ty venkovní teploty, takže bavit se dnes o čtyřicítkách je vlastně tak trošku vzpomínkami na minulé dny a možná i na minulý měsíc. Ale přesto, jak přežíváte extrémní vedra? Jaroslave, dobrý večer.
1: To je Jarda Spelzimová, pane Borku, já vás zdravím a také všechny posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, na to chci zapomenout, a teď k tomu tématu. Mm-hmm. Já teda jakoby se držuju ve stínu, jo, když je jakoby možnost, si radši vyhledám stínek sluníčko a pohybuji se většinu dne ve stínu.
0: No tak to je, to je takový obvyklý recept, řekl bych.
1: A hlavně ještě takový i obvyklý asi recept vychlácený pití. Pít ledničky se mi nemožný, nebo o restauraci třeba je to zvláště víc ledu.
0: Jo. A co takhle angína? Máte s ní zkušenosti v těch vedrech?
1: Jako v letě? No právě. Ani ne, to jako, ne, to jsem ještě nepohodl, jako neměl jsem. Jo, možná jako menší, ale tak jako dospělý jsem se na nich angínu v létě neměl.
0: Ne? No po těch studených nápojích to někdy může přijít. Anebo po klimatizaci.
1: Jo, jo.
0: Cestujete často na dovolenou v létě, nebo spíš volíte?
1: Na dovolenou málo, ne. Málo. Spíš se pohybuju po Pelřimovsku a hlavně tady ty teploty jsou vždycky nižší. Mm-hmm. Já třeba obdivuju ty Moraváky, ty Jižní Moravu, jak tam v těch chycech můžou být, jo. Jako vidíte, tam mají převážně to léto nejvíce jako teplo.
0: To máte,
1: taky zdravím.
0: To máte pravdu. No, dneska jsme tady měli i pár bouřek. Neříkám, že stepla, ale možná, že ano, a spíš v tom hrála roli ta studená fronta. Takže vy patříte spíše k těm, kteří u 30 stupňů Celsia říkají dost. Takhle by to maximál, to by bylo maximum.
1: Tak jako na tu Moravu Jižní se rád vydám na dovolenou, ale můžu tam vydržet maximálně týden.
0: No tak, teď mi tak napadá, když sám zmiňujete Jižní Moravu, majitelé v jiných sklípků mají zřejmě v těch čtyřicítkách taky svůj recept. Mají zrovna plno práce ve jiném sklípku.
1: No ale já ještě taky tomu alkoholu, třeba k tomu vínu nebo k tomu alkoholu.
0: No to je nebezpečné ve vedrech.
1: Pane Borku, představte si, že já na tu skleničku ani trochu nemám chuť. To je zvláštní.
0: No.
1: V zimě a podzim, anebo jaro je to úplně jiný a tohle to je naprosto takový, úplně u mě takový, že jako kdyby byl suchý únor.
0: Jo, takže máte partnerku?
1: Tak momentálně ne.
0: Momentálně ne. No tak spokojenější je během léta, jsem chtěl říct. Děkuji a mějte se hezky, Jaroslav.
1: Také, mějte se. A hezké léto.
0: Děkuji mockrát. Věřím, že ještě bude. Stín, chlazené nápoje. S tím přišel Jaroslav. Máte nějaký další recept, jak trávit, jak přežít extrémní vedra? Napište o něm na rozhlas.cz/linka a nebo zavolejte. Číslo je 731 800 900, za chviličku ho uslyšíte ještě jednou. Těm z vás, kterým se to nepovede, tedy dovolat se, protože psát můžete neustále, se už dopředu omlouvám, ale myslím si, že dnes, kdy se drtivá většina i stálých posluchačů a posluchaček věnuje spíše fotbalovým povinnostem, ano, teď už běží nastavený čas toho druhého poločasu finálového utkání mezi Španělskem a Argentinou za stavu 0-0, tak i přesto věřím, že se ozvete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já u telefonu s číslem 731 800 900 vítám paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku. Všichni vás zdravím.
0: Za všechny moc krát děkuji.
1: A já vám teda řeknu, že já mám nové žaluzie venkovní.
0: No, prosím, to je jeden z receptů, jak přežít extrémní vedra.
1: A to vám teda řeknu, že to teda je vychytávka. A máme nově zateplený barák. Takže mě o 5 stupňů klesla teplota. Jinak mám jeden větrák, mám v obýváku a v kuchyni, protože já mám dvě káka a jeden mám v ložnici. Tak jsem spokojená, ale byla jsem u dcery, která miluje teplo, jak ví.
0: Ano.
1: Jezdí každý rok do Řecka na Lordos nebo Lardos. Jo, Lardos, no, na to.
0: No na nějaký no, ostrov zřejmě.
1: Je to no, Rodos.
0: Rodos, ale, to, no.
1: Ale vesnička Berardos. A tam je pořád 40 stupňů a oni teď se vrátili z Itálie. Tam bylo horko a teďka co 14 dní doma mají novou pergolu. Tam mají 40 stupňů, sice mají bazén mají a večer vždycky sedí u bazénu a říkají, my si tak připadáme, letos poprvé jako v Řecku.
0: Jo, tak to já vám něco povím, já jsem totiž na dovolenou tentokrát odlétal v tom týdnu, kdy tady byly ty největší vedra a já jsem se vlastně do Řecka jel na Krétu ochladit. Ano, tam bylo přes den krásných, hezkých 30 stupňů.
1: Já jsem říkala, že jdete do Řecka. Vlastně to je za Krét.
0: To je taky Řecko. I když no. Kréťanovi řeknete, že je Řek, tak se naštve. No.
1: Ještě půjde se jednou
0: letos? No, Kréťani o sobě říkají, že nejsou Řekové, ale Kréťani, oni na tom trvají. Tak jako Moraváci, že jsou Moraváci. Jo? Asi tak.
1: Jo, taky. Takže a oni teďka jsou doma, takže mají chládek a pojedou v neděli poletijou na 14 dnů a to zase tady bude horko.
0: Je, to bude závisti. Dvě dovolený během léta. Ale...
1: A můžu vám říct, že ten bazén je bezvadný.
0: No, ptát se vás, jak přežívá ty extrémní vedra, vaše zahrádka asi nemá smysl, když máte 2+ káka, jestli jsem tomu tedy
1: jo,
0: správně rozuměl.
1: Jo, to nemám, ale oni mají krásnou zahradu.
0: No.
1: Ne velkou, ale letos se jim nějak nedaří pěstovat. Nic, říkala, třešně nám přežrali ptáci, oni by byli v Rosinově, v domku. A všechno je suchý, akorát teda, že mají závlahu trávníku, tak ten mají, jak když mají na Wimbledonu.
0: No tak, to bych taky potřeboval.
1: Ale to se nesmí šlapat.
0: Jo tak, to je trávník jenom na dívání.
1: Protože mají záblahu tam, no mají to krásně teda, ale já jsem to teda byla, a tak já říkám, já se jdu vykoupat do toho, ale nevím, jak vylezu, myslím, pro mě bohu jsem přijít na syči. Protože oni nemají zábradlí, protože mají ten kryt na tom, takže to zábradlí by to zavazelo.
0: Takže mají tam... Vždycky, když se chcete dostat z bazénu, tak to je vlastně artistický výkon.
1: Mamko, my tě tam hodíme.
0: Tam to jde, ale zpátky, to je horší. No, bazén to je další možnost, jak přežít extrémní vedro. To je pravda.
1: Ale je to tam, já jsem tam byla 2 hodiny a oni, že proto ty zpřela na všeho obyčelnou bazénu. Já, pan Rič, u vás se nedá na té pergole sedět. Když to je katastrofa 40 stupňů.
0: No, bohužel, je to důsledek současného klimatického dění. No. Paní Ludmilo, moc krát vám děkuji za telefonát, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ještě jednou vám přeji hodně lásky.
0: Děkuju,
1: hlavně.
0: Děkuju. No a popřejeme Španělům, kterým oba dva fandíme, úspěch.
1: Jo.
0: Zatím 0-0. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Jo, tak to už můžu pustit. Děkuji, naschle. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Řekl bych, že na spaní je ještě brzy, ale pokud odcházíte do svých pelíšků, tak samozřejmě dobrou noc a hezké sny. Tady noční linka Českého rozhlasu. Tady je Borek Kapitánček a musím poděkovat našemu posluchači, který teď čeká na telefonu za jedno důležité upozornění. Jak jsem se tak díval, ověřil jsem si, pro dnešní vydání noční linky zřejmě nebude možné posílat vaše vzkazy na několikrát zmíněnou webovou adresu. Zřejmě došlo k nějaké technické závadě a já se vám tímto samozřejmě hluboce omlouvám. Necháme to, budeme to muset nechat pouze na telefonech. No a právě proto říkám, že ti, kteří třeba ještě i teď zkouší svoje štěstí při volání do studia noční linky a nejsou slyšet ve vysílání jako František, ať vydrží, protože za chviličku bude další okénko. Františku, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, pane Borečku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům noční linky.
0: Samozřejmě, že děkuju i za posluchače, ale Františku, když dovolíte, já si na začátek tu otázku trošku pozměním. Tématem noční linky je to, jak přežít extrémní vedra. A vy často ve svém psaní zmiňujete i svoji profesi. Profesi zedníka, nebo stavitele, chcete-li. Aby se to ještě líp neslo, jo, to slovo. Jak se v takovýchto vedrech právě zedníkům pracuje?
1: Tak to jsem právě se na to chystal, že vám to tak řeknu, že se na to asi zeptáte. Tak dívejte se, jako zedník jsme se vždycky nasmlouvali všelijaký fušky lidem dělat baráky. Bylo to většinou soboty, neděle, jo. A teď si představte, když bylo třeba 30 stupňů tepla a my jsme řekli, my nemůžeme přijít, je moc teplo, jo. Tak to by jsme hodně těch zákazníků možná naštvali, jo. Takže já vždycky říkám chlapům, hoši, prostě nerespektujte to sluníčko, musíme se dívat jenom na svou prácu, jestli se potíš, nepotíš, za chvíli jsme se nepotíš, byli jsme slušní úplně skoro, jo? A tak takhle jsem si zvykl dělat v letě a ještě navíc jsem dělal v Řecku rok a tam byly hice, 40 stupňů tepla. Teď jsem dělal venkovní fasádu a víte, jak to je v Řecku, to jsou všechno bílé fasády. To bylo do očí, že Řeci po obědě vždycky si jdou lehnou, že jo, zpívo já dotřek nebo co. A já jsem v tom teplu normálně natáhl třeba fajnovou tu bílou, ale nemohl jsem si to natáhnout 50 metrů najednou, musel jsem třeba 10 hned to postříkat vodou a hladit to, filcovat to, že?
0: Jo, ono to rychle schne, že? Předpokládám. Já jsem teda laik, jo, ale jsem dohaduju.
1: No, samozřejmě, ale nehorší to bylo na oči, jo? Na oči ta bílá barva, prostě to, tak já jsem vždycky jak přímo řený v oči a takhle jsem makal, jo? A udělal jsem to všechno tam, no. No a jinak říkám, my jsme si museli říkat na každý počasí, nejenom na teplo, a i na zimu, jo?
0: No to zase ale pomalu tuhne beton, že jo?
1: No, to jasně, no, to se většinou nemohlo, tak ve Víčku někde, jo, ve stavě, jo, když se tam kolikrát topilo, tak jo, ale, ale dělal jsem třeba takový ty luxféry, ty okna skleněný, no, v zimě, já vždycky říkám chlapům, hoši, pěkně se snídejme ráno, pak chvíli bude dělat, pak bude asi svačit, tak to se vždycky tím jídlem, se vždycky muselo, já říkám, přiložíme pod kotel. Když se dobře najíte, tak máte teplotu v těle, jo, tu energii tam máte, jo, a to vám tam do oběda vydržela, no a v obědě se asi znova přiložili pod kotel, jak se říká, no a tak.
0: Takže říkám, když připravovat zedníkům, fuškařům nějaké jídlo v extrémních vedrech, tak něco lehčího zeleninového, jenomže to nevím, jestli by se setkalo s úspěchem, že?
1: No já skoro v litě moc nejím, jo, a víte, jak já tomu říkám po štatnarsky, že když svítí slunko, že rumpluje zolcna.
0: Rumpluje zolcna, správně, tak no, ať se přiučí i ostatní, nebrňáci. Františku, no, a když jste zmínil Řecko, jak jste se, protože pitný režim je v extrémních vedrech nesmírně důležitý, jeho dodržování, čím jste se osvěžoval? Vodou, nebo jste si hodně naředil víno?
1: Ne, tak vám to řeknu taky. My jsme tam začali, oni nám začali dávat frape, že jo, to je studený kafe.
0: No.
1: My jsme na začátku nevěděli, že to je prostě kafe, myslím si, že to je takový nápoj, tak jsme to do sebe házeli třeba každý den 10 kališků, a ti Řeci se divili, říkají, hoči, vám to ještě nic není? Já říkám, proč? To je kafe, frappe studený, jo? No tak potom už jste byli opatrní, ale dívejte se, já jsem si vozil šumák tady v těch sáčkách, jo, ten práčkový, a to jsme si dávali do pet lahve do vody, ale to bylo teplý. A já jsem tam vymyslel takovou, tam byla stavba nová, v té stavbě byl komín novej, do toho komína jsem dal pět lahví zabaleno v mokrým ručníku a do toho komína dole jsem to dal do těch dvířek a protože tam táhne průvan tím komínem a ta, ten ručník byl mokrý, tak on nám tu pět lahví pěkně ochladil. Jo? No,
0: vy jste na to vyzrál, to je teplotní bilance par excellence. Výborně, výborně.
1: No, a potom nám na to ale řeci chodili. Já říkám, hoši, kolik tak si... To musí přijet tady nějaké Čechoslovák, aby vám ukázal, jak, jak ochladit nápoj, jo? Ale ještě jedna byla věc, když jsme tam ty šumáky nechali na stole v té stavě a šli jsme pryč, tak ten tam hnal koze a pasák a měl ty pse a ty psi nám tam vlitli do té stavby a za chvíli šli ven a oni měli takovou růžovou pěnu u té morné. Já říkám, čeho to máli? Šli jsme do té cimly a ty, oni nám ty jazyk jen ty sáčky roztrhali a ten pášek vyvízali. A ti, ten šumák jako, jo? A tím pádem měl by ty pěnu umí, no?
0: Řecký tak. Pes s růžovou mordou. Představuju si no, to. Tak. Františku, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné léto. Bez extrémních veder. Naslyšenou. Ale kdyby se náhodou znovu ty extrémní čtyřicítky dostavily, tak právě proto jsou tu třeba i netradiční rady, jak přežít extrémní vedra. Téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Začala poslední půlhodina 19. červencového dne. Ano, za 27 minut bude už nové datum na vašich mobilních telefonech a dalších elektronických zařízeních. No a potom si ještě obrátíme ten list v kalendáři a bude 20. Ale teď v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, vítám paní Marcelu a hned v úvodu našeho povídání na ní mám jednu otázku. Tak nejprve dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím.
0: Ano. A paní Marcelo, mám na začátek jednu otázku. Jste spíše, řekněme, členkou našeho tajného bratrstva, které miluje třicítky a víc, mám tím na mysli teploty. A nebo...
1: ani ne, protože už teda jsem stará ženská, takže se tomu vyhýbám, pokud možno, stín a tak. A už jako nejezdím ani do těch teplejch krajin, protože tak už taky toho moc nenacestuju. Ale dočetla jsem se kdysi článek, byly nějaký asi vedra, taky tady, tak jsem četla lékařský článek, kde nám hradili, abychom, když nám je vedro a chceme se osvěžit, aby jsme se šli osprchovat teplou vodou, nejteplejší, kterou snesem, takže teda se tím pádem ochladíme. A já jsem říkala, co to je za blbost, že jo. Ale ona je to pravda a já to od té doby dělám, že když už teda opravdu je mi hic i v bytě a už nevím, co bych, tak jdu a osprchuju se teplou vodou. A to se to najednou prostě, ten organismus se ohřeje a je pořád ještě asi studenější než to kolem. No prostě osvěží to. Já jsem tomu nechtěla věřit, ale opravdu to funguje.
0: To jsou zřejmě, ta je termoregulace, které bych si netroufal tady vysvětlovat. Ono to funguje vlastně nejen zevně, ale vlastně i vnitřně, protože když si dáme, to zase četl já, že když si dáme zmrzlinu, tak se vlastně vnitřně oteplíme a vlastně nás to neosvěží. A obráceně, když si dáme spíš jenom takový teplejší, neříkám horký, ale teplejší čaj, že to nás naopak v těch extrémních vedrech ochladí.
1: No a to bude zřejmě ono a já to teda už leta takhle praktikuju a naopak,

0: přijedu na chalupu a je tam ještě zima a samozřejmě i v bojleru teče studená voda, tak zatnu zuby a sprchnu se s tou studenou a hned je mi líp.
1: Rozproudíte krev?
0: Protože se zase ohřeju, že jo?
1: Ano.
0: Prostě asi ta termofyzika nějaká funguje.
1: Termoregulace organismu, to je zázrak. No, celý náš organismus je zázrak. Ale paní Marcelo, já moc krát děkuju, že jste těm, kteří poslouchají noční linku na téma, jak přežít extrémní vedra, připomněla jeden možná zapomenutý recept.
0: Ať to zkusej. Někdo řekne, bude si klepat na hlavu a říkat, to je blbost, jasně je vedro, já tady padám přímo vedrem a ještě se budu sprchovat teplou vodou, nebo já se sprchuju takovou, dokud jako vydržím, že jo, ne, abych se opařila, ale prostě teplou vodou, chvilku, no a pak se člověk opře a najednou je strašně osvěžený.
1: No potom ty účty za vodu jsou taky veselé, ale to už nechme být, to je zase jiná kapitola.
0: Když se sprchujete studenou, tak taky platí.
1: Pravda.
0: To si člověk nevybere.
1: No, já vycházím z vlastní zkušenosti, my máme průtokové ohřívače, takže tam k tomu ještě přichází ten plyn navíc. No, ale to je, to už je trošku jiná kapitolka. Paní Marcelo, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, zdravím vás, přeju vám krásné léto.
0: Já taky zdravím a ať to schválně někdo zkusí.
1: Děkuji za tenhle recept, velice přínosný.
0: Mějte se.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma jak přežít extrémní vedra. Jednu velkou vlnu čtyřicítek už máme za sebou. Kdo ví, co přinesou dnové příští, říkáte si. No a právě proto tady mám prostor pro ty z vás, kteří třeba vyzkoušeli nějaký i neotřelý recept. Na recept, jak přežít extrémní vedra, se za chvilku zeptám paní Dany, která čeká na telefonu 731 800 900, ale pro ty posluchače a posluchačky, kteří svoji pozornost v tuhle chvíli dělí právě mezi noční linku a přenos fotbalového utkání, finálového fotbalového utkání mezi Španělskem a Argentinou, dodávám, že po první polovině nastavené tedy prodloužení, tak abych byl přesný, je stav stále 0-0. No a teď už paní Dana, které se musím zeptat, jestli vyzkoušela nějaký neotřelý recept, anebo jestli by spíš uvítala letní byt někde na Islandu. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer, přeju všem vám, Borku, a děkuji všem posluchačům samozřejmě. Já vám můžu říct, že já jsem poměrně otužilej člověk, abych potřeba žít asi létě někde ve Skandinávii, i když i tam, Velká Británie, tam padaly taky extrémní teploty teďko. Takže vlastně já se musím ochlazovat. Vyloženě se ochlazuju. A jedna, která mi tady běží, jeden, dva ventilátory, jeden v kuchyni. Pařit nejsem vůbec schopná, teda to prostě fakt nějaký jídlo za studena. No a nohy ve škopku, věčná věku, ale teplou sprchu na tělo, to je pravda. Paní posluchačka přede mnou to řekla správně. Ona ta termoregulace prostě těla funguje asi tak, že když si dáme vlastně teplejší sprchu, tak pak máme pocit svěžesti. A já teda jsem takový velký otužilec a chodím ráda. Už někdy v dubnu jsem schopna jít do rybníka se zaplavat a prostě tak, ale nemám ráda přeplněnou plovárnu tady u nás Blatný, když tam prostě byla lava na hlavě, tak se tomu vyhýbám vyloženě. No a nohy ve škopku, ventilátory, jeden, dva, tady mám, já prostě v noci neusnu. Já teda vůbec nevím, jak bych vycházela s člověkem, který jako vy má rád horko.
0: Oddělené ložnice, oddělené dovolené, mě tak napadá.
1: Tak, no protože já teda se vyloženě potřebuju chladit a jako já si nevzpomínám, že jako v dětství a v mládí, že by to na mě tak působilo. A je fakt, že teda nebyly 40, že jo?
0: No, to je právě otázka, kterou jsem vám chtěl položit. Ono, my máme to věkové zkreslení, řekl bych, protože když jsme menší, když jsme hodně mladí, mimochodem 106. minuta a Španělsko vede 1-0. No, když jsme byli mladí,
1: fakt, jo,
0: ano, konečně. teď zrovna to tam padlo.
1: Zaplať pánbu aspoň za to.
0: Že nebudou penalty, jo, myslíte? No, ještě je před námi část, tady druhá půle prodloužení. Když jsme byli mladí, tak nám nějaké teplo vůbec nedělalo starosti. Ta termoregulace je, řekl bych, v těch teenagerovských nebo dětských letech trošku někde jinde. Ale přesto se vás zeptám, připadne vám, že když jste byla menší, mladší, že prostě nebyly takový extrémní teploty, taková vedra,
1: ne,
0: že nebyla?
1: Určitě nebyly, protože já už teda poměrně taky dost pamatuju, taky už vlastně to táhnu. Já už to táhnu vlastně na 80, že jo, vy na 70 a já na 80. No.
0: Jedete osmý gumy, no, jak se říká.
1: Ano, přesně. Ale já si nespomínám, že by byly tak, že hlavně ten mladý organismus se přizpůsobuje. Má tu termoregulaci prostě takovou vyváženou. A já říkám, já prostě potřebuju nohy si dávám do škopku, to zase studenou vodu potřebuji od loktu dolů, jako si pustím, já si dám teplou sprchu a pak si pustím studenou na nohy od kolem dolů a tím se, to je takové vyvážení, protože si vzpomínám, když jsem jezdila do jeseníku do lázní, tak tam mě vyloženě dělali střídavý koupele dobře. Takže pak si pustím ještě studenou vodu od loktu dolů a od kolen dolů a vlastně tu teplou sprchu tím zakončím. No a pak si jenom, já tady chodím, já jsem tu sama doma, takže já tady chodím na hota. No, jo, tak nechci mám někoho odkákat. Nepotřebuju.
0: Taky to dělám. Naším psům to nevadí, tak já to dělám doma. Doma vlastně.
1: No přesně,
0: taky.
1: No. Ale víte co, proč si nepohovit, že aspoň tomu tělo, když už to nejde jinak.
0: Máte pravdu. No a když je nejhůř, tak se zase pro změnu inspiruju právě našimi labradorkami. Já si tím břichem klidně lehnu na naši dlažbu, tedy na dlažbu na chodbě, a tam je vám tak krásně chladno. Když už teda opravdu jsou 40, já sice miluju vedra, ale 40 to už je cufíl, jak se říká vám tecu.
1: No, jako já si to nedovedu představit třeba 45 a 50, jo. 50 stupňů, když někde vládne. No to ale jako ono opravdu i umírali lidi daleko větší množství letos, jak byly ty extrémní vedra, ale co nechci být negativní, jo. Takže v Německu snad umřelo snad 3000 lidí, jo. Jako tak už
0: no ono je to vážné téma, já si tady z toho občas dělám legraci, ale je to vážné téma.
1: Ono je třeba si dělat i z vážných témat občas legraci, ale nad sázkou to brát, ale jako pro mě vyloženě tohle klima 30 je pro mě tak maximum, co vydržím, když mám někde po ruce vodu. Ale prostě víc už, já 40 bych prostě nepřežila.
0: No tak možná nám příště paní Dana, možná nám příště paní Dana bude telefonovat z norského fjordu, až budou extrémní vedra.
1: Ježíš, já když Tomáš trávil hodně času, když dělal doktorát, tak vlastně můj syn, ten mladší, a ten právě byl v tom Norsku a říkal, mami, to by bylo klima. Já říkám, neříkej mi to, vůbec mi to neříkej. Nerozčilo mě ještě ty dneska, tady byl zrovníka, to jel, protože mě tady se strhly ještě žaluzie, tak mě tady dělal stínění nový a říkal mi, no já jsem přijel z vody a teď jdu zase do Prahy a v pátek zase přijedu. A já si říkám, a pro tebe by bylo ideální někde ty fjordy, prostě to Norsko. Já jsem říkala, prosím tě, neříkej mi to. Neříkej
0: děti
1: mi
0: radost
1: to,
0: života.
1: Mě,
0: ještě nám takhle nalí to naděje dožil, že? No.
1: Přesně. Ale víte co, i moje kočky umíraly tady. Oni fakt se plazili tady po zemi, po podlaze. A jako v tom bytě, a navíc já mám na jeho západ okna, jo, což je teda úplně šílení extrémní. A to je prostě, mám sice krásný výhled, ale už se těším na září, až budou takový ty klidnější. A mějte se moc hezky všichni. Já lituju Moraváky, Jižní Moravu, tam vyloženě ten cíp jižní, jeho moravský, jo, tam, kde mají ty extrémy neustále a teď to sucho a úroda.
0: No to jsem právě teď chtěl říct, to byste měla vidět ty záhumenky a ty zahrádky, jak přímo trpí.
1: Ne, já si to nedovedu představit, protože vy si přece jenom zalejete třeba ty rajčátka, že jo, co máte u domu.
0: Ano, mám. Ale na dešťovku 120-litrovou popelnici, no.
1: No. Ale jako můžu říct, my máme sudy a teď máme zalito teda. Já jsem dneska sice začala smutně, ale nám se tady dneska prohnal takovej dvouhodinový déšť, takovej prudkej. A bylo to jenom tady nadbohnou a bylo to velice příjemný. Já jsem pak hned vyrazila ven a to jsem byla hned ve svým živlu.
0: Zůstaňme v naději, že nás takové dny ještě čekají, paní Dano. Děkuju.
1: No, já doufám, mějte se všichni krásně, opatrujte se v těch vedrech, vy co už máte nějaký věk a buďte hlavně ve zdraví, no. Protože co víc si přáte?
0: Máte pravdu. Děkuju vám a naslyšenou.
1: Mějte se krásně a dobrou noc přeju vám všem.
0: Za všechny děkuju a znovu se vás za chviličku zeptám, jak přežít extrémní vedra. Což je téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do nového dne a do nového týdne zbývá už jen necelých 6 minut. No vlastně necelých 7, abych byl úplně přesný. Ale na čas teď tak úplně nehrajeme. Spíš na vaše příběhy a na vaše v tomto případě rady, jak přežít extrémní vedra. Vítám vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu a slovo dávám paní Marušce, která volá z jižních Čech. Dobrý večer.
1: Přeji krásný pohodový večer vám, pane redaktore, všem posluchačům. Já jsem si to zařídila trošku preventivně, takže začnu od začátku. Bydlím v paneláku, mám 3 okna, všechny na jeho západ, jako paní Dana, ale mám to zařízené, takže jsem si do každého okna dala do jedné části síť, abych mohla mít, a do balkonu, do celých dveří, abych mohla mít v noci otevřeno. Takže pokud jsou chladnější noci, je to paráda, mouchy nelítají, komaři taky ne, a byt vychladne. Takže to jde. Pokud jsou horké noci, je to trochu složitější, ale taky jsem si poradila bez ventilátoru. Obstarala jsem si bělové sáčky, které se buď dají nahřívat v zimě, anebo v létě chladit, takže mám v ledničce, takže bělové sáčky si přiložíte tam, kde zrovna potřebujete, a je to úplná paráda. No takže to mám takhle, samozřejmě vlažná sprcha, to je bez diskuze, taky pomůže, ale já s tím skoro takhle vystačím. Docela je to fajn.
0: Teď jste mi připomněla těmi gelovými sáčky v dobách, kdy mý synové vyrůstali, rostly jim zuby, tak si vlastně do mražáku dala dávat taková, no vlastně taky taková gelová hmota v takovém obalu, a tím oni potom si vlastně prokousávali a chladili zároveň tu dáseň. No takže využíváte v tomto případě opět fyziku. Chladící gelové sáčky.
1: Ano, přesně. Ale to možná je to, co, o čem hovoříte, to jsou koupené sáčky v, jako takhle, jak se to říká, z polystyrenu.
0: Polyetylenu spíš. Polystyren, ten by byl raz, dva pryč.
1: To by bylo trošku. Zkoušený. Ten máme na baráku zvenku, polystyren.
0: No prosím, zateplení, respektive izolace, která vyrovnává teploty, taky v pořádku. No a když k tomu připočteme třeba už zmíněné venkovní žaluzie, to by byla kombinace, paní Maruško.
1: Žaluzie, samozřejmě, to jsem nepodotkla, ty už mám x let. Takže správně, ještě je třeba správně ty žaluzie naklonit taky.
0: Tak.
1: Aby odrážely sluníčko, no. Takže asi takhle to mám, ale fakt s tím vystačím bez ventilátoru, mám také jenom takový jednoduchý vždycky od Vietnamců, ale to vůbec to není k ničemu, to jsem zkoušela, pak mám asi století ventilátor na teplo a na studený vzduch, ale jako ono, to tak nefunguje. Klimatizaci nemám, no takže to mám takhle, ale fakt výborné, já nemám žádný problém, úplně paráda.
0: Děkuju moc krát, aspoň mám co poradit mé máti, protože ona v těchhle vedrech trpí, řekl bych, jako 90%.
1: Ale ty sáčky jsou úplně nejlepší, opravdu. Jsou dobré i právě, když vás něco bolí a hřeje to, že jo, pokud koleno hřeje, tak je dobrý chladivý sáček, pokud nehřeje a bolí, tak zase je dobrý ten studený zadničky, že jo. Teda studený, pokud je koleno teplé, tak studený, a obráceně, pokud není teplé, tak teplý, tak. A to pomáhá i na bolest, když hovoříte o máti, tak určitě by se jí to hodilo.
0: Vyřídím.
1: Nejenom na koleno, ale na leco, co bolí.
0: Vyřídím s velkými díky. Mějte se hezky.
1: Mějte se
0: a naslyšenou.
1: Hezky. Zdravím vás všechny posluchače, dobrou noc, přeji všem.
0: Naslyšenou. Ještě jedna krátká zpráva pro ty, kteří, jak už jsem jednou říkal, dělí svoji pozornost mezi Noční linku a případné dění ve finálovém utkání mezi Španělskem a Argentinou. V tuhle chvíli už běží nastavený čas prodloužení a tím pádem od titulu Španěle, kteří teď vedou 1-0, zbývá, tedy dělí už jen necelých 5 minut. Po rohu, který kopl Messi, nakrátko, jak se tak dívám, tam bude další rozehrání ze značky rohového kopu, předpokládám. Ano, zřejmě došlo k nějaké chybě. No, v příštím vstupu, a vlastně už zítra vám řeknu, jak to dopadlo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Teď už platí datum 20. července 2026 a svátek má dnes Ilja. Je-li mezi těmi, kdo poslouchají Noční linku Českého rozhlasu, někdo tohoto jména, gratuluju a přeju zdraví, štěstí a lásku. A pokud možno ne extrémní vedra. A tím už jsem se jemně dostal k tématu, které platí i pro další část Noční linky. Jak přežíváte extrémní vedra? Máte nějaký svůj vlastní recept? Bylo jich tady pár? A byly tady i některé, které jsme vylovili z paměti. No tak to je to sprchování teplou vodou, které zmínila paní Marcela. Ovšem, teď na telefonu čeká další posluchačka. Je to paní Emma, která volá z Javorníku v Jeseníkách a chce nám říct něco, čemu se jejími slovy budeme divit. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem posluchačům i vám, pane redaktore. Možná se budete divit, ale já jsem narozená v červnu ve znamení raka, ale já miluju vodu a horko. Ty vedra, to je pro mě úplně balzám pro moje tělo, pro moji duši. Když napadne první sníh, tak mám depresi.
1: Já vám naprosto rozumím. Já jsem taky rak a taky miluju horko, miluju vodu, ale když už to bylo 42 a někdy i 43 na venkovním teploměru, tak už to bylo únavné i pro mě. V našich končinách, kde nefouká vítr od moře.
2: Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi, já jsem si chodila v tričku, v kraťaskách, s pejskem na procházku, k nám na zámek, do parku, to jo, k rybníku, šla jsem si zaplavat. Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi. Manžel ten studené limonády, on je blíženec a já rak. Pořád otevřené okna, tak jasně, okna máme otevřené, že to je jasný. Ale nadával, já jsem to nadával, že tak krásně je teplo. A sousedky mi říkají, proč máš na nohách ponožky? A já říkám, já neumím chodit na boso. Ale já jsem si ty bedra prostě vyloženě i v práci, že jsem hospodská, tak lítám jako, už jsem to tady několikrát, jsem se k vám dovolala, říkala, lítám po placu, jo. A já jsem si to užívala, jsem byla úplně sedmém nebi, opravdu.
1: Já vám rozumím, já s těmi ponožkami tedy rozhodně. Když je venku už jenom 20 během léta, respektive letních prázdnin, tak já ke svým procházkám po zahradě takhle v 8 hodin večer už potřebuju župan. Mě je tam zima.
2: No, tak já v županu chodím ráno v 5 hodin kolem paneláku, když venčím Diánku mého pejska. A lidi se mi smějí, já říkám, no a co, ježišmaraš, já jsem oblečená, o co vám jde?
1: Máte pravdu. A paní Emo, tím pádem recept na to, jak přežít extrémní vedra od vás, nemusíme ani čekat, vy jste prostě rák a máte vedra ráda. Já vám rozumím, já v zimě nemůžu ani dejchat.
2: Opravdu, já to zbožňuji, já si to užívám, to teplo, a říkám, přijde zima a když napadne první sníh, já normálně mám psychickou depresi z toho.
1: No, to já
2: to
1: mám.
2: To oblíkání sebe, pejska, jo, a to. A,
1: ano, to oblékání. Jak má na sobě člověk víc než dva kousky oblečení, tak to nestojí za nic.
2: Já se půl hodiny oblíkám, peskový hodin obleček, jdeme ven, ona se vyčurá, udělá potřebu, jdeme za 10 minut zpátky a zase se půl hodiny vyzlíkám a jsem nervní z toho, jo. A takhle v letě ráno, že dobrý, stanu, hodím na pyžamo župan, vyběhnu 5 hodin ráno, že všichni spijou, pejskem, odpoledne hodím tričko, kraťásky, ponožky, sandálky a už běhám.
1: Rozumím vám naprosto, ovšem musím zároveň říct, že jsme, řekl bych, v menšině. Takže se za chvíli znovu vrátíme k tématu, jak přežít extrémní vedra a já vám děkuju za váš telefonát. Mějte se hezky, paní.
2: Já všem posluchačům potřeb krásnou noc, krásné pondělí a kdybyste někdy jel do Jeseníku, tak se zastavte hotel Pradět, restaurace, ráda vás obsloužím.
1: Je, to je hezký. Moc krát děkuju, paní Emo.
2: Natočím vám pivo s takovou pěnou, protože jsem tam dneska měla pražáky a jsem jim natočila piva, oni si to fotili a já jim říkám, jako proč si to fotíte? My ukážeme našemu hospodskému v Praze, jak má vypadat správně natočené pivo. Tak mi to potěšilo.
1: Ten bude mít radost teda. Tak vám děkuju, paní Emo, a mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Vy taky zase zavolám, jak bude super téma.
1: Díky, naslyšenou.
2: Nasledanou, všechny zdravím i vás. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Je 5 minut po půlnoci, je pondělí, píšeme 20. července 2026 a skončilo fotbalové mistrovství světa. Brankou Torrese ve 106. minutě vyhráli 1-0 Španělé a jsou mistry světa.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: téhle písničce Hanky Zagorové, tedy zaspívala nám o biografu Láska, si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, dovolím jednu, no, drobnou reakci, respektive návaznost. Víte, já zažil ještě doby, kdy se v kinech, nebyla instalovaná klimatizace. To dnes je to trošku něco jiného, ale když jsme někdy v létě za velkých veder šli do kina, tak to vám řeknu, tam opravdu bylo nutné sundat některé svršky. Ale teď k tématu. Ono vlastně souvisí s tím, co jsem říkal. Jak přežít extrémní vedra. Na tohle téma si povídáme s našimi posluchači, v tomto případě s paní Jitkou, která volá z Ráje kuřáků ze Šluknovského výběžku. Dobrý večer.
1: Jak to zráje kuřáku?
0: No, Šluknovský výběžek, no, proto. Paní Jitko, jak přežíváte extrémní vedra?
1: Mizerně. Já teplo nemusím. Já mám radši úd, jak zimu.
0: Jo, takže vy jste úplný opak toho, čím je paní Ema. Před malou chvilkou telefonovala a říkala, že 30 je pro ní start života teprve. Jo, 30 stupňů Celsia.
1: Že pak, to je jednoduchý pro mě jako takhle na vysvětlení, protože když je zima, člověk se může přioblíct, nebo si může zatopit. Když je vedro, tak když se slíkne do naha, tak už ho zvládek zipnevá, aby sundal ještě aj kůži.
0: Není se sundat, no, to je pravda. Takže jak to praktikujete?
1: Je to bída, já většinou mám veliký ručník, který máchám většině v studené vodě. Zvrhka to vyždím, no a pak se lehnu a hodím to na sebe. Jenže to pomáhá akorát na tělesný teplo. Horší jako to bylo teď, když byly ty vedra opravdu ke 40, tak byl i ten vzduch v bytě, který jsem měla zatemněné a všechno, tak byl moc horký na dechání, to už pálilo v plicích. A to je daleko horší. Akorát si říkám, že teda znám jeskyni, kam se asi příště na ty vedra odstěhuju, protože v kameny je, jak známo, vždycky chládek.
0: To je pravda.
1: Tak doufám, že navíc tam najdu příbytek nějaký aspoň na ty největší vedra. Jinak mám takovou něco, co ostatní lidi asi nemají. Vím o jezírku v lese, ve vysokém lese. Tam je krásná voda, sice tmavá, ale čirá do hloubky. A jelikož je to vysoký les okolo, tak tam je vždycky chladnější voda o několik stupňů, protože venku, v těch rybníkách a v těch různých koupalištích, tam je ta kafe, řekla bych to jinak. A v tomhletom jezírku, tak tam je vždycky chladnější voda. A tam, když si člověk lehne, tak je mu opravdu dobře.
0: No vy jste vlastně naťukla další způsob, který ještě nikdo nezmínil, že právě v lese se můžeme hodně ochladit za extrémních veder.
1: No, když je takovýhle vedro, jak bylo teď, tak a i v tom lese chudáci stromy a zvířata taky trpějí. Dobře, akorát tak hovadům a kousavým hmyzu.
0: Paní Jitko, já vám děkuji za to, že jste i v těchto vedrech, byť tedy dnes máme po přechodu studené fronty, našla sílu a zavolala jste, to muselo stát hrozně moc sil, ale ono pro dnešní vydání noční linky, no říkám, pro dnešní díl noční linky platí, že bohužel nelze psát na rozhlas.cz/linka, našli jsme zřejmě ten důvod, ale bohužel do té dnešní už jen telefonáty. Takže děkuji za ten váš a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je ještě pro dalších 40 minut, jak přežít extrémní vedra. Extrémní teploty jsme si hodně užili na konci června. No a od té chvíle možná přemýšlíme o tom, jak se schladit co nejefektivněji a možná, že někteří z vás, a konec konců takové případy už tady byly, přišli i na nějaký recept, jak to udělat neotřelým způsobem, anebo z paměti vylovili nějaký starý návod, jak se ochladit. Pan Zdeněk je tím, kdo přichází právě teď na telefonu 731 800 900 říct, jak to dělá on. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych měl několik námětů, hlavně pro ty nejvíce trpící, to jsou lidi v panelových domech, jo. Mm-hmm. Takže vypítřili ty tekutin denně, jo, a zapisovat si to množství, protože starší lidi už potom zapomenou, kolik toho vypili, jo. Mm-hmm. Já to dělám tak, že okna na sluneční straně polepím bílým papírem, jo, odráží sluneční paprsky a mám větší chládek. Mm-hmm. Rolety se dají postříkat z ručního rozpraškovače, jak je na kytky, tak se dají postříkat vodou, jo. Mm-hmm. Používat stolní anebo stojanový ventilátor, to se mi taky osvědčilo. No, taky dobrý je naplnit vodou vanu na několik centimetrů a potom odpařováním taky se chladí místnost. Mm-hmm. Podobně působí zavěšený mokrý ručník, jo, třeba přestopení přes ventilátor, přestopení a dát na k němu spuštěný ventilátor. Mm-hmm. Minimální oděv nosím, samozřejmě občas se postříkám vodou právě z toho rozprašovače, sprchuju se vlažnou vodou, když jsou vedra, jo, větrát se samozřejmě přes noc, jo, a potom ještě, co je taky dobrý, co mě napadlo, taky jsem to párkrát využil, a ve sklepě paneláku je přece jenom větší chládek, jo, takže si tam člověk může vzít židli a knížku a může tam prostě vegetovat. To už je, co je běžný, že jo, známý, že se nemá konzumovat alkohol a káva a pít pouze dobré alkoholické, nealkoholické pivo, studené čaje, minerálku. No a blížíme se k závěru nápadu omezit vaření a pečení, že jo, protože vzniká teplota, dopřát si polední siestu, jako v Itálii, tam je to běžný, že jo, a ve Španělsku, že mají hodinovou pauzu aspoň. Nemocní by se měli poradit s lékařem a omezit pohyb a pobyt na slunci. A poslední věta, když již musíme ven, tak ve slunečních brýlích, kloboučku a klidně si beru deštník. A jo, může být i třeba tmavej, ale přece jenom pod tím deštníkem je chladněji, nejsou to přímé paprsky a potěšilo mě, že jsem asi před 10 dny, když byly ty vedra, tak jsem viděl v Itálii taky, že nosí normální deštníky lidi. Jo? Mm-hmm. Takže to by bylo tak všechno, kdo si z toho, co vybere, tak záleží už jenom na něm.
0: Pane Zdeňku, já vám nesmírně děkuji za všechny velmi užitečné rady. Vy jste vlastně racionálně shrnul všechno to, co máme dělat proti extrémním teplotám, které nás možná ještě potkají během letních prázdnin. Takže děkuji a zdravím do Jizerských hor.
1: Taky, mějte se hezky a naschledanou.
0: Naschledanou. Pro tuhle noční linku můžete využít pouze telefon 731 800 900. Omlouvám se za tu nemožnost napsat svůj vzkaz, svůj návod na to, jak přežít extrémní vedra na web rozhlas.cz/linka. Je to technická příčina, přišli jsme na její důvod, ale bohužel pro dnešní vydání noční linky už s tím není možné nic udělat. Takže někdy příště. A to někdy příště přijde vlastně hodně brzy, protože už máme 22 minut po půlnoci. Z dnešní, nebo z té aktuální noční linky už bývá méně než 40 minut. Telefon 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jistě jste už několikrát slyšeli o tom, že počasí je tím nejvděčnějším konverzačním tématem. No a vlastně o počasí si povídáme i během těchto dvou hodin Noční linky. Jak přežít extrémní vedra? A ono to je vlastně vážné téma, protože ta vedra na konci června jednak přispěla k tomu, že se i v Česku přepisovaly teplotní rekordy z naměřených teplot. No všem taky hodně lidí právě následkem extrémního horka bohužel zemřelo. Nejen u nás, to platí pro celou Evropu. Já teď ale nechci bědovat nad vývojem klimatu jako takovým, ale spíš se ptám, jak přežíváte extrémní vedra. Máte nějaký recept, jak na to? A dalším, kdo čeká na telefonu 731 800 900, je paní Soňa, která volá z Krnova. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, možná dobré ráno, všechny zdravím, hlavně vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A já jsem si vzpomněla kdysi ještě, jak jsme byli jako děcka, moje máma, když třeba byla zima, tak nám pod peřinu dávala termofon s teplou vodou. A jelikož termofon už nemám, tak jsem dala do mražáku petku, naplněnou vodou samozřejmě, a tím se ochlazuju. Ochladím si chodidla, pak si ochladím dlaně, a víte, že to pomáhá.
0: Já bych věřil.
1: Je to asi lepší než ta studená voda, protože máte mokré, že jo, jste celý mokrý potom, ale opravdu tady to funguje.
0: Akorát budete mít mokrý povlečení. Ono se to orosí, že jo?
1: Já si to zabalím do ručníku, jako nebo do tenkého, tenké útěrky, víte, aby to nebylo mokrý. A tím si potom chladím chodidla a dlaně. Ale chtěla jsem říct, tady není to kousek od nás, ale je to v Bělé a tam je takový lesík a v tom lesíku někde z těch hor teče ale velice studená voda. A je tam takový labirint, kterým se musí chodit, ale musíte v tom chodit a zvedat nohy jako čáp. Protože jinak byste tu ledovou vodu opravdu nepřežili. Tam stačí, a myslím, že tam nějak mají cedule, třeba na půl minutky ponořit loktě do té ledové vody. Ale to vám v momentě začne jak jehličky, kdyby vás píchali. Tak je ledová ta voda a je to velice ozdravné. A v těch vedrech, no, letos jsem tam bohužel nebyla, ale opravdu tak ledovou vodu jsem ještě nikde nezažila.
0: Kor v těch vedrech se to hodí. Můžete pro ty, kteří třeba přišli o něco později nebo přeslechli to umístění, říct ještě jednou, kdeže se vlastně nachází tenhle zázračný pramen vlastně?
1: Je to Běla pod Pradědem a je to opravdu v takovém lesíku. Ti, co tam někde v okolí bydlijou, určitě to znají. Jo, já jsem tam byla teda dvakrát a je to opravdu tak ledové, že tam nevydržíte ani tu půl minutu ty loktě mít ponořené v té ledové vodě. To je úplně jak jehličky. A jinak, já jsem spíš takový zimní typ, ty vedra vůbec nesnáším a třeba můj vnuk, já bydlím se synem v domě, oni bydlí u dole a nahoře a ti jsou zase rádi chodí i v zimě dole v kraťasách a já mám furt otevřené okna. A ten vnuk, když přijde ke mně nahoru, on vždycky, já tak rád tady jdu, bo ty máš otevřené okna, ty tady máš chladno a v

0: na nic, protože se čeká, až přijde. Ona už byla zapojena, ale já nevím, tam byl nějaký problém, čili to nefunguje, takže mně stačí ta petka s tou ledovou vodou z toho mražáku. To je úplně led, že?
1: Mm-hmm. No, tady je důležité říct, nenaplňujte tu petku úplně, jo? A taky ano, trošku zmáčkněte, protože ona se vlastně tím, že se změní skupenství a známe všichni tu anomálii vody, protože největší objem má při 4 stupních, tak se tomu, tak to může prasknout. Pozor na to.
0: Ano, ano, nenaplňuju celou, ale pak mám z toho fakt takový pěkný kousek ledu a opravdu to ochladím si chodidla, ochladím si dlaně a opravdu tak nějak to tělo cirkuluje potom lepší než v nějaké ledové vodě.
1: Paní Soňo, děkuji i za tenhle recept praktickému využití pro ty, kteří poslouchají a zmáhají extrémní vedra. Jejich první vlnu jsme si zažili na konci června a byl bych rád, aby už druhá nebyla. Jenomže my jsme malí pánové.
0: My to nemůžeme rozhodnout, že jo? My se jenom musíme nějak přizpůsobit, aby nám bylo líp.
1: Děkuji moc krát za váš recept. Mějte se hezky.
0: Já děkuji taky, já zdravím všechny posluchače, vás taky zdravím, už jsem pozdravila, takže se mějte a pěkné ráno nebo pěknou noc přeji, takže dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem našeho povídání s posluchači a posluchačkami, kteří jsou našpicovaní, tedy mají našpicované uši už od 23. hodiny, je jak přežít extrémní vedra. A já musím přiznat, že už v době, kdy jsem poprvé mluvil s naší, řekněme, stálou posluchačkou Aničkou z Osološnice, to je malý kousíček za hranicemi České a Slovenské republiky, tak jsem se už kdysi dávno před těmi, myslím, nějakými 7 lety, kdy jsem poprvé vysílal Noční linku, díval na webové stránky obce Sološnica. A teď jsem to udělal znovu a připomněl jsem si, že vlastně vaše obec je obklopena lesy, tedy aspoň podle té úvodní fotografie. Ano. Je to tak, paní Aničko? Dobrý večer.
1: Ano, je to tak. Krásný večer, teda už po polnoci.
0: Tak dobré
1: ráno.
0: Ale
1: viete, to je jediné šťastie, že tu máme ozaj blízko les. A ja mám chalupu tak skoro na kopci, takže môžem povedať, že prežívam, no ťažko, ale prežívam, lebo ventilátor nemôžem mať zapnutý kvôli očiam, mám alergiu veľkú, takže to mi veľmi škodí na oči. Tak ja mám vonkajšiu markízu na braku, potom mám hliníkovú roletu zvonku, medzi okenné mám ďalšie žalúzie a ešte tmavý, ťažký záves zelený. Takže ja som to prežila, hoci v byte som mala 31 stupňov, napriek tomu. Takže bolo to katastrofálne, ale prežili sme.
0: No, ono s tou venkovní markízou, to mě tak připomíná, že naši předkové ani zdaleka nebyli, řekněme, tak neznalí. Oni třeba v Řecku moc dobře ví, proč staví dům, který je vlastně obehnán ještě takovou, no, já nevím, balustrádu, no prostě, že tam mají ty venkovní markízy už vlastně vbudované při stavbě domu, aby to vlastně ochlazovalo ten vnitřek. Jo, ta cirkulace.
1: Ano, víte, co byste neveril, že co to zobere slnka, že je to fantastické. Ja si bez toho neviem ani už predstaviť. Lebo ďalšiu izbu mám ako bez to, tam to je chalupa. A tam nemám, tam není treba, ale tu mi pálí slnko od rána do večera, do západu. Takže je to katastrofa. No, ale prešli sme, dúfam, že už také horúčavy nebudú. Najviac ma jedovalo, že nemohla som si poliať záhradu, lebo prachu je strašne veľa. Dneska trošičku napršalo, ale to je o ničom. To je zem je úplne... A keď som pozerala na tie moje rajčiny, tak mi bolo do plaču, lebo hlasili, že budú búrky a čo ja viem čo, no tak radšej nie je tá búrka, jak bola na strednom Slovensku a na východnom, tak to radšej nie.
0: No. To ani neviem, že na východe byla nejaká veľká búrka.
1: Áno, áno. Aj na strednú. No, to príde tak bleskovo, že keď je taký pretrž mračeň, aj tu sme zažili teda veľmi škaredú búrku minulý rok, že ale to prišlo a odišlo. No, takže...
0: Lokálni búrky, no.
1: Že sme fakt tak pod lesom, že nie som niekde v paneláku. No a ešte jednu radu dám. Mne vždycky doktorka povedala naša, keď som bývala v Bratislave, že boli také horúčavy a tam sme mali len medzi okenné žalúzie, to bolo úplne niečo iné. Včera mala laryngitidu a hovorí, do slanej studenej vody, keď sa kúrilo, treba dať plachtu a zavesiť na okna alebo na dvere, aby sa ten vzduch jako zvlhčil, lebo to sucho, to není do toho dobre, no, na tie predušky. Takže fakt, aj toto som robila, teraz jak bolo tak horúco, že som dala na dvere tú plachtu a presne sa to trošku tak, no, zlepšilo.
0: A tá súl, protože slená voda, ste říkala, tá súl má nejaký důvod?
1: Áno, že máte pocit, ako keby ste bol pri vori.
0: No tak to jo, to beru, píšu si.
1: Normálne do vandla alebo do labora dať sol, a tak viacej ako lyžičku samozrejme, a namočiť tam tú plachtu bielu a zavesiť, vyžmýchať a zavesiť. Úplne sa ináč potom dýcha. Klimatizáciu takisto nemôže mať, to mi veľmi škodí. No, bohužiaľ. Ja. Takže ďakujem, pekný večer ešte, to už bude ráno pomaly, Pozdravujem všetkých poslucháčov a som šťastná, že som sa vás dovolala.
0: Pani Aničko, ja vám moc krát ďakujem za váš telefonát a přeju vám léto, ktoré sa dá vydržet bez extrémnych veder.
1: Ja keby som mohla ísť tak k moru, viete čo, tam by mi nevadilo ani 50 stupňov.
0: No tam je to trošku iné, tam je trošku iný vzduch, slaný a fouká tam vietřík od moře. To už je opravdu iná kapitolka.
1: Dobre, tak vám všetko dobre prajem a hlavne zdravie a nech vám to takto stále vysiela, jak máte.
0: Ďakujem pekne. Mějte sa hezky a naslyšenou.
1: Ajdi, všetko dobre.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Méně než čtvrt hodina zbývá z té aktuální noční linky Českého rozhlasu, ve které si povídáme, ale hlavně vy, protože vaše příběhy, vaše postřehy, vaše glosy a vaše zlepšováky v tomto případě jsou nejpodstatnější. O tom, jak přežít extrémní vedra. A já jsem si teď naschvál spočítal, kolikátou volající je v pořadí naše posluchačka Mirka, která čeká na telefonu 731 800 900. No, je 12. v pořadí, takže aby noční linka nebyla tuctová, tak ještě budu muset vzít někoho dalšího. Mirko, dobrý večer, dobré ráno.
1: Dobrý večer, moc všechny zdravím. A jak tedy ta hrozná horka řeším já? Mm-hmm. Mám být zděný tedy na obě dvě strany, ráno sluníčko na balkon, odpoledne pěkně vytopený obývák na druhou stranu. Mm-hmm. No a teda už jste to vzpomněli, jaká byla krásná léta, to bylo... Já u Apola celý, to už jsem o tom mluvila, celé léto, nádherné léto, prostě jsme se koupali a takové extrémy teda nebyly opravdu. No, ale tak teď chci říct, že už v loni to bylo a zase určitou dobu ta horka už byla, tak přišel jsem syn a říká, já se na tebe nemůžu dívat, tak mě dotáhl, koupil teda takovou klimatizaci, která se mě úžasně osvědčila. Vypadá to jako taková malá pračka a je od toho roura taková jako harmonika poskládaná a teď ta roura prostě se strčí do okna. Ovšem problém je ten, že nejdříve se do toho okna musí prostě vlepit suchýma zipama igelit, který má uprostřed zip. A ten se potom teda nedobře, ten zip, a strčí se tam ta roura, pěkně se to upevní. No a teď já si to pustím. Teda není to úplně bez hluku, je to takové, trošku hučí to prostě. No a já prostě, když si to pustím, tak studený vzduch a za 10 minut je ten obývák perfektně vychlazený. Tak ono je to sice takové, se zdá, primitivní roura do okna, ale mně se to osvědčilo. No, tak toto používám. No a v kuchyni mám ten stojací ventilátor, který se otáčí, tak taky to trošku jako pomůže. Ale děkuju té paní, co se zmínila o těch igelitových takových jako sáček dělený, to vypadá.
0: Gelové tak sáčky, to ano, to byla paní Maruška.
1: No, paní Maruška, teda děkuju jí, protože si to vytáhnu. No, a teď ale jsem ještě chtěla říct, že no tak nějak to přežít musíme. Samozřejmě sprcha a tak. Ale mně se osvědčilo, to mě právě někdo poradil, že normálně do umyvadla v koupelně napustit co nejvíc studenou vodu, no a já se tak jako opláchnu a teď tam strčím ty ruce, včetně loktu, až po lokte, do té studené vody. Chvilku vydržím a to teda nádherně ochladí. Tak to se mě teda osvědčilo. Tak ty dvě věci, ta harmonika do toho okna, tady toto, ale ještě mám takovou malinkou pomůcku, to je opravdu takové, jenom když se jde ven, tak prostě prodávají takovou gumovou krabičku, vypadá to jako vysoká peněženka a je to gumový s takovým jako trošku, jsou tam otvůrky. No a teď v tom je vložená taková, vypadá to jako malý ručník, taková utěrka speciálního materiálu. No a to se namočí do studené vody, vyždímám, dám to do té krabičky a jdu ven. A když někde třeba sedíme, tak prostě to vydělám a je to úžasně chladné a taky to trošku pomůže. Takže pomáháme si prostě, jak to jde, no.
0: Princip ale odpařování takovou... v praxi, ano.
1: No a ještě teda takovou malinkou příhodu s kamarádkama, teda, no je nás pět a z toho 4 vdovy, takže co máme dělat, že jo. Tak se scházíme každý týden na kartách a dáme si vínečko a tak. Tak jsem jela z Rajhradu, musím pochválit vlaky. Vlak Brno-Břeclav, opravdu klimatizovaný, paráda. No ale vylezu z toho vlaku, to jak když vás praští to horko. No a tam jsem koupila, protože tam na tom prvním nástupišti jsou stánky cukrovinky, ovoce, Já jsem koupila nádherné velké třešně, samozřejmě přes 100 kilo, tak mě je pěkně zabalil, abych to mohla nést, tak si to štráchám prostě na tu 12 a zdá se mně teda, že ty 12 opravdu nejsou klimatizované. Tam bylo tak horko, já spocená na tom sedadle a vedle jsem si postavila ty třešně. No nenechala jsem je já tam.
0: Je, 12 je v tomto případě tramvaj, jo, pro Brňáky Šalina, jo?
1: Ano, tramvaj nebo Šalina. No, takže z toho horka jsem byla zblblá nebo co. No prostě někdo si pochutnal na těch krásných třešních. A ještě teda, jestli můžu chviličku,
0: ano.
1: Ještě takový příběh, že prostě z toho horka může být člověk i onemocněn. A mně se to stalo, když ještě žil manžel, tak jsme měli chatu za Brnem a tak, a oni se nám tam nastěhovali vosy. No a ty vosy, že jo, no, večer začali tak jako bzučet, no tak co teď, tak nechtěli jsme jít domů, tak jsme zavřeli tu chatu a tam bylo takový horko v té chatě. Já se ráno vzbudím, nemohli jsme otevřít, aby ty vosy nám tam nenalítali, a já jsem z toho dostala angínu. No. Tak ráno jsme jeli prostě zrovna k doktorce a prostě angína z horka.
0: Tak. Já jsem tady tuhle otázku zrovna položil tomu úplně prvnímu telefonujícímu Jaroslavovi, který měl rád chládek a chlazené nápoje. On říkal, že s anginou v létě nemá vůbec žádné zkušenosti. Já naopak ano, a taky jsem se optal, jestli třeba cestuje. Já jsem to chytl na letišti, to bylo na Majorce a to je obrovské letiště a všude klimatizace venku 40, uvnitř krásných 21, no a výsledek se dostavil. 2 týdny jsem nemluvil, to by měli všichni Pražáci ze mě radost.
1: No. bylo to tak prostě. No tak jinak tak nic, no musíme si pomáhat, jak to jde, lepší to asi nebude, takže prostě já jsem tady sama, tak si udělám pohodlí a taky dělám, co můžu, no ale s těma loktema, jak se strčí do té vody, to se mě úžasně osvědčilo.
0: Moc krát vám děkuju, paní Mirko, a mám už jenom poslední drobnou otázku, která vlastně nesouvisí s tématem. Já už nestihnu vzít někoho dalšího, protože před námi ještě písnička a pak divadlo pro vaše uši. Vy jste zmínila vosy. Máte nějaký recept, když jste nám řekla o svém receptu s mobilní klimatizací a taky s tím odpařováním? Máte nějaký recept na to, jak se zbavit třeba na zahrádce vos? Máte nějaký speciální recept?
1: Právě, že potom jsme tam jeli a manžel to jaksi vykuřoval. Mhm. Jo, jenomže zase jsme měli strach, aby se nezapálila ta chata, ale nějak už si nevzpomínám přesně, jenom si pamatuju ten kouř. Nějak kamoše vzal sebou a tak nějak si pomohli od těch vos.
0: Já to dělám tak, že do prázdné lahve většinou od piva, protože toho je u nás vždycky dost, dám asi tak 3-4 cm vody a do té vody buď to pivo, anebo něco sladkého, sladký sirup.
1: Ano.
0: A oni tam sami nalezou a už netrefí cestu ven, protože jsou zmámené jednak pivem nebo sirupem.
1: Ano.
0: Tak se mi to tam postupně hromadí. Já vím, že to je pro milovníky zvířat možná něco až příliš drastického, ale takhle jsem si s nimi poradil. Děkuji vám moc krát, Mirko, přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Ano, já vám taky moc. A naviděnou, naslyšenou.
0: Toto byl poslední telefonát té aktuální noční linky. Říkal jsem, že bych měl vzít ještě někoho dalšího, aby to nebyla tuctová noční linka. Takhle vás bylo 12, kteří jste řekli, jak přežít extrémní vedra, ale víc už se do té noční linky, kterou právě posloucháte, asi nevejde. Jak se tak dívám a měřím i délku poslední písničky, ne, opravdu víc už toho dnes nestihneme. Takže vám přeju dobrou noc, sladké sny a Jarce Barboříkové, která se chopí povinností moderátora noční linky už za 22 hodin, přeju štěstí vám taky při telefonování na studiové číslo. Tématem příští noční linky bude dědictví, radost, vzpomínka nebo starost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, i když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, velevážení, náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Humberto. Buďte vítáni a račte vstoupit!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Krmící na Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že jsem jí nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Márinka, dej pánbu lehký odpočinutí, umřela. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjazí sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: Někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: A těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálopevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladišť.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle? Beru všecko, od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej, není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejším.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Zum wohl sein, Anton. Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmel, fagot element.
6: Dej to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějovic.
8: Zedník, viď?
2: Tak.
8: A teď jsi v hajzlu, viď?
2: To jsem.
8: A makat bys chtěl? Každou práci, a ti jaká chce?
2: Bodeď by ne.
8: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybych mě chtěl přát někam do Evropy.
2: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
8: Umřela ti máma, víš, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
2: Jak ty to víš, že...
8: Ale přece sem k Hainovým Vezekemu chodila Milnerova parta a táhli odtud na Štětín, když zmrčili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs?
2: O to není žádná starost.
8: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
9: A Karelík Kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
6: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřích, ne?
9: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
8: Není to daleko, jen tak za roh, na Reeperbahn.
2: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
8: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde, a vždycky na šup. A všecko nahonem, to jako je to hlavní, aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
2: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
8: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout, ne?
2: Však jsem z lesu.
8: A natřít něco? Omalovat?
2: No. To patří, když se to tak vezme k věci.
8: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
2: Tedy Flieghornu to zase.
8: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neudáš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč a už jsme tu.
10: Došli do třetiny Reeperbahnu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
11: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
2: Sumber.
8: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
2: Jo, jo, jo.
11: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
8: Jo? Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
2: Ne.
8: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo ne, víš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhurst Steinhauer.
2: Oh, to jste, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
8: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
2: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
8: Jo, dva tenťáky bych potřeboval.
2: No, nemá.
8: Tak aspoň jednoho, a toho vám vedu.
2: Je z oboru?
8: Ne, ale je to můj krajan.
2: Čech?
8: Jo.
2: No, když je Čech, tak ho vezmi.
8: A nebylo by možné, že byste mu...
2: A, na dlaň dostane 7 marek.
8: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
2: No.
8: Je to vdovec a má sebou kluka.
2: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už houf děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
8: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
2: Tak, když myslíš. Jak se píše to jméno?
12: Anton K. A. R. A. S.
2: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton. 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
9: A Kerholec už tlačí Karla ze dveří.
8: Tak co koukáš? K pokladně.
2: Tady to.
8: No co? 7 marek.
2: Ale ne, tady tohle.
9: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
8: Cirkus Humberto, a co má být?
2: Kerholec, člověče, no já pak jak cirkusu, teď já nic neumím.
8: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si Čech.
9: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
2: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno ok. Okének.
11: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
9: A tam.
10: A tam v té záři stojí vztyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy
11: Kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zachryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
10: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává.
7: Zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
13: Tak tohle je cirkus Humberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfu jeho direktor Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozevrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
7: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
13: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
7: Človíčkově všelijací, nedej pán Bůh, snad i po Bertové.
13: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
7: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
13: U všech cirkusů je po Češích schláňka.
7: A pan strážmistr nebyl u nich, ale lejstra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
13: Ovšem dělají i jiné věci, koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augusty, no prostě jak si co kdo najde.
7: Do takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny.
13: Táta. Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
7: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
13: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
7: Ale tenhle Kerholec se mi zdá, je z gruntu poctivý člověk. No, ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. A konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se proklouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají troníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívek. To já si aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne?
13: Tak co mlčíš, Anton? Vzalo ti to dech, co?
7: Jo. A těch 7 marek mi ještě teď vyplatí?
13: No, můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
7: Cože mi vybere?
13: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundur.
14: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
15: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
7: Co to je?
13: Žádný Irčan. Je to Čech.
14: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech. To umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi. Ten bylo trochu menší.
13: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
7: Co? Tuhle parádu.
13: No to co se ví? Ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
14: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
13: No.
14: No, jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
15: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku za Kerholcem.
13: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta. Od direktora až po koňáka. Všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho. A všecko to musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
15: Tak přišel Antonín Karas Zedník z Horní Sněžné v podjaří roku 1862 k cirkusu.
16: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho sedmiletý Vašek.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje s chutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Kerholec komandoval všude a ostře zapřahal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není, Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pstruh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru. Ředitelka proháněla v kruhu lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivésti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Celnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči.
1: Tedy muzika.
0: Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyňal svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou.
1: To nehrajou.
0: Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát?
1: Ne, musíte tančit něco jiného.
0: Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon.
0: Co je se slonem?
2: Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě Šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
1: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Bervic. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon.
0: Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčíleně. Dejte nás na jiné místo v programu.
1: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
0: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
1: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
0: Co tedy máme dělat?
1: No, co máme dělat, Selnický? Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
2: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát Šeříkový valčík od Wintertála, nýbrž valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
1: Vašku! Ozvalo se od brány a Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
0: Pane, to je pašák, ten kapelník. Liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky.
1: Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení.
0: Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy. Tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel.
1: Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl.
0: Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit.
1: Zamyšlen odpínal smery postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen 3 poníci.
0: Hans, kde je mis?
2: Mis pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
0: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem mis. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubeňoučká bledolící holčička s dlouhýma tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
2: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
3: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
2: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, 5 kroků rozběh. Teď. Hop.
1: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
2: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
1: Bervic práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
2: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
3: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
2: Nemůžu, nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Bervic. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
1: A zapráskav samotamo bičem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry, vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
3: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko?
1: Oslovil holčičku, která se všecka protahovala.
3: Ty jsi zdejší?
4: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
3: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
4: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
3: Vašků? To je jméno?
4: No asi.
3: A pojedeš s námi, Vašků?
4: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
3: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
4: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
3: A je to moc těžké skočit na koníčka?
4: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu. No, proč si se neodrazila pravou?
3: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
4: Vždycky?
3: Vždycky.
4: To je divné.
3: To si musím vyzkoušet.
1: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
3: Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. Ohýjo, běž a neplaš se, no, malá, no, mis, pozor, rozběž.

pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil. Kruci, herna, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh. Teď. Hop. Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek jí rozkročenýma nohama udržel v rovnováze. Vidíš, ty potvaro, že tě skrotím? Znova, opakovat. Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou. No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď. Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině. Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko. To je pravda, navázal Kerholec. A být Anto na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci. A klukova věc, aby ji nepropásl.

bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapu mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít,

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vaška, Vašků, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Bervic zrudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku a on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Bervicovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Čím? Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to,
0: angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Haló. Poslyšte, Selnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane ředitel.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Ker Holec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu nezná, ale je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit tón, jako když ženská pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo Gulliver mezi trpaslíky, fagot a pikola solo. Direktore, to stojí za lahev Rýnského.
0: Máte jí mít, Selnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc, než to vaše věčný pití, takže servus Selnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Ker Holec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No, to je pravda.
5: Tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Ker Holec Karel měl vydat příkaz...
7: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do houstnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm pokračuje v ustáleném rytmu. Zkouška, vystoupení a příprava nových čísel.
8: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
0: Skutečně, Hanzi?
8: To se ví. Na voltiž to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
0: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to dají na Ferman. V 9.20 zkouška Bervicová s Vašku. Na mis a Mary. Zařiďte to.
9: Co budu mít na sobě?
10: Já to vidím také, Helen. Ty
9: Široká sukně s volány.
10: No jistě. Žlutá bluzička, tady všude budou flitry.
11: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
9: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
11: A co Vašku?
9: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá. To přece hraje.
3: Ano, to hraje. Já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
12: Ale koukám na to teď a...
3: A co?
12: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
13: A teď slon, Arshehir s Bingem.
12: Don Vektor, ono to má být antré.
3: Jak to myslíte?
12: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
13: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
12: Kdybych věděl, že to je antré pro slona... To nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezdce nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
13: A co?
12: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
13: A co by to k sakru mělo být?
12: Kleknout.
13: Kdo?
12: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout. Na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
13: Ty brvče!
3: Arshehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě. Strnuli, teď přijde výbuch.
13: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
12: Vždyť to Himmlergott nemá závěr. Vždyť to přeci musíte vidět.
13: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
12: Umějí. Pane řediteli, umějí, jakože je Bůh nade mnou, umějí. Vždyť už je to učím 6 neděl.
3: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
13: Madam?
9: Ředitelka se voutrhala.
13: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Arshehir, Helena Vervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr! Cvičení řídí kočí Hans. Prosím, zde je má šambriéra. Račte.
14: Tak co jsi tomu říkal, táto?
15: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. No já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a nemanéž.
14: A vy, pane Malina?
16: Prýma, Vašku, prýma. Po vás jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
14: A Hans a direktor? To, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerholec.
17: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
14: Teď já jsem byl u toho.
17: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
3: Panstvo, úspěch, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým braníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. A hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
13: Vašku!
11: Vašku!
13: Vašku!
3: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
13: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat v Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
18: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat.
9: mám radost.
3: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
9: A její dceři Ružence, o níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
3: Tak, a jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém, no, ve svém srdci i loži. A jiný zase, prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Achmed Romeo s Paolem a vedle nich další. Prosím, rychle. A sem do kraje, osazenstvo osmičky. Komplet?
18: Ne.
3: Jak to, kdo chybí, pane Malina?
18: Anton přece, ten je nahoře v kapele.
3: Tak. A sem s laskavým dovolením, ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
9: Kam já?
3: Helenka, semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
9: Děkuji.
3: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor.

0: první volání bravo a první kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hanzi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem kurz und gut angažoval jako jezdeckého eléva.
2: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až o tu půjde.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.